0: i nové nákupní trendy.
1: Ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo v Setíně jsou teď ke koupi v supermarketech skuteční obři. Gigantické rozměry a až 13 kg váhy, ceny od 7,90 za kilo. Máme tu tak mezi Valachy, Hanáky i Moravskými Slováky nový letní trend. To proto, že se sladké plody nenabízejí třeba po polovinách. A tak se u automobilů na parkovištích koná po domluvě v prodejně dělení, nože sebou řežeme a ušetříme polovinu peněz. Melounů sdílení, peněženek šetření. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Německá policie zahájila v pondělí týdenní dopravní akci. Strážci zákona budou ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a v srpnu. Tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí. Podle autoklubu ADAC mezi nimi nejsou dva čeští sousedé, tedy Sasko a Bavorsko. Kontroly se mimo jiné dotknou řady lidí, kteří vyrážejí na dovolenou nebo se z ní vracejí. V závěru minulého týdne začaly prázdniny poslední části německých školáků, a to v Bádensku, Württembersku a Bavorsku. V jiných spolkových zemích na konci tohoto týdne naopak prázdniny skončí. V úterý má převládat jasná obloha. V Čechách se později může přechodně objevit zvětšená oblačnost a lokálně se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

25 hodin denně s tebou mi nestačí, naša láska letí.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Filip Turek si může zatím oddechnout. Usnesení policie o odložení prověřování poslance za motoristy v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Žalobce uvedl, že část obsahu nenaplnila skutkovou podstatu žádného trestného činu, část ale ano. Šlo nicméně o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie podle něj také dospěla k závěru, že Turek příspěvky skutečně psal. V Praze v pondělí začal festival Prague Pride. Celá událost potrvá až do neděle a nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gejů, bisexuálů a translidí bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm očekávají 50 tisíc lidí. Nahlásili to pražskému magistrátu. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při akci hrdosti sexuálních menšin, který si vyžádal jednu oběť a řadu zraněných, provázejí letošní ročník festivalu přísnější bezpečnostní opatření. Liberec se bude víc zelenat. V severočeském krajském městě začala rekonstrukce tržního náměstí. Město si od úprav slibuje víc zeleně, ale i sklidnění dopravy kolem bazénu. Projekt je rozdělený do několika etap. Hotový by měl být příští rok. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník říká, že prosadit rekonstrukci tržního náměstí nebylo vůbec jednoduché.
2: Bylo i hodně otázek od kolegů zastupitelů, proč vlastně rekonstruovat zelenou plochu na znova zelenou plochu. Ale nakonec jsme přece jenom dokázali vysvětlit, že se tady jedná hlavně o bezpečnost provozu na tržním náměstí. Za posledních 20 let tady je téměř 100 nehod dopravních.
1: Na přípravě projektu obnovy tržního náměstí se pracovalo 6 let. Radnice chce prostoru vrátit původní svažitou podobu. Počítá i s obnovou vodního prvku z 80. let. Donald Trump začal novorozencům rozdávat investiční účty. Dětem narozeným v období jeho druhého prezidentského úřadování můžou rodiče založit takzvaný Trumpův účet. Na něj jim přijde $1000 ze státní kasy, které se automaticky investují do amerických akcií. Ekonom Dominik Stroukal serveru Seznam zprávy ale řekl, že nápad původně není z Trumpovy hlavy.
3: Ta myšlenka je stará minimálně asi 15, možná i víc let, možná desítky let, protože ta myšlenka je v zásadě jednoduchá. Prostě pojďme využít toho nejvzácnějšího, co děti mají, a to je život před sebou a ten dlouhý čas. A my víme z toho investičního světa, že nejenom, že čas jsou peníze, ale že čas sebou přináší složený úročení, tenhle ten zázrak.
1: Děti si peníze z investičního účtu můžou vybrat až po 18. narozeninách. O peníze do začátku života je velký zájem. Americké úřady evidují už přes 6,5 milionu žádostí. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy v minulosti neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje i Pavel Schulz. Český reprezentant ale nejspíš kvůli zranění do duelu na Letné nezasáhne. Chybí totiž v nominaci, kterou v pondělí Olympic zveřejnil na webu. Zápas Lyonem má výkop ve 20 hodin. Odveta ve třetím největším francouzském městě se odehraje příští úterý. V úterý má převládat jasná obloha. V Čechách se později může přechodně objevit zvětšená oblačnost a lokálně se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé přední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Teploty v Česku opět přepisovaly historická maxima. Rekord pro 3. srpen padl v pondělí na 650 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Vůbec nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Jde tak zároveň o nejvyšší teplotu na Moravě za celou dobu měření. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V úterý by přitom podle meteorologů mělo být ještě tepleji. Knihovna Václava Havla chce jako instituce pokračovat pod novým jménem. Má v plánu dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale už podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva, protože nemůže používat jméno ex-prezidenta v názvu projektu. Knihovna to v pondělí oznámila v tiskové zprávě, kterou zaslala agentuře ČTK. Připomenu, že vdova po ex-prezidentovi a spoluzakladatelka knihovny Dagmar Havlová letos v červnu odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. Silnice mezi Osovou Bytýškou na Vysočině a dálnicí D1 mění povrch. Náklady na opravy vytížené trasy budou téměř 40 milionů korun. Jako první se úpravy dočká asi 1,5 km dlouhý úsek mezi Velkou Býteší a Osovou Bytýškou. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl upozorňuje, že práce se neobejdou bez omezení.
3: Řidiči budou v tomto úseku projíždět kivadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
2: Na částečnou uzavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou i nájezdů a sjezdů z dálnice. S dokončením prací se počítá v říjnu. Melouny se letos hodně povedly. Míří k nám nejvíce z Itálie, Španělska a Řecka. Jejich mimořádné rozměry navozují i nové nákupní trendy.
4: Ve Zlíně, Uherském Hradišti nebo v Setíně jsou teď ke koupi v supermarketech skuteční obři. Gigantické rozměry a až 13 kg váhy, ceny od 7,90 za kilo. Máme tu tak mezi Valachy, Hanáky i Moravskými Slováky nový letní trend. To proto, že se sladké plody nenabízejí třeba po polovinách. A tak se u automobilů na parkovištích koná po domluvě v prodejně dělení, nože sebou řežeme a ušetříme polovinu peněz. Melounu sdílení, peněženek šetření. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Německá policie zahájila v pondělí týdenní dopravní akci. Strážci zákona budou ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a v srpnu. Tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí. Podle autoklubu ADAC mezi nimi nejsou dva čeští sousedé, tedy Sasko a Bavorsko. Kontroly se mimo jiné dotknou řady lidí, kteří vyrážejí na dovolenou nebo se z ní vracejí. V závěru minulého týdne začaly prázdniny poslední části německých školáků, a to v Bádensku-Württembersku a Bavorsku. V jiných spolkových zemích na konci tohoto týdne naopak prázdniny skončí. V úterý má převládat jasná obloha. V Čechách se později může přechodně objevit zvětšená oblačnost a lokálně se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: peníze za to, že zvednete telefon? Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Filip Turek si může zatím oddechnout. Usnesení policie o odložení prověřování poslance za motoristy v kauze nenávistných výroků zveřejněných na sociálních sítích nabylo v sobotu právní moci. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Žalobce uvedl, že část obsahu nenaplnila skutkovou podstatu žádného trestného činu, část ale ano. Šlo nicméně o příspěvky zveřejněné před více než 5 lety a v jejich případě je tak věc promlčená. Policie podle něj také dospěla k závěru, že Turek příspěvky skutečně psal. V Praze v pondělí začal festival Prague Pride. Celá událost potrvá až do neděle a nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gejů, bisexuálů a translidí bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm očekávají 50 tisíc lidí. Nahlásili to pražskému magistrátu. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při akci hrdosti sexuálních menšin, který si vyžádal jednu oběť a řadu zraněných, provázejí letošní ročník festivalu přísnější bezpečnostní opatření. Liberec se bude víc zelenat. V severočeském krajském městě začala rekonstrukce tržního náměstí. Město si od úprav slibuje víc zeleně, ale i sklidnění dopravy kolem bazénu. Projekt je rozdělený do několika etap. Hotový by měl být příští rok. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník říká, že prosadit rekonstrukci tržního náměstí nebylo vůbec jednoduché.
3: Bylo i hodně otázek od kolegů zastupitelů, proč vlastně rekonstruovat zelenou plochu na znova zelenou plochu. Ale nakonec jsme přece jenom dokázali vysvětlit, že se tady jedná hlavně o bezpečnost provozu na tržním náměstí. Za posledních 20 let tady je téměř 100 nehod dopravních.
2: Na přípravě projektu obnovy tržního náměstí se pracovalo 6 let. Radnice chce prostoru vrátit původní svažitou podobu. Počítá i s obnovou vodního prvku z 80. let. Donald Trump začal novorozencům rozdávat investiční účty. Dětem narozeným v období jeho druhého prezidentského úřadování můžou rodiče založit takzvaný Trumpův účet. Na něj jim přijde $1000 ze státní kasy, které se automaticky investují do amerických akcií. Ekonom Dominik Stroukal serveru Seznam zprávy ale řekl, že nápad původně není z Trumpovy hlavy.
4: Ta myšlenka je stará minimálně asi 15, možná i víc let, možná desítky let, protože ta myšlenka je v zásadě jednoduchá. Prostě pojďme využít toho nejvzácnějšího, co děti mají, a to je život před sebou a ten dlouhý čas. A my víme z toho investičního světa, že nejenom, že čas jsou peníze, ale že čas sebou přináší složený úročení, tenhle ten zázrak.
2: Děti si peníze z investičního účtu můžou vybrat až po 18. narozeninách. O peníze do začátku života je velký zájem. Americké úřady evidují už přes 6,5 milionu žádostí. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úterním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů je čeká Lyon, který ještě nikdy v minulosti neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje i Pavel Schulz. Český reprezentant ale nejspíš kvůli zranění do duelu na Letné nezasáhne. Chybí totiž v nominaci, kterou v pondělí Olympik zveřejnil na webu. Zápas s Lyonem má výkop ve 20 hodin. Odveta ve třetím největším francouzském městě se odehraje příští úterý. V úterý má převládat jasná obloha. V Čechách se později může přechodně objevit zvětšená oblačnost a lokálně se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
5: Klárka Šedová.
6: Honza Daněk.
5: Vaši ranní společníci právě začínají hru Halo, tady Impulzovi. Dneska budeme soutěžit o vstupenky na koncert Marka Ztraceného a večeři s náma a taky rozebereme navigace.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
5: Halo, tady Impulzovi. Nabité prázdninové ráno, začínáme s Petrem Mukem.

0: Posloucháte Halo, tady
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Všude dobře u nás, nejlíp i pokud jde o víno. Tento týden trávíme na jižní Moravě a reportér Tomáš Kabát dnes míří do Vinohradu. Tomáši?
2: Já vás zdravím z jižní Moravy a během dopoledne se vypravím do městice s názvem Nosislav. To je kousek od Židlochovic. Navštívím tam vinařství Válka. Je to rodinná firma, která se honosí označením nejstarší bioorganické vinařství na Moravě. Mám domluvené, že se podíváme třeba na to, jak se takové víno lisuje a co vlastně znamená, že je bioorganické. Na seznamu dnešních cílů je i jeden viniční dům s originálním občerstvením. Jmenuje se Marináda, nachází se v Pavlově a údajně tam najdeme všechno dobré, co dává pálava. Na další jihomoravské zážitky se těší Tomáš Kabát.
0: No vida, jak bylo cítit z toho, jak se těší,
3: víš? Těšíme, no.
0: No jednoznačně.
3: Ta jižní Morava.
0: Přivez.
1: Žijeme muzikou i v létě. Na Rádio Impuls.
0: Ve Španělsku, když něco nestíháte nebo vám něco nejde, tak prostě řeknete siempre mañana, prostě zítra. Takže...

0: Posloucháte Halo, tady Imbolzovi, Klárka s Honzou pro vás právě v tuto vysílají dobrou náladu, dobrou prázdninovou náladu do celého Česka.
1: A taky pro vás máme písničku Na cestu, ať už jedete kamkoliv, jedete čímkoliv, napište právě teď na náš WhatsApp, který má číslo 605-222-007.
2: Jedu.
1: Jo, a my vám zavoláme, popovídáme si s váma a tu písničku Na cestu zahrajeme pro vás a cestu vám zpříjemníme.
0: Postup. Teďka napíšete na WhatsApp 605-222-007. Jedu, my vám zavoláme zpátky a vstoupíme do vysílání, ale pozor, bude vám volat skrytý číslo, tak se toho nelekejte. Jedu na 605-222-007. Krásné dobré ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dopravní situace je zatím klidná, opatrnosti je třeba. Na obchvatu Moravských Budějovic na trase Jihlava Znojmo jezdí se tady ke Vadlově kvůli opravě vozovky. Stejnou situaci sledujeme na tahu Pelhřimov Humpolec na silnici 34 u Komorovic. Jsou tady hned dvoje semafory. Teď vám pouštím Teresku Maškovou a přeji šťastný dolet.

0: tady Implozovi, dobré ráno. A Mia je s náma právě teďka ve vysílání, slyšíme se. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Mio, krásné ráno, kam jedete?
1: Já jedu do práce, teď je do Poděbrad, je to sice 10 kilometrů, ale kvůli objíždě skoro 20.
2: Jo, a co děláte v Poděbradech?
1: Já dělám ve sklárně ve skladu a teď sice řídím osobní auto, ale ve skladu jezdím na ještěrce a na takzvaným retraku.
2: Ježiši, vy víte, že to miluju, že jo?
1: Jo, jo.
2: To je pecka. No a ve sklárně, hele, stane se tam občas, že někde něco bohužel zacinká?
1: Ježiš, tam cinká furt něco.
2: Je.
1: My máme včera víc vedle takzvaný kmenárny, kde se drtí sklo na kmen, z kterého se vlastně rozstaví nějakýma příměsema ta sklná hmota. Takže vedle mě to drnčí vlastně sklem furt.
2: No a stane se i vám, že kvůli vám třeba neopatrnou prací s tou ještěrkou se někde něco rozbije?
1: Naštěstí ne, protože já školu nevozím, já jezdím obalama.
2: Aha, tak to je dobrý.
0: Vy jste motorkářka?
1: Ano.
0: Na čem jezdíte?
1: Jezdím na Bavoráku na GS 12.
0: Já jsem si říkal, že to bude GSO podle trička, co máte na profilovce. Jsem to odhadl velmi dobře. Jak se jezdí letos na jedné stopě?
1: Letos je vedro.
0: No.
1: Jsme tě ani pořádně nezmokli. A zítra se rovna se chystám, že vás nebudu vůbec poslouchat, protože pojedu na motor.
0: No jasný, no tak jako to se nedá, že jo, člověk se musí soustředit a tak dál. A
1: to nejde, já bych se ale třeba ani sluchátka do helmy nevzalo.
0: Že jo, viď, já se opravdu divím některým lidem, víte, že si to berou i některý cyklisti ty sluchátka normálně.
1: Jo, to já vůbec nechápu, no.
0: To je neskutečný, já se potřebuji zorientovat v tom provozu a potřebuji to slyšet. Vůbec tomu nerozumím. Tak co zahrajeme dneska?
1: Co nabídnete?
0: No já tady mám Karla Gotta, jestli tě budu mít rád. Mám tady Roxetty, Jermaine Jackson, Pia Zadora. Potom, co tady mám, ještě Lenku Filipovou, Petra Nadě, Petra Koláře. Nevím.
1: Já jsem patriot, mluvím zásadně česky, tak já poprosím Lenku.
0: Lenku Filipovou si dáme? Jo, s dcerkou zaspívá Samotní nejsme nic a je to jenom pro vás.
1: Super, já bych to klidně poslala všem, co poslouchají.
0: Ano, jste moc milá, děkujeme, krásné prázdniny.
2: Šťastnou cestu, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Písnička na cestu.

0: úplně zásadní otázka pro dnešní ráno v ranním tématu. Používáte navigaci a zavedla vás někdy do zadele? Tak se klidně ozvěte teď hned. Klidně namluvte svoji zkušenost přes Radio WhatsApp 605 222 007 a nebo to udělejte taky přes aplikaci Rádia Impuls. Je půl šesté, Klárka má počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Aktuálně lázně Bohdan. Tak já to neřeknu.
0: Řekneš ne. Aktuálně lázně Bohdaneč.
1: Já jsem si totiž před chvilkou dala třešně a mě začíná natekat jazyk.
0: Čím oni to hnojejí, viď?
1: Normálně
0: co tam
1: mám
0: je
1: nějakou
0: za chemii?
1: Alergickou reakci na no. To. Lázně Bohdaneč, 22 stupňů. Zdraví nás Radek a Vláďa z Milovic hlásí 20 stupňů. A jasno, děkujeme, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Baví se dva kámoši, jeden říká: kámo, já dnes nemůžu přijít, mám stres se starou. Ten druhý se ptá: a co jí zase je, tyjo? Nic. No ty krásu, tak to mě potěš.
4: Minutu po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Policie zná identitu nezletilých a mladistvých aktérů v napadení ve Vyškově, jsou podezřelí z výtržnictví. Do Česka se dnes vrací vrtulník, který ve Francii pomáhal hasit lesní požáry. Skupina 25 států Spojených států amerických vedených demokraty zažalovala administrativu amerického prezidenta Trumpa kvůli clům. Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6125 a tenistky Karolína Plíšková a Nikola Bartuňková zvládly vstup do turnaje v Torontu a postupují do druhého kola.
0: Zrovna včera jedu do Konstantinových lázní a ukazuje mi navigace, že ještě 6 kilometrů, bum, zatočím a najednou z 6 bylo 8,5. Divný. A máte taky divnou příhodu nebo veselou s navigací, tak ji klidně můžete nahrát.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: jižní Moravě. Ptáme se, jestli používáte navigaci, věříte jí a jaký s navigací máte zážitek, jestli máte nějakou příhodu, na kterou nikdy nezapomenete, jaký typ, který navigaci věří na slovo, jste typ, který navigaci věří na slovo, nebo ji průběžně zpochybňujete a jedete podle vlastního uvážení. Máte třeba zapnutý zvuk nebo hlasové pokyny, je to to, co vám pomáhá při cestě. Já třeba hlasovým pokynům věřím a poslouchám je velmi citlivě, že jak člověk pracuje se zvukem a s hlasem celý roky a na tom Google pořád mluví paní z Brna.
1: Jo, je výborná. A já používám Waze a mám to píchnutý normálně jako v autě a u toho poslouchám písničky, takže se řídím jenom tím, co ukazuje CarPlay a ten zvuk vůbec neposlouchám. Ale víte, co by mě ještě zajímalo? Máte jenom takhle jako tu navigaci v telefonu a nebo ještě takovou tu starou krabičku, co byla strašně moderní
2: nalepená
1: jeden čas? Máte ještě tuhle tu jako samostatnou navigaci, to taky dejte vědět.
0: Co, Bubu, používáte navigaci, Zuzano? Dobré ráno.
3: Zdravím Impulzovi, patřím ke šťastlivcům, kteří dokázali prodat auto a zbavit se tak stresu z vystávání v kolonách, pokud nechcete jezdit na turka. Na vystoupení se vozím buď ze zpěváky, kteří potřebují auto kvůli zvukové aparatuře, anebo máme profesionálního řidiče. No a ti mají navigaci zapnutou permanentně, aby je informovala o problémech, nehodách a objízdných trasách. Je to výhoda, o které se nám před navigačním řidičům ani nezdálo.
1: A vy jste spoléhala na mapy?
3: A ve městech na chodce. Dodnes vzpomínám na dialogy. Prosím vás, jak se dostanu tam a tam? No, tak to musíte na první křižovatce doprava, ne, doleva, pak na třetích semaforech rovně. Počkejte, lepší bude, když se otočíte. Vzpomínám si, že když jsem poprvé jela do Brna navštívit svého tehdy ještě budoucího manžela, hledala jsem ho hodinu a půl a hrozilo, že ho nenajdu, což by byla katastrofa, protože mi bylo 25 a to, že zabral, byla, jak říkala moje máti, poslední šance, že nezůstanu stará panna. Zachránila mě telefonní budka, ze které jsem mu zavolala a on mě svým autem našel. Mobil měl jen Maha Šebestová, když ve večerničku utrhli sluchátko. Dnes by se to z navigací hledali frajeři. Blbý je, že už není koho hledat. Vaše Zuzana Bubílková.
1: Šárka nám napsala. Navigace ukazovala nájezd na dálnici. A co tam bylo? Pole.
0: Ozvěte se taky s nějakou veselou příhodou z navigace, hlavně třeba vy kamionáci. 605 222 007

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Nechcete v pátek na večeři, ale já se ptám vážně.
1: Ano, chcete, já odpovídám za vás. A co proto musíte udělat, až uslyšíte v našem vysílání, tedy v ranním vysílání, novinku Marka Ztraceného, tak okamžitě napište do studia na WhatsApp koncert, to je jedno jediné heslo, a když budete 20, tak od nás získáte nejenom lístky na ten neuvěřitelně úžasný a velký koncert Marka Ztraceného, který bude na Letenské pláni, ale večeři s námi, s Honzíkem a se mnou. Jo, takže poslouchat se dneska opravdu vyplatí. Kdo chce na ten koncert zajít, tak poslouchá, hledá Marka Ztraceného a když ho najde, píše koncert, když bude 20. den na večeři. Takhle jednoduché to je.
0: A já vám jenom připomenu, pokud jste novinku neslyšeli, tak zní nějak takhle. Boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít a snad nebudeš bloudit. Takže až ji uslyšíte v celku, stačí jenom napsat na náš radio WhatsApp Klárinko heslo
1: koncert.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Doprava nebo doleva s Impulzem jenom bezpečně. Komplikace čekejte na D1 u Mirošovic na 24. kilometru. Přímo na místě máme dopravního agenta. Jste na příjmu?
3: Ahoj Impulzáci,
0: dobré ráno.
3: Jedu Praha, Brno a před Šmejkalkou, před s tím zúžením se tady stala právě dopravní nehoda. Už se to tady začíná štosovat a kamionáci tady jezdí relí. Takže všichni opatrně a šlápněte na brzdy. Šmejkalka bude za chvíli zasekaná.
0: To byl Spíďák, který se ozval na 605 222 007 nebo namluvil zprávu přes aplikaci Rádia Impuls. Jedeme dál. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu na trase z Lípy na Boleslav za Jestřebím. Osobní auto tam srazilo divočáka. A pozor, ještě na Znojemsku před Hostě Radicemi směrem od Mackovic spadl na silnici strom.

0: Jdeme do školy. Já vím, že ještě brzo, jo? Že ještě měsíc zbývá. Ale my s panem profesorem na Impulzu rádi opakujeme a tu prázdninovou školu tady máme. Tentokrát se jeho otázka bude týkat vápencových jeskyní.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno z jižní Moravy, studenti. Dnes mám pro vás otázku z přírodopisu. Vápencové jeskyně jsou pro jižní Moravu typické. A já se vás ptám, jak se jmenuje chráněné území, které je těmito vápencovými jeskyněmi proslulé. Moravský kras. Tak zněla správná odpověď na moji otázku. A těch vápencových jeskyní tu najdete víc než 1000. To je až neuvěřitelné, co? Samozřejmě, že k nim patří i naše nejhlubší propast Macocha a známé Punkevní jeskyně. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzoví.
3: Naše prázdninové putování pokračuje přes jižní Moravu, kde je i celý tento týden pan profesor. Takže se můžete klidně vzdělávat i vy. Stačí se mrknout na naše stránky, kde najdete všechny díly. Mrkněte na www.impuls.cz a podívejte se, kdo všechno v rádiu pracuje, anebo co je nového u Jirky Kolbavy či pana profesora. 9 minut před 6. hodinou. Krásné ráno.

0: Vítám se, Honza a Klára.
1: Dnes bude jasno až polojasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky večer a teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Buďte na sebe opatrní.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Česko dál svírají vedra, policie dopadla výtržníky z Vyškova, hokejová osmnáctka padla se Spojenými státy. Je 6 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Vedra nad Českem sílí. Dnešek má být nejteplejším dnem tohoto týdne. Už včera ale padly teplotní rekordy na 56 stanicích. Desetina má nové maximum pro celý srpen. Nejvýše rtuť teploměru vyšplhala v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 desetin stupně Celsia. Je to nejvyšší teplota na Moravě za celou dobu měření. Dnes by se mohla Morava dočkat historicky první čtyřicítky. Jinak meteorologové očekávají teploty v intervalu od 32 do 38 stupňů. Vedro v kombinaci se slunečním zářením a pocitem dusna představuje zátěž pro lidský organismus. Zdravotníci lidem doporučují dodržovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a zvýšenou pozornost věnovat seniorům, dětem a chronicky nemocným. Policie zná aktéry napadení ve Vyškově. Útok na 15-letého chlapce na parkovišti u obecního centra vyšetřuje jako podezření z výtržnictví. Nevylučuje přitom rozšíření právní kvalifikace. Případ vyvolal ve Vyškově obavy o bezpečnost. Informace o útoku se šířily na sociálních sítích, a to včetně videa. Policie podle mluvčího zatím nemá informace o organizované trestné činnosti, která by s událostí souvisela. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku začala pyrotechnickým průzkumem. Nová silnice v budoucnu odvede z města transitní dopravu mezi Jižní Moravou a Slovenskem. Samotná stavba obchvatu Bučovic by měla začít příští rok. V tuto chvíli pokračují výkupy pozemků. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl říká, že pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem z dubna roku 1945.
5: Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
4: Nová silnice bude mít zhruba 5 kilometrů a povede jižně od města. Obchvat by mohl být hotový v roce 2029. Předpokládaná cena je 3 miliardy korun. Olomouci dnes připomene velké historické výročí. Od smrti posledního panovníka z rodu Přemyslovců uplynulo 720 let. Českého, polského a uherského krále Václava III. V jeho 16 letech právě v Olomouci zavraždili během příprav na tažení do Polska. Okolnosti vraždy se dodnes nepodařilo objasnit.
6: Zvony na katedrále svatého Václava se rozezní ve 13 hodin a 6 minut, tedy ve chvíli, kdy Václav III. Pravděpodobně skonal. Vyzvánět budou 7 minut a pietní akt pak završí večer slavnostní nasvícení historické radnice. Ta se zahalí do červeného světla symbolické připomínky tehdejšího krveprolití. 4. srpen roku 1306 znamenal zásadní zlom v českých a středoevropských dějinách. Dynastie Přemyslovců ten den vymřela po meči, tedy v mužské linii. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
2: Sport.
4: Naši mladí hokejisté pohořeli v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu. Hráčů do 18 let v Edmontonu podlehli týmu Spojených států amerických 4-6. Druhý zápas čeká Nedvědův výběr dnes, rovněž od 21 hodin našeho času, proti Německu. Posledním účastníkem základní skupiny je Finsko. Se Severany se čeští mladíci utkají ve středu od 23 hodin.
7: Halo, tady Impulzový.
0: Jestli pak má paní Šedová nějakou storku s navigací, nějaký
1: to
0: příběh.
1: Víš, jo, to víš, jo.
0: Pustíš to do éteru.
1: Určitě to
0: dáme
1: zazdílim.
0: To tam oba.
1: Dáme.
0: A naši posluchači taky. Pokud máte, nahrajte to přes aplikaci nebo radio WhatsAppem.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Dnes veselé prázdninové putování s navigacemi. Za chvilku v ranním tématu.

0: středověk, doba před navigacema, když jste podle mapy museli procestovat Evropu nebo svět, ale já si na tu dobu ještě vzpomínám, lidi, a musím se přiznat, že vyptávat se v malé francouzské vesnici někde, já nevím, v Alsasku, člověk, který neumí ani slovo anglicky, jak se dostanu na nějaký statek, kámo, tak to jsou věci. Trvalo to asi 35 minut, ale nakonec jsme trefili.
1: Dojeli jsme. A já to nechápu, opravdu to nechápu. Vzpomínám si na to ještě jako malá, když ty navigace nebyly, vůbec nebyly a jezdilo se podle mapy, jak jsme to ale zvládli. Dojet do místa, o kterém jsme v životě ani neslyšeli a jak jsme to prostě jako dali bez té navigace. Tak jedeš, že jo, podle ukazatelů, když máš velké dálnice, tak tam máš jasný ty směrovky. Ale pak ne, pak už ti to neukazuje. Ale i tak jsme to dali.
0: Dnes máme moderní technologie, že jo, které mají hlasové příkazy, máme to před sebou na palubce a tak dále, je to komfortní, co si budeme. Když na vás ta paní mluví jako Google. Na kruhovém objezdu odbočte doprava. Podle mého názoru je to paní z Brna, já jsem si tím jistý, že to je a já chci, aby se nám dneska přihlásila do vysílání. Pokud jste namlouvali navigaci pro Google, prosím, dejte vědět. No a teď už se ozýváte se svými zážitky napříč republikou.
2: Dobré ráno, v práci používám navigaci každý den, ale bohužel naše firma používá tak špatnou navigaci, že to je každý den problém. Dorazím na místo k zákazníkovi a adresa tam vůbec není třeba kolikrát a je třeba 500 metrů úplně někde jinde. Nebo mě navigace pošle do pole, že tam je normální klasická cesta. Nebo mě pošle jednosměrkou, nebo mě naviguje někam, já tam přijedu a už nemůžu projet, protože jsou tam takový ty železní sloupky, ale navigace ukazuje, že to je průjezdný.
0: Protože není aktualizovaná, protože koupili jednou navigaci v roce 2000 a od té doby na ně nikdo nechyt. Takže proto se to děje, milí posluchači. Ještě Marek.
3: Tak já teda navigaci, vzhledem k tomu, že volant mě živí, tak navigaci používám. I když tam, kde to znám, tak prostě ji mám jenom tak právě proto, kdyby náhodou přede mnou se něco stalo, jo, nebo výjimečný tyhle situace, tak mě to upozorní. Dá mi to když tak v objížďku. Jinak začínal jsem jezdit Evropu na klasický papírový mapy a jinak takovej zážitek s navigací. No, občas se mi stávalo v Německu, hlavně na dvojce tam, kdy prostě jedete a po 300 kilometrech najednou navigace zahlásí odbočte doprava, jo, a nebo doleva, jo, což bylo ještě to. A to bylo vždycky jenom z důvodu, že to chytlo tu silnici vedle mě, no, vedle dálnice, takže asi tak. Tak hezký den.
1: Lumír napsal, když jsem mluvil o tom hlase, o té paní z Moravy, jo, kterou hledáme.
0: Je to Moravačka.
1: Tak Lumír si namluvil na Waze navigaci svým hlasem. To prý jde, takže si to můžeš nastavit tak, že jako mluvíš sám na sebe. No a prý výhoda je, že když ta navigace špatně Lumíra někam zavede, tak sám sobě nenadává. Jo, takže prostě nechceš být za to ten vinej.
0: Já to musím vyzkoušet, jestli tohleto jde. Posloucháte Halo tady Implozovi a co váš příběh s navigací? Nahrajte ho přes aplikaci nebo radio WhatsAppem 605 222 007.

0: Halo, tady Implozovi, tak co byste řekli tomu, kdybyste teďka vyhráli 10 000 korun? Tak si hlídejte, podívejte se na displej, prosím. Dívejte se na displej. Tak, nezvoní to náhodou vám?
1: Můžem to být.
0: Cože?
1: Můžem to být my.
0: Přesně tak. Už dvě je.
1: Tři.
0: Jsem zvědavý, jestli to dneska někdo zvedne.
1: Čtyři.
2: Halo, tady Implozovi.
0: Jo! Ahoj, dobré ráno.
2: No.
0: Co no? Jak no? S kým mluvíme?
2: Nina Fujan.
0: Zdravíme vás, tady jsou Klára a Honza z Halo, tady Implozovi.
2: Jako opravdu?
0: No jako nedělá si z vás nikdo legraci, teď jste slyšel nadšení, radost a taky fanfárku, takže to by na vás přece nikdo nenahrál, Miloslave.
2: No, možná všechno dneska.
0: Já, to máte pravdu, můžete si nás klidně ověřit.
1: Víte, dobře, já no, pustíte rádio a uslyšíte sám sebe. To je strašně jednoduché ověření. Miloslave, máte 10 000 korun, gratulujeme. No
2: děkuju.
1: A teďka, poslouchejte, můžete mít 20 za správnou odpověď na soutěžní otázku. Co myslíte?
2: Vůbec nevím, o co jde ty otázky, takže asi ne.
0: No ty otázky jsou většinou z kraje, ve kterém jsme o prázdninách. Hmm. Tentokrát se týkají Jižní Moravy, ale rozumím tomu, že radši berete jistotu, je to tak.
2: Pravda.
0: Z kterého jste kraje?
2: Plzeň.
0: Přímo z Plzně.
2: No, to je možná, kousek od Plzně.
0: No tak to je, co by kamenem dohodil zbytek, ano. Došel pěšky, co si budem. Takže, jenom tak na zkoušku Klárka položí tu otázku. Jo, 10 000 máte,
2: dobře, no,
0: o ty nepřijdete.
2: Dobře.
0: Poslouchejte.
2: Dobře.
1: Propast Macocha v Moravském Krasu je největší propastí v České republice. Kolik metrů měří do hloubky?
2: No, my jsme tam byli v létě, ale nepomohli si to.
1: No, 138 metrů, tak to je dobře, že jste nechal těch 10 tisíc, byste o ně přišel, no. Takže 138 metrů hluboká propast Macocha by vám štěstí nepřinesla.
2: No, jde to.
0: No, vidíte, a vy jste takový zrychlený, co děláte, kam jdete?
2: Ve práci.
0: Co pa děláte?
2: Ve Škodovce.
0: Prosím vás.
2: No jo.
0: A něco důležitýho? Jste manažér nebo dělňas?
2: Ne, dělňas. Zámečník.
0: Dobrý. A jde vám to od ruky?
2: Krásně nám to jde.
0: Jak si užíváte léto?
2: Motorko je.
0: A máte,
2: ale dobrý.
0: Máte radost toho, že jste vyhrál v Halo, tady Impulse?
2: To mám.
0: Tak to nás těší. Kamaráde, děkujeme za poslech Rádia Impuls.
2: Já taky děkuju.
0: I za účast ve hře. Posíláme na účet. Mějte se, naslyšenou.
2: Naschle.
3: A raz, dva, tři. 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou, českou muzikou. Kolikrát jste už hledali impuls mezi stanicema? To je jak hledat klíče v kabelce. Stačí si nás přidat do oblíbených a máte vystaráno. Jedno kliknutí a rádio Impuls je vždycky tam, kde má být. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Dobré ráno, 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 na 22. kilometru, kde je po nehodě omezený provoz. Je to směrem z Prahy na Brno. Připravte se na kratší kolonu u Mirošovic. Kvůli zúžení začíná houznout doprava na D7 na příjezdu do Prahy od Chomutova. A pomalu to jede v Praze v Novopatské, a to u satelic směrem od dálnice D10 na Letňany. A je to...
2: Ano, je to a za chvilku už Zuřivec a Jižní Morava, takže možná už tušíte, kde se dneska bude vyskytovat.

0: éter Rádia Impuls.
1: České prázdniny na Impulzu pokračují. Tento týden jsme na jižní Moravě a Zuřivec vyrazil na Pálavu, konkrétně do Pavlova, do jednoho krásného vinařství. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
3: Impulzovi, já vás zdravím z jihu, teda Moravy, to ale každopádně platí pro celý tento týden a jsem teďka vlastně v moc milým prostředí, který já miluju, ať už tady jakoby jedu přímo konkrétně na tohle místo, nebo tady vlastně projíždím třeba dál na Rakousko, nebo vůbec na jižní Evropu. A vždycky, když tady jedu okolo toho skalnatého až takového horského masivu, tak asi už tušíte, o čem mluvím, tak mi je nějak jako zvláštně dobře, protože mi tady vždycky bylo dobře, když jsem tady byl, jo. Takže oblast Pálava, obec Pavlov a mám tu čest, že jsem tady teďka právě ve vinařství u Pavla Kršky. Pavle, dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno, ahoj.
3: No tak ty jsi Pálavák.
4: Ano.
3: Od jakživa. Tak mi řekni, když jsi Pavlovčák, tak to tady musíš mít zažitý pěkně jako v srdci všechno. Takže když se řekne Pálava, kam bychom tady měli zajít? Co nesmíme vynechat? Tady máme krásný hrad, že jo?
4: Můžeme říct Pavlovské vrchy úplně přesně. Je to vlastně takové pohoří, můžeme říct. Které je
3: z ničeho nic.
4: Vždycky, když jedu odkudkoliv, od Brna nebo no. z druhé strany a vlastně vidím tu celý do té Pálavy, tak samozřejmě to srdce zaplesá, říkám si tak, teď už jsou doma.
3: A co to tady vlastně máme za to zříceninu nahoře?
4: Nahoře je zřícenina, jsou to dívčí hrady.
3: Dívčí hrady, já jsem si to myslel, takže to jsou ony, to je ta zřícenina krásná. To já si říkám, že pro tebe muselo být, když jste byli malí kluci, tak to muselo být úplně ráj, ne? Tady ty místa.
4: No jasně, že jsme se chodili na Pálavu, na Divčí hrady. Vlastně to je celý takový ten hřeben, dá se projít vlastně po hřebení na Vysíláč, dá se projít vlastně až jako na Stalovou horu do Klentice, případně až do Mikulova. Takže to je opravdu úžasná věc.
3: OK, tak jen tak pro představu, pohřebení až do Mikulova, jak to tak zabere dlouho tady odtud?
4: No tak je to třeba 10 kilometrů, no, tak já nevím, třeba ty 3 hodiny.
3: Z Pálavy, konkrétně z obce Pavlov, s Pavlem Krškou, z jeho vinařství vás zdravíme, přejeme dobré ráno a za hodinu se ještě přihlásíme. Dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno.
5: Ano, jak jste říkala, Klarinko, před malou chviličkou, že když jsi na Pálavě, takže si připadáš, jako kdyby za ní nebyla v Česku, jak je to tam
1: nádherný. Připadám jak na dovolený, jako kdybych byla někde, ne u moře, protože to moře tam přece jenom chybí, ale opravdu někde za hranicemi.
5: Naším cílem je tento týden jižní Morava.
0: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
6: Žijeme létem. Žijeme muzikou na rádiu.

0: prázdniny na Impulzu gradují.
1: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
2: Že to jde jako po drátkách, těšíme se, chodím tam každý den.
0: Stačí dávat ráno mezi 5. a 9. pozor, až bude hrát nová Markova písnička.
3: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
1: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
0: A co dostanou výherci?
1: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
0: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na Pražskou Letnou.
1: Pochopitelně, že účet platíme my.
4: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer budou přibývat přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Teplo už je teď, třeba ve Frenštátu, je 28, napsal Míra. Libor hlásí z Bělé pod Pradědem 16 stupňů a v Brně ve městě krásných 24, napsal Kuba. Jak je u vás? Taky už to láme teďka třeba o 6:30 rekordy. Pište na náš WhatsApp 605 222 007.
5: 6:58, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Knihovna Václava Havla v Praze chce pokračovat pod novým jménem a s obměněným týmem. Zemědělci v Česku sklidili více než 80% ploch obilnin.

0: stadionu od 20 hodin francouzský Lyon.
1: Kam všude už vás dovedla či nedovedla navigace? Ptáme se dneska všech šoférů, takže svoji historku můžete nahrát přes aplikaci Impulzu nebo Radio WhatsAppem, ale ještě předtím malý výlet do Rio de Janeiro.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Bratři a sestry všech zemí, spojte se. Cestovatel Rádia Impuls.
1: Jirka nás vezme do Rio de Janeiro.
2: Tady, když jsme na Copacabáně, ty ženy jsou tak velmi vyzývavě oblečeny. Dokonce v tom oblečení, třeba to si nedovedeme vůbec představit, že mají velmi úsporné plavky a chodí s tím do města, stojí ve frontě v supermarketu nebo také ve frontě v bance třeba, tak to je něco, co by v naší kultuře určitě neobstálo.
0: Tak co láká vás exotika a brazilský temperament?
1: Jak už bylo řečeno, velkým zážitkem jsou pláže Copacabana nebo třeba dechberoucí výhledy na celé město.
0: Samozřejmě nesmíme opomenout impozantní sochu Krista Spasitele nahoře Corcovado.
1: Nenechte si ujít skvělé vyprávění v dopoledním vysílání krátce po 10:30.
3: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: odkaz odbočte doleva přes svodidla a podobně. Takže si myslím, že leckerá navigace má taky ADHD.
1: Mají v tom holky často hokej a dokonce se mi zdá, že i ten Waze někdy má třeba takový jako zapocený ty myšlenkový pochody, protože teda co je schopný vytvořit a dovíst někam úplně nesmyslně. Stalo se ti to někdy, rozhodně, ten Waze, že blbne?
0: On tě bere vlastně nejkratší trasou, vyhodnotí to tak, takže jsou ty největší náblížky. Včera do Konstantinových Lázní, místo aby mě to vzalo prostě klasicky dálnicí a pak přivaděčem, že jo, přes Stříbro, tak mě to táhlo těma... No skoro jsem skončil na Polňačce, ale bylo to super, bylo to skvělý, já jsem se nezlobil, že já jsem nikam nespěchal, ale prostě holky si to tak jako...
1: Tak já vám řeknu, co se mi stalo. Navigace mě před lety dovedla, bylo to po Praze, bylo to na Palmovce, řeknu vám přesně konkrétně kde, nevím, jestli tam ten nájezd ještě je nebo není, ale prostě na nájezd, odbočte doprava. Takže jsem na nájezdu odbočila doprava, jenže to byly tramvajové koleje, takže já jsem najela na tramvajové koleje. A teďka prostě nešlo sjet, že jo? Takže já jsem jela po těch tramvajových kolejích. A nikde už žádný sjezd nebyl a modlila jsem se, aby za mnou nejela ta tramvaj. Takže jsem ujížděla jako blázen, ale nemůžeš po tramvajových kolejích zase prostě tak strašně rychle. Takže jedu, jedu, jedu. No a najednou policajti a jeli souběžnou jízdu se mnou po silnici, která byla jako pode mnou.
0: Koukali jste přes okýnka na sebe.
1: Koukali jsme na sebe a oni viděli ten můj vyděšený výraz. A oni tam hodili tu stopku, že jo, tak já jsem zastavila. A oni, Ježíši Kriste, co tam děláte? Já jsem říkala, že jsem dovedla navigaci, já nevím, co mám dělat. A oni, rychle jeďte za náma. A dovedli mě k dalšímu tomu sjezdu, jo, kde z toho návrší nebo z toho násepu se dalo sjet dolů a vlastně mě jako zachránili. Ani pokutu mi nedali, nic. Byli takový jako hodný a měli pochopení pro blondýnu v Praze.
0: No já bych se nedával do škatulek. Já si myslím, že tohle se může stát i černovlásce nebo plašatýmu chlapovi, Klárinko. Přesto navigace pomáhá, píšou nám a volají naši posluchači.
2: Navigace, tak bych řekl, že to je tak nějak 50 na 50. Jsem kamioňák, mám profesionální navigaci pro kamiony a pokud vyhledávám někde nějakou firmu, tak si to najdu na Google, opíšu si GPSku, zadám do navigace, no a někdy se stane, že prostě navigace vám hlásí, dojeli jste na místo a jste třeba 15-20 kilometrů úplně někde jinde, než byste měl být.
0: To se přesně tak to se stává. Profíci z Global Assistance teďka hlásí nehodu na D1, kde konkrétně vám řeknu v dopravě 007 za chvilku.
3: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
5: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
3: Létá po světě a bere nás sebou.
5: Když se dotkne tláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
3: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na rádiu Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profici z Global Assistance hlásí nehodu na D1 směrem z Prahy na Brno za Miroševicema. Na mostě Šmejkalka kolona má přes kilometr. Kvůli zúžení vázne doprava na D8 mezi 16. a 18. kilometrem ve směru z Prahy na Ústí. Skoro 2 kiláky měří kolona na D7 na příjezdu do Prahy od Chomutova. Provoz sílí také na pražském okruhu v seku Běchovice Černý most Satalice směrem na

0: A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV My Station a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV My Station.
1: Jako máte náladu dneska a slyším úplně les rukou, jak se zvedají a říkají dobrou. No a chtěli byste zahrát písničku na cestu. Není nic jednoduššího, než se nám teďka přihlásit jedním heslem. Stačí napsat jedu na radio WhatsApp 605 222 007. Když napíšete jedu, je to spouštěcí mechanismus. My vám zavoláme zpátky, bacha, volá se ze skrytého čísla. No a vstoupíte s náma do vysílání. Rozebereme úplně všechno. Život, dnešní ranní téma, navigace a bůh ví co všechno. Holky, kluky, jak chcete. Takže jedu, stačí napsat na 605 222 007.

0: Zdeněk je s náma právě teďka ve vysílání. Slyšíme se?
1: Ano, dobrý den.
2: Krásné ráno, Dominiku, kam jedete?
1: Jo, teďka jedu do Týnce nad Labem.
2: A odkud?
1: Z Telče.
2: A co vezete? Nebo čím jedete?
1: Jezdím na dodávce.
2: Aha.
1: A vezu uzeniny od Krásna a tak, jo.
2: Uzeniny, salámky, šunčičky.
0: Jamky.
2: No.
0: Máte je rád, sám jíte to?
1: Jo, jím to.
0: Jo, jasný. A jaká je nálada dneska? Jak se cítíte?
1: Dneska je to v pohodě zatím, no.
0: Jo?
1: Nikde nic nestojí, je to dobrý.
0: A autíčko klimatizovaný?
1: Jo, má. Naštěstí.
0: To je důležité, to by se v těch 40 stupních vůbec nedalo vydržet, co?
1: Jo, to vůbec.
2: No ani ty salámy a šunky by to nepřežily.
0: Tak to je jasný, že ta kabina musí být.
2: Je to chlaďák, že jo, nějaký vzadu.
1: To je chlaďák, no.
0: Helejte, Dominiku, vy často jezdíte na silnicích, máte příběh s nějakou z navigací, nebo dovede vás vždycky v pořádku tam, kam potřebujete?
1: Jo, mám. Jednou jsem takhle do Světlí nad Sázavy a navigace mi ukazovala, že jakoby uzavřená silnice, no tak jsem to jako objížděl, silnice a z ničeho nic a klouka, no. Tak mi to dalo zase potom jako objíždnou trasu, no a tam taky právě byly, jak jeden pan říkal, takový ty kovový ty, no.
0: Zátarasy prostě.
1: Sloupy.
0: Jo. No tak to mi. No tak když jste skoučil na té louce, tak co? Tak jste si řekl, no pro Krista pána, nakrájel jste si jo. Salámek a rozdejchal to. Co?
1: Ne.
0: Helejte, já vím, že to jsou někdy hrozný věci, no, s navigacema. Co si zahrajeme? Co máte rád?
1: Jo, jako všechno, poslouchám všechno, no.
2: Tak vy jste dobrý konzument, já taky vlastně beru všechno. Já o tom říkám, že jsem jako smrt, takže i Dominik je jako smrt a bere všechno. Hele, i ty salámy vlastně bych brala dneska, i když to moc nejím, tak jako hodili by se. Každopádně přejeme vám, abyste dojel v pořádku.
1: Ano, děkuji.
0: Domče, kolik je vám?
1: Je mi 19 let.
0: Já jsem si říkal, že jste mladý kluk. Jako.
1: No.
0: A to posloucháte Impuls, jo?
1: Jo, už tak 3 roky. To je... 2 roky to jezdím.
0: No.
1: No a ještě jako před ježděním jsem poslouchal hodně, no.
0: No tak to máme velkou radost. Tak já tady mám buď zpěvačku LP, nebo skupinu Opus. Life is Life, to je slavná písnička dekády.
1: No, to by... Vím, od co jde, no. Tak to bychom mohli.
0: Dáme si Opus, jo?
1: Jo.
0: Boží, tak hlavně dobře dojeďte, mladý muži, mějte se hezky.
2: Šťastnou cestu, naslyšenou.
0: Ahoj.
3: Písnička na cestu.
0: Takže od 16 poslouchá Radio Impuls.
2: Tak a proč nezačal dřív?
0: No, prosím tě. Haló, tady Impulsový, krásné dobré ráno. Písničku na cestu vám hrajeme vždycky. Mezi 5. a 6. a pak mezi 6. a 7. Tak si můžete přihlásit zase zítra. Spouštěcí mechanismus pro to všechno je jedno slůvko. Jedu. A vy všichni ostatní dobře dojďte.

0: Life is life, life is life. Life is life. Posloucháte Halo, tady Impulzovi a před malou chviličkou jsme měli na drátu mladého muže Dominika, který s dodávkou rozváží salámky.
1: Salámky rozváží a možná si i jeden dá, moh by, protože právě dnes má Dominik svátek, takže všechno nejlepší.
0: Všem Dominikům, kteří nás dneska poslouchají, posíláme pozdrav a další písničku. 3 minuty před 7 hodinou.

0: pokud uslyšíte novou písničku Marka Ztraceného, Obuj si mé boty, okamžitě nám napište na náš radio WhatsApp slovo koncert a může to dopadnout tak, že si společně dáme večeři a půjdeme na koncert všichni spolu, tedy s Impulzovými, už tento pátek. Tak dávejte pozor, posloucháte Kláru a Honzu v Halo, tady Impulzovi.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Předpovídají meteorologové další teplotní rekordy, uslyšíte ve zprávách Rádia Impuls dřív než ostatní.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.

0: Sparty si zahrají o Ligu mistrů. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Vedro v Česku vrcholí. Dnešek totiž bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Přitom na Moravě padl rekord už včera. Podrobnosti přidá naše reportérka Martina Kroa. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Včerejší odpolední teplota ve Strážnici na Hodonínsku překonala rekord Moravy a Slezska. Před třetí odpoledne tam naměřili 39,9 stupně Celsia. A dnes teplota na Moravě podle meteorologů velmi pravděpodobně dosáhne poprvé v historii měření 40 stupňů. Dneska se zapotíme nejvíc v Čechách. Zabouřit a naměříme až 39 stupňů. V platnosti jsou výstrahy na vysoké teploty, riziko požáru a hlavně na jižní Moravě na extrémní zátěž teplem. Zítra bude stále vedro, ale přibude deště. Pozítří se v Čechách ochladí, na Moravě a ve Slezsku ale bude pořád horko. Přeháňky a bouřky ale budou četnější. V pátek pak přijde největší ochlazení, měl by to být den bez tropických teplot a postupně i bez srážek. A v podobném duchu bude i o víkendu. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Zmrzelináři mají žně. Podle dat Svazu obchodu a cestovního ruchu se zmrzeliny prodává meziročně o 21% víc. V tropických vedrech kromě mražené pochoutky rostou i prodeje nápojů nebo přípravků osobní hygieny. Naopak klesá zájem o suroviny na pečení, kávu nebo tvrdý alkohol. I přes extrémně vysoké teploty si mezi Čechy drží oblibu grilování. Prodeje surovin, včetně grilů, uhlí a dalšího příslušenství meziročně vzrostly o třetinu. Zákaznice ale podle supermarketů volí lehčí jídla a menší porce. Památky v Plzeňském kraji mají o prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Letošní červenec je nejúspěšnější za poslední 3 roky. Navíc tradičně lákají hrady Rabí, Velhartice a Švihov na Klatovsku.
3: Na 10 státních památek přišlo o prázdninách zatím o 1,5% víc lidí než loni. Od začátku roku je to ale o bezmála 5% méně. Návštěvnost na jaře ovlivnilo proměnlivé počasí a zájem o zahraniční dovolené před prázdninami. Červenec pak nabídl příjemnější klima. Funguje i nabídka kulturních akcí. O celkovém výsledku rozhodne srpen. Kromě trojice hradů Klatovska lákají také kláštery Plasy a Kladruby. Červencovým skokanem je zámek Kozel. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Dnes proběhne v Dublinu pohřeb Glena Hansarda. Irský umělec zemřel minulý týden ve věku 56 let při nehodě na motorce. Smuteční obřad v katedrále svatého Patrika začne v 14:30 našeho času. Už včera se s Hansardem v Dublinu loučili tisíce lidí. Účastnili se veřejného rozloučení, při kterém bylo tělo zesnulého zpěváka a kytaristy vystavené v kapli Irského muzea moderního umění. Hansard dosáhl za svoji kariéru celosvětového úspěchu i díky písni Fallin' Slowly, kterou naspíval společně s Češkou Markétou Irglovou a získal za ni Oscara za nejlepší filmovou píseň.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty dnes zasáhnou do kvalifikace evropských pohárů. V úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za 4. mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz, český reprezentant, ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného 4. předkola, kde se utká buď s Fenerbahce Istanbul nebo Štýrským Hradcem. Poražený přejde do evropské ligy. A to je konec zpráv, pokračují Impulzovi.
4: Jo, vážně? Já jsem myslel, že já jsem se nějak jako začetl teďka do našich příběhů posluchačů o navigaci. Myslel jsem, že tam máš ještě Spart, to už byla?
5: Jo, to už probělo.
4: Jinak máme radu, že jsi zase s náma, Kačenko.
5: Je, já taky, moc rád vás, velikou. Ahoj, Kačenko.
6: Ahoj.
4: Klárka Šedová.
5: Honza Daně.
4: Vaši ranní společníci a příběhy s navigacemi už za malou chvíli v ranním tématu.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: to prostě dojme. Jak už jsem padesátník, mám odžito, tak si některé věci strašně beru. Pěkná písnička. Marek Ztracený a jeho Obuj si mé boty. A to je rozhodující článek k tomu, abyste šli s Impulzovými na koncert. Budeme mít zážitek jako rodina. Prostě jednoduše nejdřív vás vezmeme na véču a pak zapaříme na koncerti Marka Ztraceného. Bude to celkem 2, 4, 6 z vás, celkem 8 lidí. Rádiová rodina. Dáme dohromady něco neuvěřitelného. A právě v tuto chvíli hrál Marek a lidi z celé republiky píšou koncert.
1: Vy jste se zbláznili, tam je, já nevím kolik, asi 1000 zpráv, takže vlastně pak už to nejde dohledat, ale ten 20. se dá ještě chytit. A tou 20. tam tadadá, je Iva. Ivo.
2: Jupi.
1: Ivo, ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: Tak jdete s náma?
2: No super. Super,
1: co říkáte?
2: No do Prahy,
1: odkud
0: jste? Pojďme
2: Havířová,
0: to...
2: Havířová.
0: Musíte sednout prostě na Pendolino nebo Railjet a dorazit.
2: Jedu! Dneska přijede moje Pražanda do Havířova a já pojedu v pátek s ní.
0: Takže dvě holky, takže budete dvě holky teda na nás, jo? Je to vždycky 1+1 teda, jo?
2: Abyste... Super!
1: Takže my si píšeme Iva s dcerou, vidíme se v pátek, dáme si véču, půjdeme na koncert. A co myslíte, v čem my se strašně těšíme na vás?
2: Já taky.
1: No tak.
2: Já úplně. Ježíš, mankote.
0: Ivo, prosím vás, ještě jsme požádali Marka, aby byl na příjmu a on vám chce něco říct, takže mějte přitištěný sluchátko na uchu, poslouchejte, jo?
4: Ahoj, tady Marek Ztracený, gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
2: Moc děkuju, jsem šťastná, děkuju.
0: My společně s váma, moc se na vás těšíme a už přemýšlejte, co si dáte z meníčka. Mají tam gulášek, mají tam smažáka, jsou tam i nějaký salátky.
1: Slíci, hamburgery,
0: co?
2: Uvidíme,
0: na co bude chuť.
1: Vínko si dáme, že jo, spolu.
2: Jasné.
0: Se nádherně těšíme se, ahoj!
2: Ahoj, děkuju.

0: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu gradují.
1: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
2: Že to jde jako po drátkách, těšíme se, chodím tam každý den.
0: Stačí dávat ráno mezi 5. a 9. pozor, až bude hrát nová Markova písnička.
3: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
1: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
0: A co dostanou výherci?
1: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
0: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na pražskou Letnou.
1: Pochopitelně, že účet platíme my.
4: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
7: Že nic neřešíš.
6: Přesně.
7: Proto jsme vybrali auto ESA.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na tahu Praha-Brno. Kvůli nehodě se vleče doprava mezi 19. a 22. kilákem D1 u Mirošovic. Na D8 se před omezením na 18. kilometru ve směru z Prahy na Drážďany se vytvořila 3-kilometrová kolona. A kolonu sledujeme také na D7 u Ruzyňského letiště na příjezdu do Prahy od Chomutova. No a hodně pomalu to jede na Pražském okruhu, typicky v úseku Běchovice, Černý most, Kbely, směr Letňany. Ucpává se i Štěrboholská spojka směrem na Smíchov.
2: Zuřivec je na Pálavě, ochutnává vínko, my si ho dáme za chvíli s ním.
1: Ne, ne. Já až po vysílání.
2: No tak

0: A jestli nezemřeli, žijí šťastně až dodnes. Tady ne Ed Sheeran z Beyoncé, to ne.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Ti to jenom zpívali, tady jsou Klárka s Honzou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, české prázdniny na Impulzu pokračují, jsme na jižní Moravě. Aleš je na Pálavě a vyrazil do tradiční vinařské oblasti. Krásné ráno.
0: Ahoj, kamarádi.
2: Zajímalo, jestli už ochutnává.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno. Jsme prostě ve vinařské oblasti Pálava. Tady nad námi je teď vlastně zřícenina hradu Divčí hrady a já jsem teda ve vinařství u Pavla Kršky. Pavle, dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno, ahoj.
3: Pálava je víno, které podle mě pozná i ten, kdo není znalec. Když ho jednou ochutná, tak příště se ho napije a pozná, že to je Pálava. Je to pravda?
4: Není to 100% samozřejmě, ale
3: výrazné, tak jako ale, když dobře
4: ano,
3: pozná.
4: Ano, opravdu je výrazná a třeba rozlišit Pálavu a Tramín červený jako jeden z těch rodičů není až tak jednoduché, ale rozlišit Pálavu od Rieslingu vlašského, to by měl zvládnout každý. Hmm.
3: A on je takové, člověk má pocit, jako, že by byl takovou šťávičku, někou jako chuťově, velmi jako příznivou, bych řekl. Nechci říkat, že jsou sladký víno, ale prostě je to takový jako chuťově líbivý.
4: Je to tak, trošku si lidi spojují vlastně Pálava synonymum s jakoby sladší víno, polosuché, polosladké víno, nebo i sladké, což většinou je pravda, ale samozřejmě může být i suchá Pálava, to jako není pravidlo, ale faktem je, že Pálava kromě těch jiných dobrých vlastností má tu vlastnost, že velmi dobře dozrává, že opravdu velmi ochotně dozrává vlastně do vyšších cukrů. Ano. A tím, že jsou vlastně vyšší cukry v roznech, tak při tom procesu kvašení část prokvasí v alkohol a část toho cukru přírodního zůstane v tom víně. Ne vždy, ale většinou to tak je.
3: Takže ono se z ní, jestli dobře chápu, dělá dobře pozdní sběr.
4: Pozdní sběr nebo výběr.
3: Jo, je to tak, že prostě ona tam vydrží dlouho a hezky se dostane do těch cukernatostí prostě,
4: tak,
3: jo.
4: Tak.
3: Někde jsem slyšel, teďka to neřeknu úplně přesně, exaktně, jo, jak se to jako říká, ale třeba plácnu, nevím, že je Chardonnay, rozjasňuje mysl, jo, plácnu teďka Miller Thurgau, roztahuje cévy v těle, jo, a prý Pálava roztahuje nohy.
4: Já jsem tak čekal, že to řekneš.
3: Jo, je to pravda, nebo není?
4: to asi záleží na každé soudružce, jak se říkalo dřív, ale možná, možné to je.
3: Jo,
4: to je. Tak řekněme to slušně, rozjasňuje srdce.
3: Dobře, tak to Impulzovi je z jižní Moravy, konkrétně z Pálavy, z obce Pavlov, vinář a tady jsme u něj ve vinařství, Pavel Krška. Pavel, zatím dobré ráno. Ahoj.
4: Dobré ráno, ahoj.
0: Ty, já mám pocit, jako kdybych tam byl s něma, takový to povídání u toho.
2: Já už mi to taky, atmosféra. Jako jeden v hlavě, už se tam vidím.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné ráno.
1: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná hranic. Žijeme muzikou. I v létě. Na Rádiu Impuls.

0: chceli u vás taky hezký léto, tak dejte vědět impulzovým, kolik třeba měříte teď na teploměru. Klárce můžete psát na Radio WhatsApp 605 222 007.
1: A
0: jak to s tebou dneska, milá, můžu ti říkat miláčku, takhle v rádiu?
1: Můžeš, no.
0: A jak to s tebou, miláčku, dneska vypadá?
1: Prosím tě, už je tady zase to období, kdy jsem přestala používat opalovací krém a používám grilovací koření, protože to už máš úplně jako jedno, jo? Jsem si včera vzala úplně to nejlehčí, co mám v šatníku. Vypadá to jenom jako...
0: Chmíříčko.
1: No, bavlněný, prodloužený tílko. Končí opravdu jako lehce po.
0: Pojďme říct bavlněné chmíří.
1: A šla jsem na sraz s kamarádama, protože jsme se měli vidět. 2 kilometry jsem říkala, hele, to dám. Po 200 metrech na sluníčku jsem byla durch i v té bavlně. Normálně jsem cítila, jak mi to ze zad teče až na kotníky. Tohle to bylo něco tak hroznýho. Tak vám chci jenom říct, že jsme v tom spolu a držme se ve stínu.
0: Ty máš míry modelky, takže to tělo zabere hodně práce. Chápeš, ty tvý dlouhý krásný nohy, než se jako dopraví, tak z toho se spotila. Ne, že bys jako měla třeba gram navíc nebo cokoliv jiného, ale to je prostě, jak je ta holka vysoká, pěkná, ruka, noha, krásná.
1: Tak se potí. No.
0: Já to znám podle sebe, my kluci nad 180, víš, ty taky se potíme, když na sobě máme chmíří nebo třeba nic.
1: Jsme durch, tak jako. Nebuď včerejší,
0: no tak kláro. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, nádherné ráno vám přejeme. A jak bude? Polojasno, odpoledne, večer, přehánky a bouřky. Teploty dneska 34 až 39 stupňů, jak Klára řekla, držte se ve stínu.
1: Dneska aktuálně v Olomouci právě teď 20 stupňů na Přelaná Mnina a když se podíváme třeba na tu Jižní Moravu, tak tam už je 25. Dejte nám vědět, jak je u vás, pište na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Baví se dva kámoši, jeden říká, kámo, já dnes nemůžu přijít, mám stres se starou. Ten druhý se ptá, a co jí zase je, tyjo? Nic. No ty kráso, tak to mě potěš.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Dvě minuty po půl osmé, jsou to zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Policie zná identitu nezletilých a mladistvých aktérů v napadení chlapce ve Vyškově. Jsou podezřelí.

0: východě Nizozemska. A hokejová osmnáctka začala Hlinka Gretzky Cup v americkém Edmontu prohrou se Spojenými státy 4-6.
1: Kdo pozná, která je to navigace?
2: Na kruhovém objezdu odbočte doprava.
1: Kdo pozná, jak mluví, která navigace, který firmy to je? Napište na Radio WhatsApp 605 222 007 a my si o navigacích povídáme.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: Zkus to říct ty.
4: Na kruhovém objezdu odbočte doprava.
1: Trošku víc toho dialektu.
5: Ale já tam ten dialekt neslyším zase.

0: Posloucháte Halo, tady jen Blzovi, Klárka z Honzo, vysílají dneska o navigacích, tedy vaše veselé i vážné historky s navigacema, které můžete nahrát přes aplikaci Rádia Impuls nebo Radio WhatsAppem.
1: Mluvila jsem o tom, že jsem navigací byla dovedena na tramvajové koleje a naštěstí to dopadlo dobře a myslela jsem si, že jsem jediná. Nejsem sama, prosím vás. Soňa napsala, že se jí to stalo taky a že to bylo strašný a nešlo nikam uhnout. Naštěstí prý tenkrát toho moc nejelo, takže se taky nic nestalo, ale že si připadala jako blbá blondýna. Soni, jsme v tom spolu.
0: A tak jako holky, neházejte se do škatulek. Přece to se může stát i černovlásce, zrzce anebo plešatýmu klukovi. Jo, já jsem teda nikdy na koleje nenajel, ale dobře. Co v Polsku? Skutečnosti jsou různé, nebo zkušenosti jsou různé, naši posluchači nám volají.
2: Nejhorší je navigace v Polsku, jo? Zaprvé jedeme a najednou mi to řekne ostře doprava. A tam jsou rodinné baraky. Kde je ostře doprava? Do těch baraků? A další věc, jedeme, pořád mě to naviguje, teď se dívám, normálně polní cesta, rybníky, rybaři se na nás dívají, jo? A najednou konec cesty, rybník proti nám a nám to řekne, naloďte se na trajekt. Jsou normální?
1: Ne, ne.
2: Na rybníkách v Polsku, naloďte se na trajekt. Katastrofa.
1: To umí, jo, říct navigace, naloďte se na trajekt. To je hustý. Mirka tady píše, že autonavigace jí před 15 lety na Korzice ve městě dovedla do úzké uličky, která skončila schody.
0: Další volající.
3: Čau, Impulzovi. Ahoj. Tady řidič kamionu. Já mám z navigací dobrý zkušenosti. Když si člověk umí správně nastavit a nenastavuje tam žádné šetření paliva, nejkratší cesty, ale prostě si to dá k cíli tak nejlíp, jak to ta navigace umí, tak s těm většinou problém nemám.
0: Jo, jo, tam jsou takový záludnosti, že si to tam musíte jako ve střevech nastavit a pak vás vezme opravdu tou skvělou nejlepší trasou. Přesně tak, placené, neplacené úseky a Bůh ví, co tam všechno je za volby, znám to sám z vlastní zkušenosti.
1: Ráďa píše, jednou jsme jeli podle navigace na Šumavu a říkáme si, no to je ale pěkná asfaltka. Skončili jsme u hnoje.
0: Jasně, občas si z nás navigace dělají legraci, ale když jsou teďka online aktualizované, používáte je třeba ve vašem systému v autě a pravidelně je aktualizujete, nebo si to nasají ty data, tak se nemůže stát, že byste skončili někde v poli. Každopádně zkušeností veselých a vtipných i smutnějších historik je spousta. Pokud vás některá z nich napadla, nahrajte nám to přes aplikaci Rádia Impuls. Hlasovky jdou nahrávat i přes náš Radio WhatsApp
1: 605 222 007.
0: Tady jsou Klára s Honzou. Dobré ráno.

0: Klarinka říkala, že chce mluvit.
1: Jo. Hele, takhle to začneme. Honzi, ty jsi ale hodnej.
0: Jak to?
1: No kdy? Tak od staráš kdy? Se, že jo, třeba uklízíš po mně, co tady nechám za bordel, přineseš mi občas vínko, jsi prostě takový jako pozornej. A tím chci říct, že jsi...
0: ti přivezu nějaký
1: přesně
0: ten.
1: Přesně tak, tak tím chci říct, že jsi prostě milionovej kolega.
0: Jo, takhle.
1: A kdyby to šlo, tak ti nechám u nás zahrát písničku, za to, že jsi tak báječný, skvělej.
0: A co bys mi nechala zahrát?
1: Co bych tobě nechala zahrát? No, tak já vím třeba, že máš rád Marka Ztracenýho, tak určitě Marka bych ti nechala zahrát. Pak vím, že máš rád takový ty věci, co jdou trochu do gospelu, vím, že miluješ Dancing Queen od Aby, tak tohle to všechno by tam bylo. No a milí posluchači, jestli máte taky takového milého, úžasného kolegu, tak toho využijte a dejte nám vědět o těch vašich kolezích nebo o tom jednom na milionové kolegy na našem webu a vlastník vám právě těch 7 pecek zahraje. Tedy ne pro vás, ale pro toho vaše vyvoleného a nebo ty vaše vyvolené a můžete jim takhle poděkovat za cokoliv. No už jede, že jo? To bylo jasný, to bylo jasný.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 007, krásné ráno vám přeji, Klárka Zonzel, jste s náma právě v tuto chvíli na silnicích a nová havárka komplikuje provoz v Brně v Žabovřeské ulici směrem od Králova pole na výstaviště. Dvoukilometrová kolona je na D8 před exitem 18 směr Ústí nad Labem. Proficis Global Assistance hlásí kolonu na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova. Je to před omezením u letiště. Doprava tady vázne i v protisměru. Kvůli opravované pražské Kbelské se táhne dlouhá kolona přes Novopatskou až na východní spojku Pražského okruhu ke sjezdu na Běchovice. Postojíte si i na Štěrboholské spojce směrem na jižní spojku mezi sjezdem z Hradecké dálnice a sjezdem na Průmyslovou. No a v Praze vidím kolony také v Liberecké ulici směrem do Holešovic nebo třeba na jižní spojce a na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Z dopravy pro tuto chvíli úplně vše.
2: A za chvilinku se s panem profesorem vypravíme do opravdové hloubky.
1: To znělo hluboko, to byla hluboká myšlenka v podstatě. Jsme na jižní Moravě společně s panem profesorem.

0: Škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno z jižní Moravy, studenti. Dnes mám pro vás otázku z přírodopisu. Vápencové jeskyně jsou pro jižní Moravu typické. A já se vás ptám, jak se jmenuje chráněné území, které je těmito vápencovými jeskyněmi proslulé. Moravský kras. Tak zněla správná odpověď na moji otázku. A těch vápencových jeskyní tu najdete víc než 1000. To je až neuvěřitelné, co? Samozřejmě, že k nim patří i naše nejhlubší propast Macocha a známé Punkevní jeskyně. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Posloucháte Halo, tady Implosovi Klárka s Honzou, vysílají pohodu a hlavně léto do celého Česka.
1: My tady s Honzíkem jdeme v pátek na Marka Ztraceného a představte si, bereme sebou Ivu a můžeme vzít i vás. Každý den dneska, ve středu a ve čtvrtek, soutěžíme o vstupenky na koncert Marka Ztraceného, ale pozor, nejsou to jenom vstupenky, je to i večeře s impulzovými. Dneska tedy Iva a jsem zvědavá, kdo se přidá zítra a pozítří. Co musíte udělat pro to, abyste ty lístky a Véču s námi vyhráli? Dobře poslouchat ranní vysílání Rádia Impuls a ve chvíli, kdy uslyšíte novinku od Marka Ztraceného, napsat na náš WhatsApp 605 222 007 koncert a kdo bude 20., tak prostě jde.
0: Zítra to zase zkusíme. A jak bude dneska? Většinou bude polojasno, jasno, odpoledne a večer přehánky a bouřky, teploty přes den vysoké, 34 až 39 stupňů Celsia.
2: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Tak Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Dneška Škodovka vyměňuje vadné airbagy. Je 8 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Máme prvního výherce Lupenů na koncert Marka Ztraceného. V pátek s Impulzovými na pražskou Letenskou pláň vyrazí paní Iva s dcerou. O lístky na velkolepou akci soutěžíme až do čtvrtka. Podrobnosti doplní reportérka Martina Kroa. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno. Výherkyně paní Iva Zhavířová sebou vezme dceru a v pátek přijedou do Prahy. Společně s Impulzovými a dalšími výherci zajdou na dobré jídlo a pak spolu vyrazí na obří koncert na Letnou v Praze. Takovouhle měla paní Iva před chvílí v našem vysílání radost.
3: Jupi! Ivo, ahoj, dobré ráno!
4: Dobré ráno!
3: Ahoj!
5: Tak jdete s náma?
6: No super, super,
5: co říkáte?
6: Do Prahy! Dorazí. Jedu! Moc děkuju! Děkuju, jsem šťastná, děkuju!
2: O lístky na koncert Marka Ztraceného s naší rádiovou rodinou, ale soutěžíme dál. Ještě zítra a pozítří poslouchejte Impulzově ráno mezi 5. a 9. A na náš WhatsApp napište slovo koncert ve chvíli, kdy uslyšíte novou píseň Marka Ztraceného Obuj si mé boty.
7: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
2: 20. z vás pak Impulzovi Klára s Honzou zavolí přímo během vysílání a vezmou vás na páteční velkolepý koncert. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Zájemcům o kandidaturu do obecních a senátních voleb zbývají poslední hodiny. Dnes odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin. Strany, hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. Registrační úřady budou v příštích dnech zkoumat, zda podané listiny obsahují všechny náležitosti. Celorepublikové komunální volby se uskuteční po 4 letech 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Ty se budou konat ve 27 obvodech, kde si lidé své zastoupení v horní komoře vybírali před 6 lety.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Škodovka svolává auta s vadnými airbagy. Ve svých autoservisech nabízí jejich bezplatnou výměnu. Reaguje tak na to, že nebezpečné ochranné vaky od společnosti Takata způsobily smrt řady lidí naposledy ve Francii. Škoda už dříve uvedla, že přítomnost vadných airbagů se leduje ve svých vozech podle výrobních šarží. Auta svolává postupně dle stáří a regionu, ve kterém se provozují. Uživatelé vozů Škoda si navíc na určených webových stránkách mohou sami kdykoliv ověřit, zda se jich tato akce týká.
1: Sport.
0: Hokejisté Litvínova se chtějí vyhnout záchranářským starostem. S takovým cílem vstoupili Severočeši do další fáze přípravy na extraligovou sezónu. V loňském ročníku se Verva zachraňovala až v baráži. Vedení klubu na konci minulého týdne oficiálně potvrdilo, že Litvínov povede trenér Robert Reichl. Bývalý vynikající hokejista má z týmu zatím dobrý pocit.
8: Myslím, že kluci jsou jinak mentálně připravení, než byli, když jsme to přebírali. Mají chuť, což jako je hodně dobrý a věřím, že to musel je složený dobře, že tady máme nějaký lídry, který usměrní ten tým a budeme pokračovat v tom, co jsme dělali před baráží.
0: Litvínov v přípravě odehraje 6 utkání. Nový ročník hokejové extraligy startuje v polovině září.
9: A jaká sympatická paní přišla dneska zase za Impulzovejma.
5: Babi Bubu, dobré Babi, ráno.
10: Dobré ráno.
9: Jak se máte?
10: Jo, děkuju, fajn.
9: Chodíte na koupáky teďka, když je horko, nebo?
10: Ne, tam je příliš mnoho lidí na mě.
9: Jo, tak máte svůj vlastní bazén nebo kamaráda?
10: Ne, já chodím do lesa a večer pravidelně chodím do fitka.
9: Dobře,
10: nevidíte to?
9: Vidím.
10: Podívejte, jaké
5: má svaly.
10: No, ježiš, tak
5: a čáry.
9: No. Jak se jmenuje tady tohle? Triceps, ne?
5: Ne, to jsou trapezy.
9: Trapez. Pardon, já nejsem fanoušek posilovem, takže...
5: To nevadí.
9: Já jsem trochu dilina v tomhle tom. No nic, jako holky, to jsme probrali. A navigace probereme za malou chviličku, protože i naší ranní glosátorky se zeptáme, jestli má nějaké veselé příběhy. A konec konců i vy můžete nahrát dneska přes aplikaci nebo Radio WhatsApp. Má číslo 605 222 007. Zavedla vás někdy navigace někam do zadele? Prostě se ozvete.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
4: Nosím černý brýle.

0: Zuzanko, jste se zaposloukala do té písničky, se mi zdá.
1: Ano, ano, ano.
0: Jak to?
1: No, taky se mi zdálo.
0: Co se vám zdálo?
1: No, že jsem si kdysi já hrála na navigaci.
0: Prosím vás,
1: no,
0: povídejte.
1: Protože když jsem dělala motoristické redakci, tak my jsme měli takzvanou motoristickou rally, jo, novinářskou. A mě si brali i chlapi, si mě brali za navigátora, jo, se číst itineráře, tehdy nebyly jako ty navigace. A tak vlastně já jsem dělala toho navigátora.
0: Jak to znělo? Pamatujete si to?
1: No, ano, no, počkejte, to nebylo takové, jako že teď, že my jsme dostali jako navigátoři, jsme dostali takový jako rozpis a tam byly šipky, tam nebylo jako psané to jako šipka, odbočit třeba doprava, jo.
0: Ostrá doleva.
1: Ostrá doleva, nebo 30 stupňů, nebo tak dále, otočit a prostě to. A vlastně to bylo velké umění, jako protože mnozí vždycky, a i chlapi, jako vždycky skončili někde na salaši, jo.
0: Jasně.
1: Někde úplně
0: jinde.
1: Ve křoví, takže jako já jsem byla v tomhle, jsem byla dobrá. Číst navigaci jsem uměla, jo.
2: Takže o vás pak byla bitka, s kým budete jezdit?
1: No, byla v podstatě, byla, a kdo se umístil za náma, tak v podstatě ho nepovažovali za chlapa, jo. Ne, ale jako já mám jednu příhodu, to bylo na jaře a jeli jsme do Krnova na vystoupení. A měli jsme profesionálního řidiče, ten si zadal jako nejkratší trasu, jo. A teďka najednou z nás to prostě z dálnice odbočilo, jo, tak jsme, jo, říkám, co, proč jako jedeme, když ta dálnice pokračuje. No, asi je tam nehoda, no, samozřejmě žádná nehoda tam nebyla, protože nejkratší trasa vedla napřed teda přes docela dobrou silnici, pak horší, a pak už to teda bylo něco, co v podstatě už nebylo, to byla nějaká polní cesta, kde asi naposledy jela vetřeska s nákladem s Unrou, jo, to prostě bylo něco strašného, tam normálně zajíci vyskakovali, koukali po nás, a mi se normálně zdálo, že se nám smějí a ukazují si na čelo, jo, tam taková srna vyskočila, tam měla v očích zděšení, že nás napadli jako planetu mimozemšťani, jo, takový děda na kole, když jsme na něho zatroubili, malem spadl, ten tam možná stojí v údivu ještě dnes. Jo.
0: No a jak to dopadlo?
1: No, dopadlo to tak, že jsme přijeli v podstatě tak, že už Šimurek vycházel na ten na jeviště, jo, jenom za náma křičel, budu mluvit 7 minut, tak a tam jste, jo, takže to bylo strašné. Ono ty zadat si jako nejkratší trasu.
0: To je ono.
1: To není nikdy jako dobrý.
0: Já jsem včera jel do Konstantinových lázní, zadal jsem nejkratší trasu podle nastavení a nebylo to dobrý.
2: No, a skončil v Karlových.
0: Nebylo to dobrý. Bere tě to těma největšíma náblížkama úplně tak jako,
1: přesně.
0: Že strašně, i dokonce ta příjezdovka to už byla skoro polní cesta.
1: No, tak to asi nejsem sama, ne. Jo. Takže potom zpátky Pitkin zahlásil, říká, jedeme po dálnici, kdyby to bylo nejdelší.
0: Moje řeč! Posloucháte Impuls a jaké zkušenosti mají naši posluchači?
3: Jirka, teď už je to s navigací v pohodě, teď máme moderní, je tam nastavená výška kamionu, váha kamionu, kde se bude trajekty, ale když to začínalo, tak mě navigace pěkně vedla, dovedla mě k řece, tam na mě koukal převozník na pramici, kroutil hlavou a říká, že kamion určitě nepřeveze, že veze jenom lidi, a takový zážitků bylo víc, no. Teď o víkendu zase s osobákem, Google mapy, jedem a najednou před vámi odbočte doleva. Tam dál pokračujte po cyklostezce. Tak nevím, občas si to z nás dělá asi srandu.
0: Odstavte auto a jeďte na kole, já to říkám pořád. Posloucháte, halo, tady Impuls.
2: Krásné ráno.

0: Provozhoustné třeba na D2 víc v dopravě 007 za chviličku.
1: A mám pro vás pozvánku na víkend. Čeká nás další živák. Tentokrát to bude s Michalem Prokopem. Tak ať už budete kdekoliv, naleďte si impuls a užijte si koncertní atmosféru společně s námi. Bude to v sobotu od 8 večer.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
11: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ji zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
11: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Provoz hustne na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Kolonu čekejte taky na výjezdu i na příjezdu do Prahy od Chomutova u letiště. Dvoukilometrová kolona popojíždí v Praze v Liberecké směrem od Zdib do Holešovic. Další kolony sledujeme na pražském okruhu úseku Štěrboholi Černý most k Beli směr Letňany a zdržíte se na jižní spojce na Barandáku ve směru na Smíchov, což je pravidelný ranní evergreen i teď o prázdninách. Takhle byla doprava 007. Teď 8 hodin a 20 minut.
1: Máte rádi víno? Já bych chtěla teďka zaspívat.
12: My máme rádi.
1: Ano. My teda s Honzíkem ano a předpokládám, že i většina našich posluchačů. No a Jižní Morava, Pálava, to je v podstatě synonymum. Se Zuřivcem už za chvíli.

0: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: České prázdniny na Impulzu pokračují, jsme na jižní Moravě. Celý tento týden je tam i zuřivec a vypravil se na Pálavu. No co ho tam asi vedlo? Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
3: A já vás zdravím, dobré ráno, samozřejmě jižní Morava. Oblast Pálava a obec Pavlov. A stále, jako stejně jako před hodinou, jsem tady ve vinařství u Pavla Kršky. Pavle, dobré ráno, ty jsi vinář, jsi tady místní rodák, takže miluješ Pálavu, no a děláš i vlastní víno Pálavu. Jasně. Takže ještě jednou dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: No, tak jdeme ochutnat. Tak na zdraví.
4: Na zdraví ještě jednou.
3: Čau.
4: Takže nejdřív ovoníme, cítíme tam krásné koření této, exotické koření, vanilka. Je tam čajová růže, jsou tam muškátové tóny, v chutí zase kořenitost, svěžest, minerálnost, krásná struktura.
3: Jenom po trhu, Impulzovi. Ten Pavel Krška ví, o čem mluví, tak nakonec asi víš, co dělá, když to vyrobil. Teďka ještě tady spolu máme tu čest okoštovat. No, je to nádhera, to se pije prostě tady pod dívčími hrady v obci Pavlov. Takže děkuju moc za pozvání.
4: Já děkuju za
3: návštěvu. A jsme všechny impulzáky, kdo byste chtěli jít na jižní Moravu, tak samozřejmě jedna z možností je víno, když budete tady na Pálavě, ale pak je tady spousta dalších možností, jak jsme říkali, tady ty pavlovské vrchy, ten klasický krásný monument, skalní a hornatý. A pak tady vlastně pod náma to je právě moře, to jsou nové mlýny.
4: Novomlýnská nádrž, máme tady archeopark tady v Pavlově. Kousek vedle v Dolních Věstonicích je nový dům Pálavy, taková naučná expozice. Kousíček od nás v Pasohlávkách je akvalent.
3: Ano, ano.
4: Asi 10 kilometrů.
3: Známe.
4: Kousek od nás je Lednicko-Valtický areál. Kousek od nás je Mikulov, krásné historické město. Takže těch atraktivit je tady opravdu strašná spousta.
3: Tak ještě jednou na zdraví, ahoj, ať se daří. Tak Impulzovi, tak to je, jak jsme říkali, obec Pavlov, Pálava a jižní Morava a Pavel Krška. Pavle, ahoj.
4: Díky, ahoj.
0: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
5: Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na Rádiu

0: Krásné ráno, krátce po půl deváté.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Turnov aktuálně 22, napsal Míra. Zlín 25, víme od Adély, Soňa píše nový čin Loučka 22 a Zuzka z Božího daru hlásí 23 a jasno. Děkujeme za všechny vaše zprávy, jak je u vás, napište na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: 3 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. V Netolicích na Prachaticku dnes proběhne poslední rozloučení s vojákyní, která nepřežila pád armádního vrtulníku. Do Česka se vrací hasiči, kteří ve Francii pomáhali hasit lesní požáry. Ministři vnitra Evropské unie budou jednat o situaci ve španělské Seutě, kam nelegálně dorazili desítky tisíc lidí z Maroka. A fotbalisté Sparty v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin francouzský Lyon.
0: Vaše příběhy s navigacemi jsou různorodé, zábavné a někdy i drastické. Ozvat se můžete ještě teď do našeho ranního tématu. Ranní téma vysílají Klárka Šedová
1: a Honza Daněk
0: a Zuzka Bubílková. Už za chvilku se vám ozveme.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Zuzana, Klára, Honza, krásné ráno a vaše zážitky s navigacema.
1: Zdravím, pozoj, mě navigace navedla na molo a řekla, nejsem ponorka, dál nejedu.
2: Cože? To taky umí? S tím trajektem to ještě jako beru, jo? Že teď nastupte na trajekt, ale že není ponorka.
0: To měl zaplou asi jako vtipnou verzi.
2: Jo,
0: podle mě existují ty vtipnější verze.
2: A jednu třeba namluvil i Pavel Liška a ta byla strašně vtipná. To
0: jednu
2: si
0: dobu to byl fenomén.
2: Před lety.
0: Přesně tak, přesně tak. A dokonce Klárka dneska zjistila, že si můžete vlastním hlasem namluvit svoje příkazy a on to ty algoritmy schroustaj a pak vlastně navigace vede vás vaším vlastním hlasem. Ale pak se na ní nesmíte zlobit, když vás dovede někam daleko.
2: Přesně tak, takže nadávat sám sobě už není tak dobrý, že jo?
0: Zuzanka má taky zkušenosti s navigacema.
3: No já mám, to bylo to asi před 3/4 rokem se mi stalo, že mi volal jeden organizátor z Ostravy a že mám vystoupit, že mě chtějí ve Vršovicích. Jo, říkám fajn, ještě si v duchu říkám, to je tady blízko, jo, tak jsem si zadala, jo, ještě jsem jezdila autem, jo, to je co, jako šlo, jela jsem tam.
0: Jo, z Pankráce do Vršovic.
3: Všecko jako sedělo. Jo, i kino tam bylo, i ta ulice seděla, všecko
0: fakt?
3: Sedělo. A tam přijdu a oni říkají, a co vy? Já říkám, tak jsem tady, jo. Říká, jo, a jako a proč? Říkám, tady mám vystoupení, jo. Říká, ne, tady ne, to vůbec. Jakože říkám, ke dní senioru, ne, vůbec ne. Tak jsem volala a to představte si, že to byly Vršovice u Opavy. Mu vůbec nedošlo mi říct, že to jsou Vršovice u Opavy, protože jak on je z Ostravy, jo, tak mu to vůbec nedošlo, že máme Vršovice jako v Praze, jo.
2: Takže předpokládám, že jste to nestihla.
3: No to jsem nestihla, se to muselo zrušit a teď jsem tam asi před, já nevím, 3 měsíci byla s jedním operním zpěvákem a ten už by dopředu hlásil, netěž se, Vršovice, ale u Opavy.
0: A to proběhlo už.
3: A to proběhlo,
0: už bylo v pořádku, to jsme rádi, Zuzanko. Tak my vám popřejeme, ať si užijete ten letní den v lese, krásně, kde se schladíte, ať se máte pořád krásně a v úterý se zase vidíme.
3: Doufejme, no.
0: No jak doufejme, žádný doufejme, přijdete.
3: No tak ja? Uvidím, já nevím, co tam mám.
2: Vršovice.
0: Vršovice.
3: Vršovice, jo.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Papa, bubu.
0: Volá nám Helena z Vizovic.
4: S navigací mám takovou zkušenost. Byli jsme v Maďarsku a pořád to říkalo Lulu, Lulu, odbočte doprava, odbočte doleva, jděte rovně, odbočte doleva, doprava. A skončili jsme v jeskyni, takže Lulu nás vel mi
2: zklamala.
4: Hezky den vám přeju,
2: ahojte.
0: Zážitek posluchače z Německa.
5: Je to už dávno, co jsem jel do Německa, myslím, že teda to bylo do Mnichova a navigace ještě nebyly online a ty se kupovalo normálně CDčko. Tak jsme zasadili CDčko v autě a jedeme a ta dálnice se nás začínala zdát taková nějaká divná a pak tam začaly přibývat stroje a normálně nás to navedlo na most, který ještě nestál, jo. Tak se mějte, pěkný den.
0: Naslyšenou.
2: Předboj.
0: A ještě Honza.
6: Co se týče navigace, máte taky zkušenosti, ale hodně záleží, co si nastavíte za parametry.
0: Ano.
6: Potom vás to dovede, kam potřebuje. A hlavně taky, když máme někdo navigaci jakoukoliv, tak se musí aktualizovat. A Waze není špatná věc, ale málo se aktualizuje.
0: Takže pozor, zásadní věci pro všechny, kteří používají online navigace. Aktualizovat, vždycky zmáčknout čudlík aktualizace a nastavení parametrů. Tamhle někde pod těma třema tečkama, třema čárkama bývá nastavení parametrů. Takže nezaš

0: co od nás můžete čekat zítra? No jasně, od Kláry a od Honzy vždycky dobrou náladu, stále dobře naladěni. Výhru až 20 000 ve hře Halo tady Impulzovi, také dvě další vstupenky, plus večeřový balíček a zážitkový balíček na Marka Ztraceného, který se uskuteční v pátek s rádiovou rodinou, plus další zážitky z Jižní Moravy. Zapomněl jsem na něco, co je?
1: Nevím, ne, my jsme ten balíček zážitkový, no. Kdybyste to my, no.
0: Tak hlavní roli Marek Ztracený, ale my k tomu přidáme dobré jídlo a všechno platíme. Takže lidi, bude nás parádní partička, rádiová rodina se, alespoň v pátek, pořádně rozroste. Moc se na vás těšíme, poslouchejte prázdninové Impulzovy a za chvilku dopravu 007.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 007, krásný den, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D8, kde je profíce z Global Assistance hlásí 3-kilometrovou kolonu. Je to před exitem 18 směrem z Prahy na Drážďany. Kvůli zúžení se ucpává i D7 směrem od Chomutova do Prahy mezi 4. a 1. kilometrem před letištěm. Přímo v Praze je zasekaná Liberecké směrem od Zděb do Holešovic. Klasicky se ucpávají cesty v Libni. Další kolony sledujeme na příjezdech na pražský Smíchov směrem od Strakonic a současně od jižní Svojky. Hodně pomalu to jede taky na pražském okruhu na trase Štěrboholi Černý Hmoc k Beli a kolony jsou tady v obou směrech. Jeďte opatrně, dobře dojďte a dávejte na sebe pozor.
2: Vlastík Korec ve studiu. Ahoj, Vlastíku.
3: Dobré ráno.
2: Navigace někdy zavedla tě nějaká, úplně kam neměla?
3: No, protože jsem tu navigaci namluvil, tak sám sebe bych nikdy do pekel horoucích nezavedl.
2: Je, vidíš to, na to jsme zapomněli.
1: No, jasně,
2: Vlastíka navigace.
1: Vlastík, bude vtip dneska.
3: Vtip, samozřejmě, že mám, ale nebude o navigaci. Snad to
1: nevadí, zvládne.
3: Jdeme na to.

0: Baví se dvě kámošky na kafi. Jedna říká, hele, prosím tě, jak ty děláš tomu svýmu chlapovi dobře? Ona přemýšlí a říká, občas jsem sticha.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: To je tak hezká písnička. A my hrajeme jenom hezký písničky. Třeba pro milionový kolegy vám jich přímo 7 zahraje Vlastí Korec. Už za malou chvíli v dopoledním vysílání Rádia Impuls. Moc dobře víte, že jsme rodina, rádiová rodina a rodina ztracená a rádiová se propojí už tento pátek. A vy u toho můžete být taky, protože máme prvního výherce vstupenek na koncert Marka Ztraceného. V pátek s Impulzovými na Pražskou Letnou vyrazí paní Iva s dcerou. A jakou měla radost!
1: Ivo, ahoj, dobré ráno!
2: Dobré ráno!
1: Tak jdete s náma?
3: No super, super,
1: co říkáte?
3: Jedu! Moc děkuju! Děkuju! Jsem šťastná! Děkuju!
1: My se těšíme na Ivu a samozřejmě se těšíme i na další posluchače, kteří se k Ivě přidají už zítra.
0: O lístky na koncert Marka Ztraceného s naší rádiovou rodinou soutěžíme dál a pokud mezi 5. a 9. uslyšíte...
4: Obuj si mý boty! Jestli mě chceš sůj.
0: Není nic jednoduššího, než prostě jednoduše napsat jedno jediné heslo na náš radio WhatsApp.
5: Koncert.
0: 605 222 007. Pro jistotu si nás uložte do paměti. Už pokračuje Vlastí Korec a Impulzovi se na vás těší zítra mezi 5. a 9. Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Krásný den všem.

0: Úterý 4. srpen, pojďme se pustit do dopoledního vysílání. Francouzsky vůbec neumím, znám jenom jednu frázi, je t'aime. A to druhé, co umím francouzsky, je désenchanté. Název téhle písničky. Mylen Farmer. A vždycky, když to běží, tak si to musím vychutnat. Désenchanté. Čekají nás zprávy a v nich nás Tomáš Kabát vezme na Jižní Moravu. A na Jižní Moravě je vždycky hezky, to jednoznačně víte. A kdo ví, třeba ochutnáme nějaké skvělé víno prostřednictvím Tomáše. A co dnešní počasí? Zde je to prosté a jednoduché. Jasno až polojasno. A teď pozor, teploty 34 až 39 stupňů. Dávejte na sebe pozor.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Lékárny řeší problém s výpadkem důležitého léku. Je 9 hodin, zprávy a Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Moravu zřejmě čeká nejžavější den v historii. Meteorologové očekávají, že tam naměří rekordních 40 stupňů. Podrobnější předpověď má naše reportérka Martina Kroa. Pěkné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Pro Moravu a Slezsko padl teplotní rekord už včera. Ve Strážnici na Hodonínsku přístroje ukázaly 39,9 stupně Celsia. Na většině míst Česka jsme také zažili tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. I dnešní den bude opět tropický, teploty se dostanou až na 39 stupňů a na jihu Moravy až na 40. V kombinaci se slunečním zářením a vlhkostí vzduchu můžou působit zátěž na lidský organismus, proto dbejte hlavně na pitný režim. Ochlazení pak přijde od západu v druhé polovině pracovního týdne. Čtvrtek přinese víc deště a bouřek a v pátek má být už bez tropických teplot. A příjemněji bude i o víkendu. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Dunaj čelí největšímu suchu za posledních 150 let. Snižující se hladina už omezila provoz maďarských a rumunských jaderných elektráren. Rumunská armáda dokonce musela odpálit kus břehu, aby posílila proudění vody v řece. Tam už totiž hladina toku klesla pod bod splavnosti. Obdobným potížím čelí i další veletoky jako Rýn a Labe. Dokonce i kvůli vysychání řeky Moravy na sousedním Slovensku musí lidé chodit přes vodu do práce po svých. Česko řeší problém s nedostatkem léčiva na rakovinu prsu. Pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem ministerstvo zdravotnictví umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek. V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. Ministerstvo uvedlo, že intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení léků, které by měly do Česka dorazit v řádu dnů. Ukrajinské síly znovu udeřily na Wildberries. V noci se na největšího ruského online prodejce zaměřili prostřednictvím dronů. Požáry vypukly ve skladových komplexech ve vesnici Krasný Bor v Leningradské oblasti a ve městě Čechov v Moskevské oblasti. Útoky ukrajinských dronů zabily podle ruských úřadů 6 lidí a 9 dalších zranili.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp, a to i pokud jde o víno. Tento týden totiž trávíme na jižní Moravě. Náš reportér Tomáš Kabát proto dnes míří do vinohradu. Hezký den, Tomáši.
3: Já vás zdravím z jižní Moravy a během dopoledne se vypravím do městyse s názvem Nosislav. To je kousek od Židlochovic. Navštívím tam vinařství Válka. Je to rodinná firma, která se honosí označením nejstarší bioorganické vinařství na Moravě. Mám domluvené, že se podíváme třeba na to, jak se takové víno lisuje a co vlastně znamená, že je bioorganické. Na seznamu dnešních cílů je i jeden viniční dům s originálním občerstvením. Jmenuje se Marináda, nachází se v Pavlově a údajně tam najdeme všechno dobré, co dává Pálava. Na další jihomoravské zážitky se těší Tomáš Kabát.
4: Tomáši, já se těším také a pokud mě neklame paměť, měl bys mít dnes narozeniny. Pokud ano, tak všechno nejlepší, kamaráde. Já se do toho pouštím právě teď, 7 pecek v kuse a bez reklam. A co je zásadní, za chvilku se dozvíte, pro koho budeme hrát. Počkejte
1: si. Dopoledne s Dobrým Kurcem na Rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Tady dopoledne s dobrým Korcem přichází čas, abychom zahráli dalším milionovým kolegům. Tak zaprvé, komu volám, kdo se registroval?
2: Dobrý den, telefonuje Martina.
1: Marti, vítám vás na vlnách rádia Impuls. Kde jsme?
2: Kousek od Kroměříže.
1: No prosím pěkně, co děláte a pro koho budeme hrát a proč jsou milionoví?
2: Takže chtěla bych to nechat samozřejmě zahrát do malé rodinné firmičky, která sídlí ve Vážanech u Kroměříže pro majitele Mirek a Hanka a ještě spolupracovníci Janču. Jen jsem jim chtěla jakoby jejich takovou lidskou ochotu a podporu. Ono v dnešní době taky není samozřejmostí potkat zaměstnavatele, kteří stojí při svých zaměstnancích v těch nejtěžších chvílích, což tam občas někteří zaměstnanci bojují. A velmi si jich vážím jejich jako velkého pochopení a vstřícnost za dobrého srdce, co mají oba dva.
1: Je, to zní krásně, to zní jako skvělý příběh, takže jsme řekli, kdo jsou milionoví kolegové, proč jsou milionoví.
2: Ano.
1: No já jsem rád, že voláte. Ještě jedna otázka závěrem, ta registrace u nás na www.impuls.cz proběhla v pohodě?
2: Určitě, na prostém pořádku.
1: Dobře, tak vám děkuji za krásný vzkaz. Věřím, že kolegové slyší a že jsou úplně v pohodě, říkají si, no tak ta naše práce má smysl.
2: Určitě má velkou a velkou podporu od hlavně těch majitelů, je veliká.
1: Mějte se moc hezky, děkuji za úžasný vzkaz a dalších 6 pecek hraju pochopitelně pro všechny jmenované a taky pro vás, Marti. Naschledanou.
2: Mějte se, naschledanou.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

0: Tady Impuls, dobré dopoledne, bylo 9:30, tak jsme dohráli 7 pecek v kuse a bez reklam a hráli jsme pro milionové kolegy. Jestliže máte taky takové, tak šup, hopem, dupem, rychle na www.impuls.cz, tam se zaregistrujte, no a já vám zavolám a můžete těch dalších 7 pecek zítra po 9:00 poslat právě těm vašim milionovým kolegům.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Vlasty Korce.
1: Máme 4. srpna, 65. dnes se slaví Barack Obama, byl americkým prezidentem ve 2 volebních obdobích a je nositelem Nobelovy ceny za mír. 45. narozeniny slaví americká herečka, manželka britského prince Harryho Meghan, vévodkyně ze Sussexu, rodným jménem Meghan Markle. Před 50 lety se vysílal první díl francouzského seriálu Komisař Moulin. Kriminální televizní seriál z roku 1976. Teď připomene reportérka Martina Kroa. Marti, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Komisař Moulin je jedním z nejslavnějších televizních komisařů. Stvárnil ho francouzský herec Yves Renier. Ten se na několik posledních dílech podílel i režijně. U nás našel komisař Moulin jedinečnou oporu v českém hlase, který mu propůjčil Miroslav Moravec.
3: Moulene, na slovíčko.
4: O co jde?
3: Co to vyvádíte?
4: Prosím.
3: Prý se dál zabýváte případem Bonaventure.
4: Tím advokátem nejistě.
3: Tak s tím přestaňte, okamžitě. Inspekce to uzavírá jako smrt způsobenou nehodou.
4: Děláte si legraci? Dobře víte, že šlo o rasistický čin.
3: Na čí straně jste, Moulene?
4: Na straně práva. A vy?
2: Na 70 dílů krimiseriálu ve starofrancouzském duchu si oblíbili diváci po celé Evropě, včetně tehdejšího Československa. Pařížský komisař Moulin v nich jezdí na své červené motorce a vyšetřuje jak lokální vraždy, tak bojuje se závažnou kriminalitou a

0: Pavel Šváb, Bohumír Starka, Hvězda na vrbě a naše Impulzovic krabička. Ano, my se dál budeme věnovat zpravodajství, konkrétně dopravnímu. Kolony sledujeme mimo jiné na D7 u ruzyňského letiště.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Zhruba dvoukilometrová kolona popojíždí v obou směrech na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova před omezením u letiště. Kvůli opravované Gbelské ulici v Praze se táhne dlouhá kolona přes Novopatskou a Černý most až na Štěrboholskou spojku. Na dálnici D8 před zúžením na 18. kilometru ve směru z Prahy na Drážďany čekejte 5 kilometrů dlouhou kolonu. 3 kilometry má kolona před Brnem na D2 směrem od Bratislavy před nájezdem na D1. Na trase

0: Hořelic na Brno za Rajhradem blokuje levý pruh nehoda dvou osobních aut, kolona má kilometr. A pozor na dálnici D4 na 27,5 kilometru před Dobříší ve směru z Prahy na Strakonice. Hasiči tam zasahují u požáru nákladního auta a provoz je omezený.
1: V Praze je zasekaná trasa Smíchov-Černý most před Štěrboholy a ještě region Havířov. Díváme se tam očima našeho dopravního agenta. Haló, tak co se tam právě děje?
2: Impulzáci, pozor, pozor, Havířov a okolí plné policajtů, tak si na to dávejte pozor a jezděte podle předpisů, ať všichni dobře dojedeme. Mějte hezký den, Pavel.
1: To se mi líbí, to je správná, vyvážená zpráva. Pozor, dávejte. A pak hned následně poté ta pravidla. Tady nejsou úplně zbyteční. 605 222 007. Teď Teta Madonna.

0: Legendární Suzy Quattro s hitem If You Can Give Me Love. Tady Impuls, blíží se 10. hodina, budou zprávy. Tam se dozvíte mimo jiné o tom, že bouřky už udeřily u našich sousedů v Německu. Já mám pro vás dnešní počasí pro Česko. Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39, v tisíci metrech na horách 30. Za chvilku zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Moravu asi čeká nejžhavější den v historii. Bradáčová zasahuje proti zastavení stíhání podnikatele Pelce. Fotbalisté Sparty si zahrají o Ligu mistrů. Je 10 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Vlna veder v Česku ještě zesílí. Meteorologové očekávají, že dnes na Moravě naměří i 40 stupňů Celsia. Už včera padl pro Moravu a Slezsko nový teplotní rekord. Ve Strážnici ukázali měřící přístroje 39,9 stupně. Ochlazení přijde ve druhé polovině týdne. V pátek a o víkendu by se na mnoha místech mohly teploty držet pod tropickou třicítkou. Od dnešního večera se také místy proženou přehánky či bouřky. Zítra mohou být i velmi silné. Bouřky už udeřily u našich německých sousedů. V noci na dnešek na severozápadě země lámaly a vyvracely stromy. Některé z nich spadly na elektrická vedení či na železniční koleje. V severním Porýní ve Sválsku museli cestující zůstat ve stojícím vlaku 4 hodiny. Vyvrácený strom spadl na trakční vedení. Vagony musela odtáhnout dieselová lokomotiva. Bradáčová je proti zastavení stíhání podnikatele Pelce. Nejvyšší státní zástupkyně podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media pod vlivem alkoholu. Justice trestní stíhání zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc. Dovolání už Bradáčové dříve navrhlo středočeské krajské státní zastupitelství a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku začala pyrotechnickým průzkumem. Nová silnice v budoucnu odvede z města transitní dopravu mezi Jižní Moravou a Slovenskem. Samotná stavba obchvatu Bučovic by měla začít příští rok. Tuto chvíli pokračují výkupy pozemků. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl říká, že pyrotechnický průzkum je nezbytný kvůli historickým událostem z dubna roku 1945.
5: Přes oblast postupovala sovětská a zároveň rumunská vojska, zatímco ustupující německá armáda zde vedla obranné boje. Právě kvůli intenzitě tehdejších střetů lze v trase budoucího obchvatu Bučovic očekávat nálezy nevybuchlé munice.
3: Nová silnice bude mít zhruba 5 kilometrů a povede jižně od města. Obchvat by mohl být hotový v roce 2029. Předpokládaná cena je 3 miliardy korun. Památky v Plzeňském kraji mají o prázdninách vyšší návštěvnost než loni. Letošní červenec je nejúspěšnější za poslední 3 roky. Nejvíc tradičně lákají hrady Rabí, Velhartice a Švihov na Klatovsku.
6: Na 10 státních památek přišlo o prázdninách zatím o 1,5% víc lidí než loni. Od začátku roku je to ale o bezmála 5% méně. Návštěvnost na jaře ovlivnilo proměnlivé počasí a zájem o zahraniční dovolené před prázdninami. Červenec pak nabídl příjemnější klima. Funguje i nabídka kulturních akcí. O celkovém výsledku rozhodne srpen. Kromě trojice hradů Klatovska lákají také kláštery Plasy a Kladruby. Červencovým skokanem je zámek Kozel. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Fotbalisté Sparty dnes zasáhnou do kvalifikace evropských pohárů. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena. Vítěz dvoj utkání postoupí do závěrečného čtvrtého předkola, kde se utká buď s Fenerbahče Istanbul nebo Štýrským Hradcem. Poražený zemí přejde do Evropské ligy. Ze zpráv je to všechno, pokračuje dopoledne s Vlastíkem Korcem.
0: Už za chvilku jedeme s úsměvem a pak nám Jirka Kolbaba představí a popíše své oblíbené město, které...
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jižní Moravě. Tam, kde se zpívá, pije nejlepší víno a slunce tam svítí, jako by nikdy nechtělo odejít. České prázdniny s

0: úžasná pecka Petra Kotvalda, Gejzír z roku 1988. Ty Coca-Coly mě zaujaly. Tady posloucháš šum Coca-Col, Michal David rovnou pil kolu. Tady Impuls, chystám aktuální dopravní zpravodajství, o čem bude, D8 ve směru od Prahy na Lovosice, máme tam 5-kilometrovou kolonu a taky to stojí u letiště. Více se dozvíte v dopravě 007 za chvilku. No a teď gejzír a radosti z naší skvělé usměvavé akce.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Ano, je to tady, náš projekt Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání se hlásí kolega Peťa, ahoj.
2: Ahoj Vlasto, dobré dopoledne přeji všem na Impulzu. Hlásím se z cesty do jedné z mnoha čerpaček OMV v republice s odměnami, jako je tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, káva Viva taky na měsíc na náš účet a mnoho dalších odměn pro zodpovědné a usměvavé řidiče. Stačí být na dané čerpačce jako první v daném čase, v našem případě tedy po druhé hodině, a mít nainstalovanou aplikaci MyStation. Jaká to čerpačka bude, řeknu po 14. hodině, no a dneska jedu někam, kde mimo jiné najdete kašnu, která nese jméno po bájné postavě, která přemohla mnoha hlavou obludu. Víš vás to? Tak no. Si nech pro sebe, prosím. Mnohem větší nápovědu pak dáme do placu ještě popolední a navíc přidám i soutěž o 500 na jakoukoliv útratu do OMV. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku, to určitě dáte. Tak se těším po 12. hodině opět na Impulzu a všem u rádia a za volanty přeji šťastnou cestu.
0: Asi si sedím na vedení, nějak si mi tu hlavu zamotal. Já si to musím ještě jednou nějak spřádat, tu tvou nápovědu v hlavě. No, třeba mě něco napadne. Za chvilku doprava a potom hit Scorpions, Wind of Change.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 ve směru od Prahy na Lovosice se před omezením na 18. kilometru vytvořila téměř 5-kilometrová kolona. Na D7 v obou směrech před exitem 2 letiště se zdržíte ve 2-kilometrových kolonách. Přerušovanou kolonu vidíme na pražském okruhu ve směru k letišti mezi Vestcem a Slivencem. Na trase z Pohořelic na Brno u Popovic blokuje levý pruh, střed dvou osobních aut, kolona je téměř kilometrová. A na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vyjedete do kolony na druhém kilometru. Volejte dál dopravu na číslo, které znáte, 605 222 007. A pokud máte staženou naši aplikaci, tak to zkuste právě přes ni. To nahrávání je zábavné, navíc si to zprávu můžete zkontrolovat, případně znovu nahrát. Zkuste to, stojí to za to.

0: Nejsi sám, David a Meky Žbirkovi právě teď pro vás, pro všechny, kteří ladíte Radio Impuls. No ale já mám pro vás apel, který se týká hry Halo tady Impulzovi. Pan Miloslav dnes řekl správně výherní slogan a to znamená jedno jediné. Vyhrál kačky.
1: Halo tady Impulzovi.
0: Jo!
2: Ahoj, dobré ráno. S kým mluvíme?
1: Nina Fujan.
2: Zdravíme vás, tady jsou Klára a Honza z Halo tady Impulzovi.
3: Miloslave, máte 10 000 korun, gratulujeme.
1: Dobře.
2: Máte radost toho, že jste vyhrál Halo tady Impulzovi?
1: To jo, to mám.
2: Tak to nás těší. Kamaráde, děkujeme za poslech Rádia Impuls.
1: Já taky děkuju.
2: I za účast ve hře, posíláme na účet. Mějte se, naslyšenou.
1: Naschle.
0: Skvělá práce, desítečka, ta se vždycky hodí. Ono se to sice rychle rozpráší, ale ta radost z té výhry v Halo tady Impulzovi, ta je nezaměnitelná, je prostě milionová a patří do té naší rodiny. Registrujte se na www.impuls.cz nebo přes naši aplikaci, to vše je možné. Právě teď ladíte Impuls, bude 10:30, no a za chvilku se přihlásí náš Jirka Kolbava, cestovatel, který nás vezme do svého oblíbeného města. Kam to bude? Uvidíte. No a když jsem u dalšího programu Rádia Impuls, modlitba za pátek a Marek Ztracený, to je snad dvojnásobná modlitba, snad chápete.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Ano, pojďme cestovat společně s Jirkou Kolbabou. Jsem zvědav na místo, které nám dnes Jirka předvede. Moc se na to těším. Tak tedy, Jirko, přeji ti dobré dopoledne, pokud se nemýlím, tak dnes nás seznámíš s tím svým bájným městem.
2: Ahoj, vlastně hezké dopoledne. Ano, a to město je na americkém kontinentě, je v Jižní Americe a je to Rio de Janeiro, tedy v Brazílii. Já tady mám rád úplně všechno. Mě ta atmosféra hrozně baví. Já sem jezdím rád za tou atmosférou, která tady je, kterou tady vytváří ti místní lidé, ty cariocas. A baví mě, když třeba se dostanu v té velké soše Kristus Vykupitel, tam na horu Corcovado, nebo když jsem na Cukrové Homoli, tak ty výhledy jsou fantastické. Také jsem několikrát byl na stadionu Maracana, kdo by neznal z fotbalových fanoušků ten slavný stadion Maracana. A mám tady velice zajímavý zážitek, když jsem potkal, bohužel ten člověk už dneska nežije, místního umělce, jmenuje se Jorge Celarón, byl to původem Čilan a on tady, když se sem přestěhoval, tak tady tvořil, maloval, vydělal si nějaké peníze a potom začal upravovat schodiště, takové velké městské schodiště a barevné schody, které tady jsou, kterým se říká Escadaria Celarón, tak to je velký zážitek. Od roku 1983 právě tady v Riu získával obkladačky barevné a různé dlaždice a jimi zdobil schody a takové ještě stěny kolem toho schodiště. A já měl tu čest se s ním osobně potkat, dokonce mám od něho věnování na jedné takové barevné kartě a potom se mu při jedné návštěvě také přivezli jednu dlaždici z České republiky, která tenkrát, myslím, byla z nějakého města v jižních Čechách, tak ta tam také je zasazená, ale myslím si, že takových dlaždic České republiky tam může být víc, protože on těch dlaždic mnoha koutů světa dostával od různých návštěvníků, protože to je velmi populární dílo a pak je zasazoval právě do toho svého uměleckého díla, které je dneska velmi, ale velmi navštěvovaným místem v Rio de Janeiro. A možná některé další informace vám určitě přiblížím po písničce.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jsme v Rio de Janeiro. Jirko, prozrať nám ještě další zajímavosti o tomto nádherném městě.
2: To město nemá úplně dobrou pověst. Ty uličky pod čtvrtí Santa Teresa neměly dobrou pověst v minulosti, ale dneska musím říct, že mě to tam prostě baví. Já jsem tam nikdy nic zlého neprožil. Pravda, viděl jsem nějaké ataky na turisty, třeba když jsem byl na Copacabáně nebo na dalších plážích kolem tohoto skvělého města. Já jsem si v tomto místě vždycky užil třeba i těch sportovních aktivit, protože tady, když jsme na Copacabáně a můžeme si zaběhat a tady hraje fotbal a tam se hraje volejbal a oni jsou nesmírně tak jako sportovně naladění, ti místní lidé, ti cariocas, a jsou opálení vždycky, to je známá věc, ty ženy jsou tak velmi vyzývavě oblečeny. Dokonce v tom oblečení třeba to si nedovedeme vůbec představit, že mají velmi úsporné plavky a chodí s tím do města, stojí ve frontě v supermarketu nebo také ve frontě v bance třeba, tak to je něco, co by v naší kultuře určitě neobstálo. Opravdu koupání na těch plážích je fantastické, ale musíme dávat pozor, protože zrovna na Copacabáně, tak tam jsou takové spodní proudy, které často odtahují lidi do vody a může to být velice nebezpečné, tak potom ty lidi zachraňují helikoptérou, to mám také třeba sfocené. Dá se tady také podniknout výlet, když je mu té helikoptéry nad městem právě helikoptérou. Můžeme navštívit další sportoviště třeba na těch dalších městských plážích a tak dále. Moc mě to tady baví. Musím říct, že Brazílie celá je zajímavá, strhující, ale Rio, a to jsem tady nikdy nebyl, když byl slavný karneval, tak mě baví a už se zase těším na další návštěvu Jižní Ameriky a určitě budu věnovat i pár dní tomu skvělému městu Rio de Janeiro. Naslyšenou.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: skvělý lektvar, nebo chcete-li nápoj lásky číslo 10, Michal Karel Gott. Za chvilku se koukneme do dopravy, kolonu čekejte na D7 na výjezdu z Prahy před exitem 2 směr letiště. No a hned po dopravě Roxette a taková pozdní snídaně Milk and Toast and Honey.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance. Martina, zahajuje.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. 3 kilometry dlouhá kolona je na výjezdu z Prahy na Chomutov před omezením u letiště. Zpomalíte i v protisměru. 3 kilometrová kolona je také na D8 směrem z Prahy na Drážďany před zúžením na 18. kilometru. V Praze v Bubenečském tunelu ve směru do Troj blokuje levý pruh nehoda 2 osobáků. I tam čekejte kolonu. Na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou před obcí v Norovi srazilo nákladní auto chodce. Zasahují tam záchranáři a silnice je uzavřená. Kolona je tam z obou směrů. A na příjezdu do Třemošné směrem od Plzně bourala 4 osobní auta. I tam se zdržíte v obou směrech. Global Assistance Martina.
1: Děkuji, posouváme se dál. Uhersko, Hradišťsko a kolony.
3: Dojedete z Uherského Hradiště směr Staré Město. Uherského Hradiště je to totálně zasekané. Opravují koberec od mostu Moravního směrem na Staré Město. Všechno svede do jednoho pruhu.
1: Ano, prosím, a Trutnovsko, porouchané vozidlo.
4: Silnice číslo 14, Trutnov, Vrchlabí. U letiště před Vrchlabím stojí porouchaný traktor s přívěsem. Je to za vrcholem stoupání, opatrně, ať do něho nevrazíte. Ještě tam nemá ani trouhelník, nic, tak se to tam štosuje.

rozumíme, to může být velmi nepříjemná, nebezpečná situace, ale vy už to teď víte, už to znáte díky našim agentům, kteří volají pravidelně na 605 222 007 a nebo přes naši aplikaci.

0: Úterý 4. srpen, velmi horký den, ale my s tím počítáme, dodržujeme pitný režim. Co uslyšíte ve zprávách na vlnách Rádia Impuls? Ku příkladu Olomouc si dnes připomíná velké historické výročí, jaké prozradí ve zprávách Iva Horáková. A teď to dnešní počasí, teploty 34 až 39, jasno až polojasno, odpoledne a večer budou přechodně při zvětšené oblačnosti přehánky, místy bouřky, tak s tím počítejte, ať to víte. Blíží se 11. hodina, tady je Impuls.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
4: Ústavní soud zamítl tučnou sumu pro Janouška. Torzo schořelé budovy ve Zlíně převezme demoliční firma. Vesnice v Německu zahalily kroupy. 11 hodin. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Roman Janoušek má smůlu. Ústavní soud totiž odmítl stížnost tohoto kontroverzního podnikatele. Janoušek požaduje náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. Kvůli trestnímu stíhání, které skončilo osvobozením, měl Janoušek zabavený majetek a v žalobě pak od státu žádal zhruba 155 milionů korun. S drtivou většinou nároku ale neuspěl. Na usnesení soudu upozorňuje server Novinky.cz. Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dříve vyplatilo přes 700 tisíc a omluvilo se mu. Poslední rozloučení s obětí pádu vojenského vrtulníku právě teď probíhá na Prachaticku. V kostele svatého Václava v Netolicích se už hodinu koná pohřeb vojákyně, která 23. července nepřežila pád armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou na Vysočině. Z politiků se pohřbu účastní například ministr obrany Jaromír Zuna. Na konci obřadu bude následovat smuteční průvod na nedaleký hřbitov. Vyhořelou budovu ve Zlíně zítra převezme demoliční firma, ta by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek od zhora rozebírat zničenou budovu. Celý objekt je jeho majitel povinen odstranit do půlky prosince. Přesnou příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to bude několik měsíců. Olomouc si dneska připomíná velké historické výročí. Od smrti posledního panovníka z rodu Přemyslovců totiž uplynulo 720 let. Českého, polského a uherského krále Václava III. V jeho 16 letech právě v Olomouci zavraždili během příprav na tažení do Polska. Okolnosti vraždy se dodnes nepodařilo objasnit.
5: Zvony na katedrále svatého Václava se rozezní ve 13 hodin a 6 minut, tedy ve chvíli, kdy Václav III. Pravděpodobně skonal. Vyzvánět budou 7 minut a pietní akt pak završí večer slavnostní nasvícení historické radnice. Ta se zahalí do červeného světla symbolické připomínky tehdejšího krveprolití. 4. srpen roku 1306 znamenal zásadní zlom v českých a středoevropských dějinách. Dynastie Přemyslovců ten den vymřela po meči, tedy v mužské linii. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
4: V Německu napadala až 15-centimetrová vrstva krup. Některá místa v oblasti Hunsrück úplně zmizela pod bílou pokrývkou. V oblasti Heimbach na západě Německa padaly kroupy o průměru až 4 cm a pokryly celou zemi. Při bouřce se přitom ochladilo během krátké chvíle ze 36 na 19 stupňů. Silné bouřky v noci na dnešek na severozápadě Německa lámaly a vyvracely stromy. Některé z nich spadly na elektrická vedení nebo na železnici. U města Schwelm v severním Porýní ve Westfálsku museli cestující zůstat ve stojícím vlaku 4 hodiny. Němci, stejně jako my, zažívají tropy, dneska naměří až 38, poté opět dorazí bouřky. Hokejisté Litvínova se chtějí vyhnout záchranářským starostem. S takovým cílem vstoupili Severočeši do další fáze přípravy na extraligovou sezonu. V loňském ročníku se Verva zachraňovala až v baráži. Vedení klubu na konci minulého týdne oficiálně potvrdilo, že Litvínov povede trenér Robert Reichl. Bývalý vynikající hokejista má z týmu zatím dobrý pocit.
6: Myslím, že kluci jsou jinak mentálně připravení, než byli, když jsme to přebírali. Mají chuť, což jako je hodně dobrý, a věřím, že to musí složený dobře, že tady máme nějaký lídry, který usměrní ten tým, a budeme pokračovat v tom, co jsme dělali před baráží.
4: Litvínov v přípravě odehraje 6 utkání. Nový ročník hokejové extraligy startuje v polovině září. Zprávy končí 4 minuty po 11. a vysílá Vlasta Korec.
0: Ano, to je ten správný čas, abychom zahájili další vysílací hodinu, ve které se mimo jiné uslyšíme s Alešem Růžičkou, který vyrazil na skvělé víno. Na Pálavu, na Jižní Moravu.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Všechno je v pořádku tedy, alespoň tady u nás na vlnách Rádia Impuls dohrála muzika. Chystám pro vás aktuální dopravní zpravodajství, o čemže budeme vysílat za chvilku. Na výjezdu z Prahy po D7 před omezením na exitu 2 letiště máme kolonu. Další kolonu, která je přerušovaná, tu vidíme na Pražském okruhu a další zprávy pro vás chystáme už za 2 minuty.
1: Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9 věnujeme právě jim. Milionoví kolegové na Rádiu Impuls.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Sobota

0: Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Gulaš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na výjezdu z Prahy po D7 před omezením na exitu 2 letiště se popojíždí ve 3-kilometrové koloně. V opačném směru je kilometrová. Přerušovanou kolonu vidíme na Pražském okruhu ve směru k letišti mezi Vestcem a Slivencem. Přerušované kolony vidíme v Praze na jižní Štěrboholské východní spojce a Novopatské mezi Spořilovem a nájezdem na Kbelskou, kde je provoz sveden do jednoho pruhu. Víc jak kilometrovou kolonu vidíme na D1 před 162. kilometrem ve směru na Brno a na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru. No a teď prosím velký pozor. Ozval se ten, kterého všichni milují. Ano, je to on, je to agent B.
3: Dobrý den, tady je agent B. Přáteli, já bych chtěl nahlásit, že pokud pojedete přes Českou Třebovou, tak u fabriky v Orlích stojí policisté s takovým velice podivným dalekohledem, tak si dávejte pozor. A přátelé, ještě vám musím něco říct. Dočetl jsem se v jednom časopise, že Vlastík Korec upravil jednu skladbu, jako sám ji upravil, a já bych chtěl zaspívat, protože je hrozně krásná. Na pasidla jogurtu nad Kahanem, progary z Frankfurtu nad Mohanem. Tak to je všechno, všechno agent B.
4: Děkujeme, to bylo dobrý.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Na Impulzu žijeme českou muzikou, to jistě víte, ale co kdyby vám tentokrát některý z našich interpretů přijel zahrát až domů? Klidně do obyváku, na zahradu, anebo třeba ke grilu. Tentokrát by to mohl být Michal Prokop. Jeho koncert vám přivezeme už tuto sobotu od 8 večer v našem víkendovém živáku Rádia Impuls. Tak ať budete kdekoliv, nalaďte si naše rádio a užijte si koncertní atmosféru společně s námi. Činaský a Zuzka Norisová, dobrá kotkosti, už za chvilku.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Chtěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. České prázdniny na Impulzu pokračují na jižní Moravě. Tam je také náš zuřivý reportér, který vyrazil do tradiční vinařské oblasti, kousek od vodní nádrže Nové Mlýny. Aleš vyrazil na Pálavu.
2: Když se řekne Pálava, tak tam je několik obcí. Mě do Pavlova pozval vinař Pavel Krška, který přímo ze sudu nalil do skleníček trochu, no čeho asi, Pálavy.
3: No tak jde ochutnat. Tak na zdraví.
4: Na zdraví ještě jednou.
3: Čau.
4: Takže nejdřív ovoníme, cítíme tam koření této exotické koření, vanilka, je tam čajová růže, jsou tam muškátové tóny, v chutí zase kořenitost, svěžest, minerálnost, krásná struktura.
2: No, speciálně takhle ve sklepě na Moravě, na Pálavě, je to prostě neodolatelné. Tak ale to byla Pálava 2025. Jak se ale daří na vinohradu Pálavě 2026?
4: Je potřeba starat se vlastně o tu půdu, pikřit ji, aby nám vlastně tu vláhu, které není moc, nesežrala tráva. Dneska se to dělá všechno vlastně mechanicky, už vlastně nepoužíváme nějaké herbicidy, něco takového, takže všechno přírodně. No a těšíme se na vinobraní, které bude někdy třeba za měsíc, za měsíc a půl.
3: No tak držím palce, ať se vyvede letošní úroda a třeba příští rok se potkáme a ochutnáme tu letošní.
4: Tak
3: ještě jednou na zdraví, ahoj, ať se daří.
2: Z Pálavy zuří reportér Aleš Růžička, Radio Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
1: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Pojďme na rozpálené silnice, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská od Profíků z Global Assistance.
3: Ahoj Vlasto, hezké poledne. Na D1 se zdržíte u Velké Bíteše směrem z Prahy na Brno mezi 160. a 162. kilometrem. A pak je dvoukilometrová kolona u Brna před omezením na 196. kilometru ve směru na Vyškov. Kvůli opravované k Belské ulici v Praze popojíždí dlouhá kolona přes Novopatskou a Černý most až na Štěrboholskou spojku. Kolony čekejte v Praze ještě u letiště na výjezdu na Chomutov i v protisměru. A 3-kilometrovou kolonu čekejte ještě u Brna na D2 před nájezdem na D1. Z Global Assistance Martina.
2: K téhle dopravě zbývá jedno jediné, dodat kontaktní telefon 605 222 007 a další možnosti, jak se k nám dostanete se svou aktuální zprávou, je nahrát zprávu přes aplikaci.

0: patra. Radost ze života můžete najít i v maličkostech. Experta na radost Mišáka Ransdorfa dnes zajímalo, co umíte udělat dobrého pro druhé.
1: Jaký jste naposledy udělala dobrý skutek?
2: V rámci práce jsem vzala děti z nízkoprahového zařízení na výjezd, kde je naučíme různé dovednosti a rozvíjejí se.
1: Jaký jste naposledy udělal dobrý skutek?
3: Pracuji v obchodním řetězci, takže jsem poradil cestu nějakému zboží.
4: Když babička zakopla, tak jsem jí pomohl zvednout nahoru.
0: To je šikula a já udělám taky dobrý skutek, že svému kolegovi Honzovi předám vysílání včas.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, víme, kdo vyhrál lístky na obří letenský koncert Marka Ztraceného v Praze. Dostaneme se k tomu za malou chvíli ve zprávách. A teď jdeme na počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer přechodně oblačno, občas s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
1: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu gradují.
2: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
3: To je jako podrátka. Těšíme se, chodím tam každý den.
1: Stačí dávat ráno mezi 5. a 9. pozor, až bude hrát nová Markova písnička.
4: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít a snad...
2: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
1: A co dostanou výherci?
2: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
1: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na pražskou Letnou.
2: Pochopitelně, že účet platíme my.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Lístky na koncert Ztraceného mají první výherkyni. Zásilkovna umožní vracet zboží přes Z-boxy a máme za sebou nejteplejší noc v historii. Polední zprávy dopisuje Iva Horáková.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Známe prvního výherce Lupenů na koncert Marka Ztraceného. V pátek s Impulzovými na pražskou Letenskou pláň vyrazí paní Iva z Havířova s dcerou. Společně s Impulzovými a dalšími výherci zajdou na dobré jídlo a pak spolu vyrazí na obří koncert. Takovouhle měla Iva ráno v našem vysílání radost.
7: Ivo, ahoj, dobré ráno! S náma.
8: No super, super,
7: co říkáte?
8: Do Prahy. Jedu, moc děkuju, děkuju, jsem šťastná, děkuju.
6: O lístky na koncert Ztraceného s naší rádiovou rodinou ale soutěžíme dál. Ještě zítra a pozítří poslouchejte Impulzovi ráno mezi 5. a 9. A na náš WhatsApp napište slovo koncert ve chvíli, kdy uslyšíte novou píseň Marka Ztraceného Obuj si mé boty. 20. z vás pak Impulzovi, Klára s Honzou, zavolají přímo během vysílání a vezmou vás na páteční velkolepý koncert. Univerzita Karlova by měla po tragické střelbě odškodnit i studenty. Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř tvrdí, že by škola měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty a pozůstalé po vraždách před 3 lety. Uhlíř to univerzitě píše v otevřeném dopise. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Podle Uhlíře univerzita řádně odškodnila pozůstalé po zavražděných učitelích, zatímco ve vztahu ke studentům nepostupovala stejně. Pouze ty, kteří se na ně obrátili, odkázala na pojišť. Nároky studentů i učitelů jsou přitom ze zákona stejné. Všichni jsou také členy akademické obce.
5: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
6: Zásilkovna mění pravidla. Ve své síti Z-boxu zavádí možnost vrácení zboží do internetových obchodů. Vracenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do více než 6,5 tisíce Z-boxů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo zásilkovně nic neplatí a jestli bude pro něj zdarma nebo za poplatek, si určuje každý e-shop. Noc na dnešek trhla rekord. Byla tou nejteplejší v historii měření. Na stanici Bystřice pod Hostýnem teplota neklesla pod bez 1/10 28 stupňů Celsia. To je posunutí rekordu z roku 2013 o skoro 3/4 stupně. Na řadě dalších míst byla tropická noc, kdy teplota neklesla pod 20. Vlna veder pokračuje v Česku několik dní. Během příštích hodin bude na jihu Moravy až 40 stupňů. Do 10. dopoledne už dokonce padly rovnou 3 rekordy pro dnešní den. Podkrušnohorský klášterec zve během tropických dnů na zimní stadion. Město se tak snaží pomoci seniorům, chronicky nemocným anebo těm, kteří žijí v přehřátých bytech bez klimatizace. Jak to všechno funguje, zjišťuje reportér Dušan Valenta. Dobré poledne, Dušane.
9: Zdravím z Klášterce, kde zimní stadion jede i během tropických dnů. Trénuje se tu hokej a krasobruslení, no a to je i důvod, proč město přišlo s nápadem pustit dál ty, co se chtějí ochladit. Domluvilo se sportovci, protože uvnitř panuje příjemný chládek, který může všem alespoň na chvíli ulevit. Podkrušnohorské město teď vyzývá ty, co se doma necítí dobře a mohou se na zimák přemístit, aby dorazili. Stadion je otevřený po celý den. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Bez zraněného trenéra Josefa Jandače zahájili závěrečnou část přípravy na extraligu. Hokejisté Plzně, bývalý reprezentační kouč, sledoval trénink z tribuny. Tým měli na povel jeho asistenti Weber a Pletka. Jandač to ale za problém nepovažuje. Důležitější jsou pro něj, že zdravotně fit jsou hráči. Jandač si utrhl achilovku.
0: Iva Horáková zprávy. Tak zase nejpozději za hodinku. Ahoj.
6: Zase. Ahoj.
0: Za chvilku taky pokračování pořadu Jezdím s úsměvem. Ve hře je i tentokrát tankování na rok zdarma. Kolega Petr Berka všechno upřesní a teď muzika. Kapela Krištof, Honza Benešovský u mikrofonu. Pěkné poledne všem.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, Michal Peng. Za chvíli další muzika, zpívat bude Miley Cyrus, mimo jiné. Ovšem teď si pojďme vyslechnout našeho kolegu Petra Berku v pořadu Jezdím s úsměvem.
1: Dobré dopoledne, přeji cesta do místa, kam dneska jedu rozdávat odměny a pevně věřím, že i dneska někdo z vás bude mít to štěstí na tankování na rok zdarma. Já jsem kolem čerpačky a musím říct, že cena nafty a benzinu se zase šroubuje nahoru. Právě tankování na rok na náš účet je hlavní odměnou, kterou si můžete vytáhnout i vy, pokud za mnou dneska dorazíte po 14. hodině na vybranou čerpačku OMV. Ale i pro vás, co dnešní místo budete mít mimo dosah, mám alespoň takovou malou odměnu, je to 500 na cokoliv OMV. Odpovězte na tuto otázku, buďte jako první a kupon na 500 bude říkat právě vám, pane. Zeptám se na původ kávy. Odkud pochází Viva? Malou nápovědu najdete v aplikaci MyStation vlastně už od včerejška. Pište, pokud víte, připomínám, že je ve hře 500 korun za nejrychlejší odpověď poslanou na náš WhatsApp s číslem 605 222 007. Prozatím vše a těším se s někým za pár minut ve vysílání.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 3-kilometrovou kolonu vidíme na D1 před 162. kilometrem ve směru na Brno. O kus dál se zdržíte mezi 193. a 196. V opačném směru do Prahy se na 7. kilometru srazila dvě nákladní auta, je tady už kilometrová kolona. Na příjezdu do Brna po D2 vyjedete do fronty na 3. kilometru. Víc než kilometrová kolona popojíždí před Mikulovem ve směru od rakouských hranic. Přerušované kolony pak vidíme v Praze na východní spojce a na Novopatské mezi sjezdem na Běchovice a nájezdem na Kbelskou, kde je provoz svedený do jednoho pruhu. A na D10 na 40. kilometru směrem od Prahy na Turnov bourala dvě osobní auta, také tady čekejte zdržení. Jak dlouhé, to nám dejte vědět, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Posloucháte Radio Impuls, jsme v pořadu Jezdím s úsměvem. Opakuji tedy otázku za 500. Odkud pochází káva, která je k popíjení na čerpacích stanicích OMV? Tak, posluchačka na telefonu, kdo tam? Halo, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hanka.
0: Tak Hanko, my vás zdravíme. Chcete zopakovat otázku, nebo budete rovnou odpovídat?
1: Můžeme rovnou odpovídat.
0: No tak pojďte.
1: Tak káva pochází z Etiopie.
0: Je to tak, správná odpověď. Ještě tedy musíme to nechat prověřit našeho kolegu, pokud je tedy ve spojení.
2: Ahoj,
0: ahoj.
2: Jsem tady a vše poslouchám tak. A musím říct, Honzo, nemilou zprávu pro všechny, kteří si mysleli něco jiného než je Etiopie. Káva pochází z Etiopie a pro vás to je dobrá zpráva, protože máte 500 doma. Posílám gratulaci z cest a ještě podhalím nápovědu sapky, ta zněla ETIP, takže tady není o čem.
0: Tak vám gratulujeme, ještě zůstaňte chvilku ve spojení, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: A Petře, ty nám pověz, co nás čeká dál.
2: A my už míříme k vám a jedeme do města, kde se setkávají dvě řeky a dominantou je Kašna po biblickém Silákovi. Ano, právě tady budeme po 14. hodině s týmem Jezdíme s úsměvem a budeme doufat, že právě vy, ano, vy dorazíte za mnou jako první a vytáhnete si tu nejlákavější odměnu ze všech, a to je tankování na roke gratis. Pak tam máme i další odměny, které taky stojí za to. Jedná se o plnou nádrž na měsíc, nebo kávu Viva taky na měsíc, nebo body do apky, kupony do myčky, něco z gastronabídky a další odměny. Poslouchejte Impuls po 14. hodině s přesnou lokací. Všem na cestách přeji úsměv a šťastnou cestu při úterním cestování napříč republikou s námi, s Impulzem.
0: Tak děkujeme, těšíme se a ještě naskok do party Vlastík.
3: Vtip Vlasty Korce. Baví se dvě kámošky na kafe. Jedna říká, hele, prosím tě, jak ty děláš tomu svýmu chlapovi dobře? Ona přemýšlí a říká, občas jsem sticha.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali Auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku Marie Rotrová, písnička Štěstí, Impulzovic, krabička.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Ano, každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy, prožíváme České prázdniny s rádiem Impuls. Tento týden trávíme na jižní Moravě, pro kterou je typickým lokálním produktem víno. Reporter Tomáš Kabát se proto vydal přímo k výrobcům vína. Tomé, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne přímo ze sklepení vinařství Válka. Vedle mě je Vojtěch, majitel. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak jste tady dlouho?
3: Rodiče vlastně založili vinařství krátce po revoluci, takže oficiálně od roku 91.
2: Vy jste nejstarší bioorganické vinařství. Co to obnáší?
3: Táta před revolucí pracoval v VZD, kde to bylo za toho minulého režimu hodně o tom, čím víc chemie tam nasypete, tím to bude rychlejší, jednodušší, snažší, produkce větší. A to je samozřejmě hloupost, to nejde dělat do nekonečna. A tak jsme se už, nebo hlavně rodiče v těch 90. letech rozhodli, že půjdou tady tou cestou a vlastně jak byla ta možnost se registrovat do vlastně biorežimu, ta nebyla hned od začátku, tak jsme to udělali. Tedy oficiálně, jako byste do toho mohli vstoupit v roce 2008.
2: Já jsem si před malou chvílí tady s vámi prošel ty sklepy, vidím klasické dřevěné sudy, někde nerez.
3: Vlastně my pracujeme výhradně jenom tady s těmahle dvěma materiálama, nerez a dřevo. Rád bych ještě pracoval s betonem, ale zatím nemám prostor, kam umístit ty betonové nádrže, protože to do sklepa nikdo nedonese, to by vám to museli vylít rovnou na místě, ale jde o to, že každá má prostě svoje výhody a nevýhody. Obecně, kdybych měl říct, v čem je ten zásadní rozdíl, řeknu konvenční produkce a nějaké bio, až dejme tomu biodynamické, tak jde o to, jak moc zasahujete do toho procesu vína jako takového, ale zároveň i jak zasahujete do té přírody.
2: Vojtěch Válka, majitel vinařství Válka, je teďka u mikrofonu. S jakými problémy se teďka třeba vinaři na jižní Moravě potýkají?
3: Aktuální rok bude asi problém prostě sucho. No, to je vždycky něco, co nedokážete ovlivnit, nedokážete naplánovat, ale zatím ten vinohrad to si myslím zvládá a nejsme na takovém extrému, že by byla otázka života a smrti toho vinohradu, jestli ho zavlažím, tak to přežije, a když to neudělám, tak to nepřežije, ale jde zkrátka o to, že ten vinohrad má jako opravdu hluboké kořeny a dokáže si poradit. Problém je to jenom pro mladou vinici.
2: Tolik pro zatím Vojtěch Válka, majitel vinařství Válka, a my se za hodinu podíváme na vinohrad.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzo.

Radio Impuls, česká klasika. Vždycky s Impulzovic krabičky za malou chvíli přepojíme na slovenštinu, zpívat bude Petr Naď. A teď se díváme do provozu, vidíme nehodu, která překáží na 7. kilometru D1, směr Praha. Podrobnosti připravujeme do dopravy 007.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšar se připojuje z Global Assistance. Vítáme tě.
2: Ahoj Honzo, pěkné Ahoj. Odpoledne. Na příjezdu do Prahy od Brna po dálnici D1 na 7. kilometru u Průhonic bourali dva kamiony ve středním pruhu. Na místě jsou záchranné složky a tvoří se kratší kolona. D1 z Prahy do Brna popojíždí v úseku 3 kilometrů před exitem 162 na Velkou Bíteš. Pracují tam silničáři. A ucpaná je křižovatka D1 u Brna a bratislavské D2. V obou směrech čekejte fronty v dlouhém úseku na 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem na Čáslav a také z obou stran u Komorovic na trase Humpolec-Pelhřimov. Pár minut se zdržíte na dálnici D10 u Mladé Boleslavy do Prahy okolo kilometru 44 a popojíždí se na východě Prahy od Černého mostu a přes Novopatskou ulici po rekonstrukci na Kbelské. Z Global Assistance, Kuba.
1: Je fajn vás slyšet, ozvěte se z terénu, jsou dvě možnosti, jak to můžete udělat, buď se připojíte přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo po staru normálně zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls. Pražská Letná se připravuje na koncert Marka Ztraceného. Bude vedro, chystají se různá ochlazovací opatření. Budeme o nich mluvit ve zprávách za necelou minutu a teď jdeme na počasí, které je tematicky příbuzné. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně i oblačno, přeháňky nebo bouřky se místy objeví. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Česko od zítřka přitvrdí vůči bojeschopným Ukrajincům. Francouzská policie vyšetřuje sebevraždy kolem premiéra. Fotbalová Sparta si to večer rozdá s Lyonem. Dobrý den v jednu odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česko od zítřka zavádí velké omezení pro bojeschopné Ukrajince. Právě od středy už u nás totiž nezískají dočasnou ochranu. Novinka se týká mužů od 23 do 60 let. Nově už jim naše země nebude udělovat ochranu, pokud se neprokáží tím, že splnili své vojenské povinnosti na Ukrajině. Muži v tomto věku totiž nemůžou bez povolení legálně opustit svoji rodnou zemi. Na omezení se dohodly členské státy Evropské unie. Stávající držitelé mají ochranu platnou do března příštího roku. Poté budou mít možnost si o rok prodloužit. Česko je s uprchlíky na hranici svých možností. Na přepočet obyvatel jsme totiž dlouhodobě zemí, která hostí nejvíc utečenců z Ukrajiny v celé Unii. Páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného bude řešit vedro. Akci v Praze na Letné doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě se bude nacházet dostatečné množství občerstvení, rozprašovače vody a v záloze bude kropící hasičský vůz a taky lékařská služba. Pořadatelé očekávají přes 70 tisíc lidí. V pátek vyrazí s našimi impulzovými na pražskou letenskou pláň paní Iva z Havířova s dcerou. Na impulzu totiž ráno vyhrála lístky. A štěstí můžete mít i vy o lístky na koncert Ztraceného s naší rádiovou rodinou soutěžíme dál. Ještě zítra a pozítří poslouchejte Impulzovi ráno mezi 5 a 9. Jih a východ Moravy se mezi tím potí v dalším superhorkém dni. Už dopoledne padaly teplotní rekordy pro dnešek. Únava lidí, ale i zvířat se podle reportéra Jana Čady každým dnem stupňuje. Honzo, hezké odpoledne.
5: Hezký další horký den, nejde dokonce jenom o únavu lidskou a zvířecí. Tropy vládnou pomalu 24 hodin denně i v noci. Poškození jsou daleko více náchylné i stavební materiály. To tu ještě nebylo. Lidem například křehnou a praskají obkladové tabule na terasách a u bazénu. Horko a vedro jsou původně velikými kamarády se suchem. To už je tady na Slovácku i na Horňácku nebývalé. Třeba v Suchově už kompletně vyschly potoky. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
4: Až podezřele moc tragédií kolem francouzského premiéra vyšetřuje policie. Prokuratura v Paříži zahájila předběžné vyšetřování několika sebevražd a pokusů o ně mezi zaměstnanci úřadu, píše to deník Le Monde. Prokuratura tak reaguje na podání jedné zaměstnankyně úřadu, která se taky pokusila vzít si život. Vyšetřování se podle deníku týká nejméně dvou sebevražd a dvou pokusů o ně, které se staly od října loňského roku. Hudební svět prožívá smutné chvíle. V irském Dublinu probíhá už druhý den loučení s písničkářem Glennem Hansardem. Hlavní smuteční obřad začíná za hodinu a půl v katedrále svatého Patrika. Hansard zemřel minulou středu při nehodě na motorce, bylo mu 56 let. Fotbalisté Sparty večer vstoupí na evropskou pohárovou scénu. Čeká je totiž úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude na Letné francouzský Olympique Lyon. Na zápas se těší i sportovní reportér Standa Sigmund.
6: Zatímco Spartané mají za sebou už dva ligové zápasy, pro Lyon to bude první soutěžní utkání v sezóně. V jeho dresu bude chybět zraněný Pavel Schulz. Naopak v sestavě Sparty bude Adam Karabec, který v minulé sezóně v Lyonu působil a jeho kvality dobře zná. Tvrdí, že není třeba z něho mít přílišný respekt. Lyon je prý pod velkým tlakem, protože na hřištích soupeřů vyhrál jediný z posledních 7 soutěžních zápasů. Recept, jak vyzrát na brankáři Krejfa, má možná kapitán Lukáš Harastín, který s ním nastupoval ve slovenské reprezentaci. Střetnutí Sparta Olympique Lyon začne ve 20 hodin. Hezký večer s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: Posloucháte Radio Impuls? V našem projektu České prázdniny jsme na Jižní Moravě, tedy v kraji vína a zpěvu. Tomáš Kabát se připojí z rodinného vinařství. Za chvilku jsem zvědav, jestli už taky koštoval. Teď muzika, Dan Landa zpívá.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio
0: Impuls. Radio. Tom DJ Bobo, nebo Eva Farna s Mirajem. Honza Benešovský za mikrofonem. Krásné odpoledne všem.

letošním prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend Michal Prokop a hity v krásných aranžích plných kytarových sol. Sobota v 8 večer. Víkendový

0: Pulse, parádní novinka. Eva Farná s Mirajem, za chvilku Michael Jackson nebo Rady Kirken a teď pohled do provozu, několik kolon, vidíme na D1, problémy jsou i na D2. Na příjezdu do Brna budeme to upřesňovat za 3 minuty vysíláme dopravu 007.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Stále na cestách. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Víc než 3-kilometrovou kolonu vidíme na D1 před 162. kilometrem ve směru na Brno. O kus dál se zbrzdíte mezi 193. a 196. V opačném směru do Prahy na 7. kilometru částečně brání provozu nehoda dvou kamionů. Doprava tam zpomaluje. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Víc než kilometrová stále popojíždí na silnici 52 před Mikulovem ve směru od rakouských hranic. Na trase Pelhřimov, Humpolec budete popojíždět kvůli omezení. V úseku Velký rybník Vystrkov a přerušované kolony a silný provoz čekejte v Praze na východní spojce a na Novopatské mezi sjezdem na Běchovice a nájezdem na Kbelskou, kde je provoz svedený do jednoho pruhu. Budeme rádi, když nás doplníte z terénu, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo kdykoliv cinkněte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem a odpolední impuls.

0: Radio Impuls. Za chvilku přehrávka Marka Ztraceného před pátečním velkokoncertem na Pražské Letné. Dáme si píseň originál, která tam určitě zazní. Mimochodem, je tady šance získat vstupenky na Letnou. Poslouchejte Impulzovi mezi 5. a 9. Jakmile uslyšíte Markovu novou píseň, pošlete na náš studiový WhatsApp jediné slovo koncert. 20. z vás potom zavoláme přímo během vysílání a vezmeme vás na koncert Marka Ztraceného společně s dalšími posluchači a hlavně společně s Impulzovými, s Honzou a Klárou. Takovouhle radost z výhry měla dnes ráno paní Iva.
1: A tou 20. tam tadadá je Iva. Ivo.
2: Jupi.
1: Ivo, ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dneska přijede moje Pražanda do Havířova a já pojedu v pátek s ní. Beru.
1: Takže my si píšeme Iva s dcerou, vidíme se v pátek, dáme si véču, půjdeme na koncert. A co myslíte, i v čem my se strašně těšíme na vás?
2: Moc děkuju, děkuju.
0: Ráno se stalo, pokračujeme zase zítra, tak poslouchejte Radio Impuls a vydejte se s rádiovou rodinou na koncert Marka Ztraceného.
4: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
5: Tohle je boží.
4: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
5: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
4: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls. Za chvilku česká klasika Helena Vondráčková bude zpívat z Impulsovic krabičky.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Letní prázdninový speciál Impulsu pokračuje právě teď pohledem na jihomoravské vinaře. Náš reportér Tomáš Kabát se nám před hodinou hlásil ze sklepa, kde zraje víno. A teď se podíváme tam, kde vina Réva roste. Tomáši, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, my už jsme teďka přímo ve vinohradu. Kolem mě je několik lidí. Zde už probíhá sklizeň, zde už se sbírá. Vedle mě je Vojtěch Válka.
3: Dobrý den.
2: Vinobraní snad ještě není.
3: Vinobraní ještě není, ale už jsme začali vlastně takzvanou zelenou sklizní na veržus.
2: Co pak to je ten veržus?
3: To je vlastně sklizeň nezralých zelených hroznů. Jejíž cílem je vlastně z toho udělat takovou jako šťávu do kyselovadlo, do salátu, do nealkoholických drinků a tak dále.
2: To ale v Česku asi není úplně rozšířené?
3: Není to úplně rozšířené, ale zároveň už bude pár vinařů, kteří to tady dělají a v sousedním Rakousku je to naprosto běžné.
2: Ti lidé, které vidíme kolem sebe, to jsou všechno, řekněme, vaši pracovníci nebo kamarádi. Jak se schánějí lidé na sklizeň?
3: Tak někteří jsou naši zaměstnanci nebo taťka tady je. A pak samozřejmě tady je spoustu brigádníků, kteří nám vždycky na ten sběr jako pomůžou. Je to rok od roku horší a těžší sehnat lidi na ruční sklizeň.
2: Jste říkal, že někde tady máte otce, můžeme oslovit, tak jak to ten váš syn vede?
4: Dobře, už nemusím na všechno myslet. On je ve sklepě pořád nebo v tom prodeji a my to tady zvládáme s lidima ve vinohradech.
2: Co řekneme, že je na tom procesu nejtěžší?
4: Třeba letos nás dost ohrožuje sucho, takže se musí různě pracovat s pokryvem půdy, s trávou a se zelenou hmotou. Nesmí tam být moc, aby si to nebralo vodu, ale třeba letos nás netrápí choroby, ale jiný roky to jsou třeba choroby, které jako Peronospora nebo Oidium, které dělají velký problém. A nebo taky je problém někdy zehnat dostatek lidí, aby se všechno udělalo v ty správný termíny.
2: Tolik pan Karel Válka, děkuji za rozhovor, na shledanou.
4: Na shledanou.
2: Můžu se zeptat, jak se vám dneska tady sbírá?
5: Sbírá se nám hezky, je pěkný počasí, je nás dost, hrozny přibývají, takže práce utíká pěkně.
2: Tak pan Vojtěch Válka, majitel vinařství Válka, nás vzal do svého vinohradu. Díky, mějte se dobře.
3: Mějte se krásně, na shledanou.
2: A z Nosislavy se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: na ně volá, tak je to Andy Aron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
1: Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár začne z Global Assistance. Halo, halo.
2: Ahoj Honzo, ahoj. Krásné odpoledne. Na dálnici D1 pozor mezi Vyškovem a Brnem u exitu 210 u Holubic, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona má zhruba 3 kilometry. Pomalý provoz pak čekejte na křížení D1 u Brna a D2 z Bratislavy. V obou směrech čekejte místy kolony v dlouhém úseku na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem na Čáslav a také z obou stran u Komodoru mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Na Pražském okruhu čekejte místy zdržení mezi Vestcem a Barandovem směr letiště. Na východě Prahy čekejte zdržení od Štěrboholské spojky okolo Černého mostu až ke Kbelské, konkrétně přes Novopatskou ulici. A na cestě z Litoměřic na Českou Lípu u Zahrádek bourala dvě osobní auta. Z Globáři stán z Kuba.
1: Děkujeme, teď postřeh z Děčínska, hlásí se naše dopravní agentka. Dobré odpoledne.
3: V Vinově u Děčína je nehoda, stojí to úplně ze všech stran, takže kdo můžete jet do Děčína přes Ústí nad Labem, tak prosím vás, jeďte přes Ústí, protože se tady zasekáte úplně neskutečně.
1: Tak jo, děkujeme za tipy. Připojte se, doplňte nás 605 222 007, telefonní číslo, které můžete využít, anebo to zkuste přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, dobré odpoledne, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Máme nové teplotní rekordy, dostaneme se k ním ve zprávách s Ivou Horákovou za malou chvíli. A teď předpověď na zítřek. Vedro bude pokračovat, čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer s přeháňkami nebo s bouřkami. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Teplotní rekordy už padly na většině stanic. Přes Čechy v příštích hodinách přejdou bouřky. Toskánsko zasáhlo zemětřesení. Je 14 hodin. Pěkné odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Cítíme to asi sami. Teplo znovu přepisuje rekordy. Ty už dneska kolem 13. hodiny padly na většině stanic. Meteorologové očekávají, že úterý bude na velké části Česka jedním z nejteplejších dnů letošního léta. Na Moravě předpokládají místy překročení hranice 40 stupňů Celsia. Třeba Strážnice už hlásí 39,9. Právě na jižní Moravě dnes bylo v poledne výrazně tepleji než v rekordní pondělí. Skoro 38 stupňů už dneska naměřil Brod nad Dyjí, Brno, Žabovřesky a Přerov. Nejméně 38 už hlásí Strakonice a Klatovy. Zatímco Morava se peče, Čechy už čekají bouřky. Objeví se během odpoledne a večera a postupovat budou od jihu k severu. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlost až 100 km v hodině a můžou je doprovodit kroupy a taky přívalové srážky. Teploty zůstanou ale i v Čechách tropické, maxima vystoupají až na 39. Největší žár je ve středních Čechách. Farmáři na Plzeňsku mají velkou nouzi o krmivo. Nedostatek sena je důsledkem sucha a veder. Pastviny jsou vyschlé, skot je na nich podle reportérky Kláry Fajstové potřeba přikrmovat. Kláro, dobré odpoledne.
4: Hezký den. Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Rodinný statek Zlatá kráva u Nových Mitrovic nakupuje seno za trojnásobek běžné ceny, třeba i z Polska. Další zemědělci připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Nečekaný rozruch dopoledne zavládl v budově ústavního soudu v centru Brna. Dělníci tady totiž při rekonstrukci narazili na starou munici. Soud proto evakuovali. Na místě zasahoval pyrotechnik a po několika desítkách minut se mohli pracovníci soudu vrátit zpět. Skoro 3/4 Čechů jejich práce stresuje, zhruba polovině pak zasahuje do soukromého života. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Většina dotázaných se také minimálně občas cítí z práce vyčerpaná. Nesoulad mezi prací a soukromým životem pociťují hlavně mladší lidé. Italské Toskánsko se otřáslo. Předpolednem ho zasáhlo zemětřesení o síle 4,3 stupně. Podle prvních zpráv místních médií nezpůsobilo škody, ani při něm nebyl nikdo zraněn. Epicentrum dnešního zemětřesení bylo asi 7 kilometrů od města Pisa, které má asi 90 tisíc obyvatel a je v něm oblíbená turistická památka Šikmá věž. Podle agentury DPA mnoho lidí v Pize i v okolích obcích kvůli otřesům vyběhlo na ulici a tísňová linka 112 přijala stovky hovorů. Pětice českých koloběžkářek je na trati ženské Tour de France. Jedou vždy jeden den před oficiálním peletonem profesionálních cyklistek. Celkem ujedou přes 1000 kilometrů v 9 náročných etapách. V 9 dnech na ně čeká extrémní převýšení téměř 19 000 metrů. Z Francie se nám z českého týmu amatérských koloběžkářek hlásí Markéta Štefanová.
5: Dneškem za sebou máme už 4 etapy, dokončujeme 5. krásnou, kopcovitou. Neunavují nás rozhodně žádnýma rovinama. Krásně se to jede, jsme tady v kopcích, pěkně to mají natrasované. Jedeme vždycky den před tím oficiálním pelotonem a už vlastně máme i fanoušky některé po cestě. Je to tady velice příjemné, přátelské.
3: Tento český sportovní projekt nemá ve světové historii koloběhu obdoby. Čistě ženský tým se o zdolání jednoho ze 3 nejvýznamnějších etapových cyklistických závodů na koloběžkách pokouší vůbec poprvé.
0: Posloucháte Radio Impuls, co dál doklepneme. Dnešní jezdím s úsměvem. Dopravní kolega Petr Berka se připojí za tři písničky a navede vás pro odměny na zcela konkrétní místo. Ve hře je taky tankování na rok zdarma.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio
0: Impuls. A teď muzika písničky Xindl s Olgou.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jižní Moravě. Tam, kde se zpívá, pije nejlepší víno a slunce tam svítí, jako by nikdy nechtělo odejít. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Radio Impuls. Žijeme českou muzikou. Za chvilku parádní písnička Hvězdy se mění od Jana Kalouska. Hit, k němuž složil muziku náš zprávař Šimon Kalousek, bratr Jana Kalouska. No a teď další borec do party, kolega Petr Berka. Halo, halo.
1: Hezky odpoledne přeji. Hlásím se za projekt Jezdíme s úsměvem a řeknu to jako správný Jihočech. Hlásím se z Budějic. Jsem na čerpačce OMV na Dlouhé Louce a od této chvíle běží 30 minut na to, abyste za mnou dorazili jako první a vyzvedli si svou odměnu pro zodpovědné šoféry. A bylo by dobré vědět, že jedinou podmínkou je aplikace MyStation, bez které se zkrátka a dobře neobejdete. Tak schválně, kdo si dnes vytáhne tyhle krásné odměny? Bude to tankování na rok? Bude to tankování na měsíc nebo káva Viva na měsíc nebo něco jiného? Vše vám povím v tom příštím vstupu na Rádiu Impuls za půl hodiny.
0: Tak to uslyšíme a teď přešaltujeme na zpravodajství. Od mikrofonu se hlásí Iva Horáková.
2: Dřív než ostatní.
3: Morava hlásí poprvé v celé historii měření víc než 40. Ve Strážnici totiž před chvílí naměřili 40,3 stupně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Běškova na Brno se na 210. kilometru srazilo nákladní auto s osobním. Čekejte zdržení ve 4-kilometrové koloně. V opačném směru od Prahy na Brno popojíždí přerušovaná fronta převážně kamionů mezi 182. a 196. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Na Plzeňsku mezi Heřmanovou Hutí a Nýřany u odbočky na Blatnici bouralo osobní auto, srazilo se s motorkou. A v Turnově ve směru na Ohrazenice vyšetřuje policie střet osobního auta s nákladním, taky tady dávejte velký pozor. A sem tam se ozvěte do vysílání, rádi vás uslyšíme, můžete nás doplnit, připojte se přes žlutou aplikaci Rádia Impuls, anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu přejeme.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za chvilku česká muzika rovnou od kapely Činasky, která zahraje na českém Mejdanu s Impulzem. 17. října, těšíme se moc, dnes je 4. srpna a ráno bodoval Miroslav.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Jo! Ahoj, dobré ráno, s kým mluvíme?
1: Nina Fujan.
2: Zdravíme vás, tady jsou Klára a Honza z Halo, tady Impulzovi.
3: Miroslave, máte 10 000 korun, gratulujeme.
2: Máte radost toho, že jste vyhrál Halo, tady Impulzovi?
1: To jo, to mám.
2: Tak to nás těší. Kamaráde, děkujeme za poslech Rádia Impuls.
1: Já taky děkuju.
2: I za účast ve hře, posíláme na účet, mějte se, naslyšenou.
1: Naspoj.
0: A už je to tam rychlou platbou, pravidla jsou stejná pořád. Stačí se zaregistrovat do hry, doporučujeme registrovat se pořád dokola, protože čím víc těch registrací udělá, tím máte větší šanci na ranní zavolání, tak vstupte u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci to funguje taky. No a když zvoní telefon, tak je potřeba do něj říkat halo, tady Impulzovi, držíme palce, ať to klapne.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, čeká nás skvělá písnička od Olympiku, Okno mé lásky, Impulsovic krabička.
1: Svět kolem nás.
0: Evropská unie zpřísňuje pravidla pro Ukrajince, už neochrání ty, kteří se vyhnuli vojně. Píše o tom zpravodajský server iDnes.cz, nastudovala to naše reportérka Martina Krová.
2: Hezké odpoledne. Přísnější opatření se týká mužů v odvodovém věku, kteří ve své vlasti nesplnili vojenskou povinnost. Ti už nebudou mít nárok na udělení dočasné ochrany v členských státech Evropské unie. Informoval o tom dnes ministr vnitra Lubomír Metnar. Podle něj česká vláda rozhodnutí vítá.
0: Jak to bude v praxi vypadat?
2: Noví žadatelé o ochranu budou muset prostřednictvím speciální aplikace nebo dokumentu prokázat, že vojenské povinnosti naplnili. Změna se týká Ukrajinců, kteří žádají o první, ale i opakovanou ochranu, a to včetně dočasné ochrany za účelem společného soužití rodiny. Píše o tom zpravodajský web iDnes.cz.
0: Kdy má, Martino, to opatření začít platit?
2: Rada Evropské unie rozhodnutí zveřejnila dneska a platit začne od zítřka. Podle ministra Metnara nová pravidla mimo jiné uleví našemu zdravotnímu i sociálnímu systému. Česko totiž přijalo nejvíc ukrajinských uprchlíků na počet obyvatel v unii.
0: Více se dočtete na zpravodajském serveru iDnes.cz. Ve studiu se mnou byla reportérka Martina Krová. Tak děkuju a naslyšenou.
2: Pěkný den.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: vezu domečky po MFAU, a to hned dva kupony domečky. Řešit tady špinavé auto teď nějakou dobu nemusí, byť chtěl tankování na rok zdarma, tak dneska v Budějcích nic takového nepadlo, ale viděl jsem tu spousty usmívavých posluchačů, takže díky, že jste se zastavili a zdravím i moc příjemnou obsluhu zdejší čerpačky na Dlouhé Louce. Večer, abych nezapomněl, po 18. hodině si poslechněte, co všechno mi Pavel řekl, když si tahal svou odměnu v projektu Jezdíme s úsměvem. Honzo, to je vše, díky moc, hezké odpoledne.
1: Ahoj, držíme palce, jezdíme s úsměvem, potvrzujeme.
2: Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
3: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době použím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré odolné oblečení a obutí.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Znovu do terénu. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka hlásí se Kuba Tilšár z Global Assistance.
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na dálnici D35 u Olomouce směr Ostrava na 282,5 kilometru překáží ve dvou pruzích dodávka po nehodě. Zdržíte se od exitu 281. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem se situace po nehodě od Rousínova po exit 210 postupně zlepšuje. Převážně v pravém pruhu pojedete pomalu na příjezdu do Brna z Prahy od Popů. Předušované kolony hlásí řidiči z Prahy od jižní spojky od Záběhlic okolo Běchovic, Černého mostu až přes Novopatskou ke Gbelské. A kvůli zúžení jsou fronty v obou směrech na silnici 6 u Petrohradu mezi Karlovými Vary a Prahou. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju, taky se připojte z terénu, ozvěte se na 605 222 007 nebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Ještě, že už za chvilku budou zprávy s Ivou Horákovou, jinak by to byla totální pánská jízda. Petr Brožík u mikrofonu, vítám tě. Ahoj.
5: Ahoj, krásné odpoledne. Ano, včera, dnes a zítra, to byl ten film z té legendární scénky s Felixem Holzmanem. No a ještě ty dny tady se mnou impulzáci musí vydržet, to je Renčas si užívá nějaké zasloužené volno, což ale nezabrání tomu, abychom se vydávali zpátky do minulosti tak. V rámci našeho projektu, když nám bylo 18. Dneska je na programu rok 1982, znamená 18-letým z toho roku je letos 62. Takže spousta krásných věcí se odehrála, zajímavých, a další vzpomínky budu lovit z mozku našich impulzáků.
1: Tak si počkáme na ty příběhy. Petr Brožík.

0: Rádio Impuls, tedy odpoledne za minutu 3. Na Moravě se přepisují dějiny. Co se děje, to vám řekne Iva Horáková ve zprávách. Jsou tady za chvilku. Hned pak česká muzika, Lucie Bílá a Vokurky. A pojďme se podívat i ven, v noci nás čeká jasno až polojasno. V Čechách ještě doznívání přeháněk a bouřek. Ve středu pak jasno až polojasno. Na západě a severozápadě sem tam přeháňky a bouřky. 32 až 37 zítra bude. Na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 a na horách kolem 30.
1: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu gradují.
2: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
3: To je jako podrátka, těšíme se, chodí. Tam každý den.
1: Stačí dávat ráno mezi 5. a 9. pozor, až bude hrát nová Markova písnička.
4: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít a snad...
2: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
1: A co dostanou výherci?
2: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
1: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na pražskou Letnou.
2: Pochopitelně, že účet platíme my.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Morava poprvé v historii naměřila 40. Metnar čeká od zítřka méně utečenců z Ukrajiny. Opilý cyklista zničil v Chomutově auto. Takhle láká na zprávy Iva Horáková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Morava prožívá historické vedro. Vůbec poprvé v historii měření tady totiž padla na teploměru 40. Takové teplo ohlásila před druhou odpolední strážnice. Teplota tady navíc dál roste. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a byl teprve ze včerejška. Ve strážnici se teplota měří od roku 1908. Dnes nejen na Moravě vrcholí další vlna veder, při které teploty i na horách přesahují 30 stupňů a v nížinách se blíží 40 stupňům Celsia. Dnešek je letos už třetím dnem, kdy teploty v Česku překonaly 40-stupňovou hranici. Předchozí dva dny následovaly i hned po sobě na konci června. A nevídané věci se kvůli vedru dějí i okolo vody. Před malou chvílí ČTK vydala zprávu, že Domašovu, Rudce a Říčkám na Brněnsku hrozilo, že z vodovodu nepoteče voda. Lidé vyčerpali vodojem. Vrt dává kvůli suchu méně vody. Teď voda teče. Prahu a střední Čechy trápí přízemní ozon, kvůli jeho vysokým koncentracím, proto meteorologové vyhlásili smogovou situaci, platí do odvolání. Pražané mají omezit fyzickou aktivitu. V Česku platí taky výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a před požáry. Přízemní ozon vzniká v ovzduší při silném slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší nás můžou pálit oči a nos. Lubomír Metnar očekává méně utečenců z Ukrajiny. Podle ministra vnitra se počty běženců u nás sníží díky tomu, že Česko, co by stát Evropské unie, od zítřka omezí udělení dočasné ochrany pro uprchlíky s branou povinností. To je pro muže od 23 do 60 let. Metnar předpokládá, že počty nově příchozích uprchlíků před válkou klesnou o desítky procent. Uleví se tak českému zdravotnímu i sociálnímu systému. Omezení, které začne platit zítra, se bude vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebude se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Opilý cyklista narazil v centru Chomutova do zaparkovaného auta. 61-letý muž spadl i s kolem na přední část vozidla a poté na silnici. Nikomu se nic nestalo, škoda na autě je několik tisíc korun. Policisté muži naměřili skoro 3 promile alkoholu v dechu. Cyklista policistům řekl, že před jízdou vypil 4 velká 12-stupňová piva. Studny na Slovensku vysychají a Slováci ve velkém schánějí studnaře. Ti mají aktuálně plné ruce práce. Sucho totiž tomuto podnikání přeje. Několik etablovaných slovenských firm potvrzuje, že musí jít o desítky metrů hlouběji, aby se voda do studní vrátila.
8: Pokles hladiny podzemných vod pociťuje už aj největší zásobáreň pitnej vody na Žitnom ostrove. V okolí Bratislavy jsou výraznějšie poklesy až okolo 1 metra. Studňarom sa ozývajú ľudia, ktorým kopané 6-metrové studne celkom vyschli. Do popredia idú vrtané studne. Kým kedysi vrty dosahovali 12 metrov, dnes je to až 20. V severnejších oblastiach stačili 40-metrové vrty, no dnes sa vrta až do hĺbky 120 metrov. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
6: V Fotbalová Sparta se chystá na večerní boj o Ligu mistrů. V úvodním utkání třetího předkola soutěže ji na pražské Letné čeká francouzský Lyon. Ten Sparta ještě nikdy neporazila. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale nejspíš kvůli zranění do duelu nezasáhne. Ke smutku lyonského brankáře Dominika Greifa.
9: Pavel je zklamaný, jako jsme my všetci zklamaní, protože taký hráč nám samozřejmě chýba. Pre ňoho samozrejme je to ešte špeciálnejšie, veľa ľudí mu sa malo prísť, takže rozhodne sa chcel vrátiť na známe trávniky. Bohužiaľ aj takýto je niekedy futbal.
6: Zápas Sparty s Lyonem má výkop v 8 večer. Jeho vývoj budeme na Impulzu sledovat. Odveta se ve třetím největším francouzském městě odehraje příští úterý.
0: A 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. Pokud se dřív něco nestane, vrátí se s nimi za hodinu. S vámi odteď Petr Brozík. I dneska budeme brouzdat časem, půjdeme roku 1982. Mezitím nás čeká česká muzika v podobě Lucie Bílé. Vukurky jsou tady právě teď. Hezké odpoledne.
7: Rádio Impuls. Dost ze života.

0: Rádio Impuls, 8 minut po 15. hodině v úterý 4. srpna a i dneska pojďme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na Rádio Impuls.
0: Beru vás do roku 1982, 18 vám bylo v tom roce, pokud jste se teď narodili v roce 1964, letos máte 62. narozeniny. Tak co vy v roce 1982? Jak jste žili, kam chodili za zábavou, jaká byla práce? Potkali jste třeba životní lásku? Dejte vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18... Na Rádio Impuls.
0: V říjnu roku 1982 byl třeba zprovozněn první úsek dálnice D5 Praha-Plzeň. V tom 82. měřil jenom 9 kilometrů. Ve Spojených státech pacientovi operovali první trvalou náhradu srdce Jarvik 7. Ani naše zdravotnictví nezahálelo a rychle jsme se dostali v transplantacích na světovou špičku, kam patříme dodnes. A takhle jsme o transplantacích v Československu tehdy slýchali ve zprávách.
2: Úspěšná operace srdce u nás zahajuje systematicky program přenášení tohoto orgánu. V současné době jsou už připravováni další pacienti. Závěrem můžeme tedy konstatovat, že Československo se stává jedním z několika málo nejvyspělejších států, které transplantace životně důležitých orgánů uskutečňují.
0: Skvělá práce. No a pro zajímavost, v roce 1982 jsme za španělského ptáčka s rýží v restauraci druhé cenové skupiny platili 16 korun 20 haléřů.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
0: A rok 1982 přinesl i skvělou muziku. Třeba Standa Hložek s Petrem Kotwaldem přišli s Dianou. Studnicí pro české remakey, nebo chcete-li předělávky do češtiny, byla italská scéna, mnohem zůstává i do dneška. Třeba Albano a Romina Power přišli v roce 1982 s peckou Tu Soltanto Tu.

Rok 1982, co vy v té době, jeli jste třeba mezi prvními potom kousku D5-ky, čím jste žili, kam třeba unikali ze šedi běžných dnů 80. let v Československu, ať už vám bylo 18, méně nebo více, je to jedno. Dejte vědět na náš WhatsApp 605 222 007, buďte nám mluvte, jako hlasovku budeme rádi, anebo to můžete normálně napsat. Z 82. je taky Joan Jett, milující rock'n'roll, a tedy pecka I Love Rock'n'roll. Tady je...

0: Radio Impuls v úterý odpoledne. Dáme si letní českou muziku. Karel Zich, Léto jak má být. Možná narážka na to, to je až moc ty teploty, hlavně na Moravě. Ale jo, bezvadná věc, za chvíli tu bude, sledujeme i silnice. Kolony jsou hlavně na D1, zejména nákladňáku, ale i v Praze jsou místa, kde se to dosti šourá. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A už za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi kilometry 182 a 196. V opačném směru od Vyškova na Brno je podobná situace mezi kilometry 205 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony už na třetím kilometru. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. No a pojďme do hlavního města. Přerušované kolony vidíme v Praze na jižní Štěrbolské, východní spojce a taky Novopatské ulici mezi Záběhlicemi a sjezdem na Kbelskou, kde je provoz omezen do jednoho pruhu. Cokoliv dalšího přidejte vy, budeme rádi, když s námi dopravu 007 budete vysílat. Zavolejte buď 605 222 007, nebo to jde velice lehce nahrát do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, letní Karel Zich, léto jak má být právě teď.
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

0: Pulsu, který odpoledne za chvilku zase budeme hrát. Bude třeba Kylie Minogue, ale teď už zase jdeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska vás beru do roku 1982, jestli vám bylo 18, letos máte 62. narozeniny. A Karel píše, jsem duklista, tak pojďme taky připomenout fotbálek. V roce 1982 naší první ligu vyhrála Dukla Praha. Od té doby naposledy. Já měla v roce 1982 životní rok, píše Majka. Dostala jsem byt v těch prvních panelácích na Černém mostě v Praze. Měla jsem tehdy takovou radost, jako by mi patřila půlka Prahy. Dneska tu bydlí můj syn se ženou a já se na důchod odstěhovala do Berouna. Rok 1982, obrat v životě, únor řidičák, květen maturita, červen přijetí na vysokou, srpen chmelová brigáda, odkud jsem si přivezl kamarádku a už skoro 40 let je mojí milovanou ženuškou. Jako bonus zemřel Leonid Iljič Brežněv. Asi tak, píše Petr. No dobře, a něco krásného, tady mám taky z roku 1982, což je film Sněženky a Machři. Václav Kopta, Michal Suchánek, Jan Antonín Duchoslav, Veronika Frejmanová a Radoslav Brzobohatý v nezapomenutelných rolích.
2: Ovšem, tohle je extra materiál.
3: Zabadaj, převrátil, mácha, ke mně. No tak neptej se, co je a pojď ke mně. Co si mám udělat, Boženko? Tak co pak to máš za zádama?
4: Bagl.
3: Jo? A co máš v tom baglu?
4: Nic.
3: A jak to, že to nic cinká jako láhve?
4: No, to pane profesore, asi proto, že tam máme mlíko.
3: Kluci, já snesu moc. Ale blbce byste ze mě dělat nemuseli.
4: No, ale my z vás žádnýho to
5: no, opravdu, pane profesore, blbce bychom si z vás, to my z vás neděláme, to bychom si nedovolili.
0: Úžasná věc, dá se na to koukat taky do dneška pořád dokola. Sněženky a Machři z roku 82. Tak jak vy, 18-letý, v tom roce vzpomínáte na tehdejší dobu, nebo kdo si co pamatujete z těch let, ať už vám bylo 18, nebo méně, i více. Je to náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, nebo zmačkněte v tom WhatsAppu ten mikrofonek, nahrajte to jako hlasovou zprávu, za chvilku to vaše vzpomínání dokončíme.
1: Když nám bylo 18.

0: plus za chvíli s vámi dokončíme vzpomínání na rok 1982. Bude i muzika, hlavně česká muzika, už za okamžik Růžovovláska, Tereska Mašková, Hořkosladký valčík, tady na Impulzu.
1: Tajemství úspěchu.
2: Dnešním hostem Tajemství úspěchu je Richard Vojta, zakladatel společnosti Prague Boats. Když se dnes projdete kolem Vltavy, tiché elektrické lodě už bereme jako samozřejmost. Málo kdo ale ví, že ještě před pár lety taková loď pro pravidelnou osobní dopravu vůbec neexistovala. A právě tehdy se Richard rozhodl, že ji pro Prahu nechá postavit. Richarde, vy jste se narodil v Praze, na Vltavě jste prakticky vyrostl. Kdy jste si poprvé řekl, že dieselové lodě už do historického centra prostě nepatří?
3: Tato myšlenka už zrála mnohem dřív, než byla diskuze o tom, jestli elektrická, neelektrická, protože jako mladý kluk, jako modelář, tak jsem stavil modely lodí a už tenkrát existovaly modely elektrických lodí, které jezdily prostě na baterku. Samozřejmě musela dozrát doba, kdy technologie baterií a technologie dospěla k tomu, kdy se dali věci certifikovat lodě, takže určitě už jsem chtěl dřív postavit elektrickou loď, ale vlastně dospěl jsem k tomu, až když nazrála doba a prostě objevily se technologie, ze kterých se dá elektrická loď postavit. V Německu jsme objevili loděnici, kde už jsme předtím vyráběli některé lodě. Ty na to opravdu slyšeli a společně jsme vlastně poskládali loď, která první loď, která jezdila na elektriku v Evropě, vyjeli jsme v roce 2019.
2: A považujete vaše lodě tedy primárně jako za atrakci pro turisty, nebo je to i pro Pražany?
3: Jedna z našich společností tady funguje už 160 let a vlastně založená byla opravdu k dopravě lidí, takže dopravovali se lidi, dopravovali se husy do města, na trh věci. Takže za mě lodě jsou přirozenou součástí města už 160 let. No a samozřejmě do naší krásné Prahy tak patří moderní a do budoucna bezpesemisní lodě.
2: Tak já děkuji. Dnes byl hostem Richard Vojta z Prague Boats, který přivezl do Prahy nejmodernější flotilu lodí v Evropě.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Plus. Vzpomínání na rok 1982 zakončíme českou muzikou. Bude to Karel Gott, to můžu slíbit už teď. Ale ještě předtím, tu jsou vaše příběhy.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska tady od 18letých z roku 1982. Ahoj impulzáci, píše Bětka. Pamatuju, jak byly problémy sehnat dobrou knížku. Vždycky byly knižní čtvrtky, kdy vycházely novinky, ale spousta toho byla podpultovka a museli jste mít v knihkupectví nějakou známost nebo protekci, aby se na vás něco kvalitního dostalo. Jinak závěry nějakého sjezdu KSČ nebo Leninovy spisy byly k mání vždycky. Já tehdy dostal k 15 nám skateboard, táta mi ho vyrobil podle návodu z nějakého německého časopisu. Byl děsný problém vůbec zjistit, jak se na tom jezdí. Po čase jsem na ulici chtěl udělat dojem na nějaký holky a trochu zamachrovat. S nějakým výskokem skončilo to pádem, odřenou tváří a zlomeným malíčkem na ruce. Standa z Ostravy. Ještě jedna hezká příhoda, nebo no, to jsou ty příběhy vaše. Narodila se mi první neteř, sluníčko rodiny a potom nezapomenutelný pád Brežněva do hrobu, píše Ivča. Bezva, to byl tedy rok 1982. Brouzdání tímto rokem zakončíme českou muzikou, i když vlastně předělávkou z originálu. Karel Gott přišel s písní Oheň v sobě máš, tady je.
1: Když nám bylo 18,

0: Beatles v úterý odpoledne, za chvíli třeba Rihanna, a nebo další česká muzika, tentokrát je Michal David. Právě začínáme, my sledujeme i silnice. Nehoda se stala na východní spojce Pražského okruhu na 59. kilometru před nájezdem na D10. Doprava 007 je tady za necelou minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: 3, 2, 1, teď! Pomalu,
3: my se jí pouzali v té Hlotavě. Já musím ven.
1: Je oblíbený.
4: Dostal jsem celá lahev vína, jo?
5: Jo.
4: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat. To je další prostě kilo navíc, jo. To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo. Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď a z Global Assistance se hlásí Kuba Tilšár. Kubo, hezké odpoledne.
6: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Komplikace očekávejte na východě Prahy. Přerušovaná kolona tam popojíždí od jižní spojky od Lanového mostu kolem Běchovic, Černého mostu a přes Novopatskou ke Kbelské. Navíc přímo u Černého mostu došlo k nehodě osobáku s nákladňákem. Ucpává se také cesta přes tunely Blanka ze Smíchova do Nové Polotavské na Libeň. Omezeně se projíždí na výjezdu z Prahy po D5 se na Plzeň na prvním kilometru. Zdržíte se v narůstající koloně od Pražského okruhu od Jinočan. Od Plzně na Písek blokuje provoz za Sedlicemi spadlý strom. A ucpané je křížení D1 u Brna u exitu 146 v obou směrech a dálnici D2 směrem z Bratislavy. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubu, díky. Jestli vy vidíte spoza volantu něco dalšího, sem s tím. Buď zavolejte 605 222 007 a je to i naše žlutá rádiová aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: muzikou. S českou muzikou.
1: Já svoje jméno tobě dám.

0: Plus, minuta a půl před 16. hodinou Iva Horáková připravila zprávy. Rozmáhá se nám napříč republikou takový nešvár na teploměrech. Co se děje, to se dozvíte od Ivy. Pak česká muzika, Mandraže, Hledá se žena, pojďme se tedy podívat ven. No hele, hnedka, zdravím Renata, impulzáci z Mladé Boleslavy pod pergolou 39, na sluníčku 48, budu muset teploměr uklidit, než praskne, mám ho do 50. No tak dál to bude velmi podobné, v noci jasno až polojasno. V Čechách ještě doznívání přeháněk a bouřek. Ve středu potom jasno až polojasno, na západě a severozápadě sem tam přeháňky a bouřky. A teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 a i na horách kolem 30.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Úplně všude už padly teplotní rekordy. Brněnsko má potíže s pitnou vodou. Tenisty čeká příští rok šílené léto. Hezké rekordně teplé odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Všechny stanice v Česku hlásí nové teplotní rekordy. Dnešek tak přepisuje historické tabulky pro 4. srpen. Přes 40 stupňů se teplota zatím dostala na 10 místech. Hodnoty nejsou konečné. Moravský absolutní rekord padl ve Strážnici na Hodonínsku. Kolem 15:30 tady teplota dosahla 40,9 stupně. Definitivní výsledky měření budeme znát po 17. hodině. Domašov, Rudka a Říčky na Brněnsku mají potíže s pitnou vodou. Důvodem je dlouhodobé sucho i příliš vysoká spotřeba vody. Ačkoliv dobrovolný svazek obcí Domašovsko, který vodovod provozuje, před týdnem vyzval k šetření vodou, spotřeba stoupla a lidé tak v pondělí vodojem zcela vyčerpali. Na problém upozornila Česká televize. Voda sice nyní z kohoutků ve třech obcích teče, je ale třeba omezit její nadměrnou spotřebu. Podkrušnohorský klášterec zve během tropických dnů na zimní stadion. Město se tak snaží pomoci seniorům, chronicky nemocným anebo těm, kteří žijí v přehřátých bytech bez klimatizace. Jak to všechno funguje, zjišťuje reportér Dušan Valenta. Dobré odpoledne, Dušane.
6: Zdravím z Klášterce, kde zimní stadion jede i během tropických dnů. Trénuje se tu hokej a krasobruslení, no a to je i důvod, proč město přišlo s nápadem pustit dál ty, co se chtějí ochladit. Domluvilo se se sportovci, protože uvnitř panuje příjemný chládek, který může všem alespoň na chvíli ulevit. Podkrušnohorské město teď vyzývá ty, co se doma necítí dobře a mohou se na zimách přemístit, aby dorazili. Stadion je otevřený po celý den. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
5: V podhoří Šumavy nedaleko Kašperských hor hoří les, zasahují tady desítky hasičů. Oheň se rychle šíří a zásah komplikuje těžko přístupný terén. Na místo míří vrtulník s bambivakem. Plameny polikají stromy mezi Šimanovem a Kakánovem.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
5: Celé léto, celé Česko křížem krážem, stačí poslouchat Impuls. Ze zákazníků se můžou stát i přátelé, taková je alespoň zkušenost majitele podniku Marináda v Pavlově na Břeclavsku, pana Pepy. V rámci našeho prázdninového vysílání reportérovi Tomáši Kabátovi řekl, že ho k založení podniku vedly zkušenosti z ciziny. Způsob tamního stolování se snažil přenést do podmínek jižní Moravy.
7: Od dětství jsem sem dojížděl vlastně na kole se koupat s kamarádama, pak už později na motorce a pak jsem tady začal skateboardingem, protože novomlýnské nádrže jsou vlastně nejvíc větrné v České republice, takže se mě zalíbil tenhle ten sport a už jsem tady zůstal.
8: Takže dá se říct, že jde i o nějakou součást vašeho životního stylu?
7: Nejenom mýho, ale i mé manželky. Oba jsme přišli s tím, když jsme cestovali, že se nám tenhle ten koncept líbí. Takže je to životní styl a chtěli bychom, aby to byl životní styl právě i pro naše hosty, což se nám daří. Chodí k nám hodně hostů, který se vrací. Dneska už jsou to naši kamarádi, přátelé a je to taky jejich životní styl. Je to prostě o tom, že cestujete, ale cestujete i za dobrým gastrem a to jsme chtěli, aby se nám povedlo a ono se to daří. Je to prostě o tom, že si uděláte nějaký výlet a potom strávíte hezké chvíle u stolu se svými nejbližšími.
8: Tolik Pepa, majitel podniku Marináda.
7: Děkuji a naslyšenou.
8: Z Pavlova se loučí i Tomáš Kabát.
5: Katedrále svatého Patrika v Dublinu právě probíhá pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Obřad je vysílán živě na internetu, kde ho sleduje přes 40 tisíc diváků. Hansard zemřel minulou středu při nehodě na motorce, bylo mu 56 let. Tenisovou špičku čeká příští rok náročné léto. Tenisové soutěže na olympijských hrách v Los Angeles totiž začnou pouze 3 dny po konci Wimbledonu, takže prakticky nekončící zápřah. Třeba pro Kateřinu Siňakovou, která může v neděli v All England Clubu hrát finále ženské 4 hry a ve středu by potom v Kalifornii zahájila cestu za obhajobou olympijského zlata z mixu. I když jsou tenisté na podobné přesuny zvyklí, přeorientovat se během pár dnů stravy na beton a 8-hodinový časový posun bude skutečně výzva.
0: Bude to velmi zajímavé. 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou. Vrátí se za hodinu. S vámi je nadále Petr Brožík. Český tým koloběžkáře se snaží zapsat do historie. I o tomhle budeme mluvit v této hodině. Hlavně mám českou muziku Mandraže. Hledá se žena právě teď. Tak krásné, i když horké odpoledne s Impulsem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Plus, další muzika za chvilku, Ilona Čáková, ale to další báječná letní česká pecka, počkejte na ní. My sledujeme i silnice, problém máme od agenta hlášený na D1, no a máme čerstvou nehodu v Chotěboři. Doprava 007 je tady za necelé 3 minuty.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přesně 4:05 a přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi kilometry 184 a 196. V opačném směru od Vyškova na Brno je podobná situace, a to mezi kilometry 202 a 196. Na D1 máme hlášené porouchané auto. Kde to je, agente?
2: Směr Brno, 121. kilometr, a je tam sanitka pokazená. Dajte pozor na ní. Čau tě, Radek.
1: Díky za to info. Na příjezdu do Brna půjde dvojce ve směru od Břeclavy, vjedete do kolony na 3. kilometru. A teď pozor na Havlíčko-Brodskou v Chotěboři. V Sokolohradské ulici došlo k nehodě osobního auta s motorkářem. Na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu mezi kilometry 23 a 19. V opačném směru k letišti se zbrzdíte mezi 15. a 18. kilometrem. A přerušované kolony stále popojíždí v Praze na jižní, Štěrboholské, východní spojce a taky v Novopatské ulici mezi Záběhlicemi a sjezdem na Kbelskou, kde je provoz omezen do jednoho pruhu. Dávejte pozor, v tom vedru i v těch kolonách pevné nervy. Zapojte se taky, budeme za to rádi. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Puls. V půl páté odpoledne napříč republikou padají teplotní rekordy. A do toho český tým koloběžkářek se pokusí zapsat do dějin. Jak to si řekneme už za chvilku, hlavně posílám za vámi českou muzikou, bude to Poetika a půlnoc už za půl minutky.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls. Za chvilku otevřeme Impulsovic krabičku, tam bude Jiří Korn. Zpívat jako déšť, no ten by byl potřeba jako sůl. Když třeba teď podle radaru v centrální části Čech jsou kapky na pořadu dne a to je dobře. Pojďme k tomu, na co jsem lákal. Český tým koloběžkářek se pokouší o historický milník. Jako první ryze ženský tým chce zdolat ženskou Tour de France na koloběžkách. Mužské koloběžkové týmy už v minulosti tři nejvýznamnější etapové cyklistické závody objeli.
1: Zdravím všechny impulzáky a impulzačky a zdravím z ženské Tour de France, kterou jedeme s holkama z Brna a Turnova na sportovních koloběžkách. Aktuálně jsme ve Francii, Švýcarsko už máme za sebou.
2: Do éteru se nám hlásí Markéta Štefanová, jedna z pětice amatérských koloběžkářek, které teď bojují o světovou premiéru. Češky jezdí den před oficiálním pelotonem profesionálních cyklistek.
1: Trasy mají je velmi náročně natrasované, počasí je dost náročné, co se týče sluníčka a teploty, ale dneškem máme za sebou vlastně 4 etapy, dneškem končíme tu pátou. Je to krásná trasa, velice zubatá, nahoru dolů. Musím ocenit teda, že nás neunavují žádnýma rovinama, že opravdu s jedem kopec, jedem do dalšího.
2: České koloběžkářky celkem ujedou přes 1000 kilometrů v 9 etapách. V 9 dnech na ně čeká extrémní převýšení téměř 19 000 metrů. Tak držíme holkám palce. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: No jejda, já držím palce i tady ve studiu těm našim princeznám koloběžkám. Ať se to povede.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Dopolední impuls, za chvíli 4:45, další česká muzika, co nevidět. Petr Kotwald a Standa Hložek, Bílá královna, na to určitě počkejte. Sledujeme i prázdninové silnice. Nehoda se stala na 44. kilometru D5 ve směru na Prahu. Doprava 007 je tady už za minutu a půl. Dneska tedy 4. srpna, léto, dovolené, všechno pořád frčí. A taky v létě se může hodit nějaká koruna navíc na další prázdninové výlety nebo cokoliv si chcete dopřát. Možná už třeba nakupat nějaké ty pomůcky pro děti do školy a tak dále. Tak my vám je dáme. Každé všední ráno u impulzových máme 10 000 korun. Ti odvážnější si můžou odnést i dvojnásobek. Pravidla jsou pořád stejná, stačí se registrovat třeba na webu Impulzu nebo v naší žluté mobilní aplikaci. No a hlavně ráno poslouchat Impulzovi. A když vám zazvoní telefon, tak je potřeba přijmout hovor, ať už to bude skryté číslo, neznámé a tak dále, a říct jediné správné heslo. Halo, tady Impulzovi. Jako dneska ráno Míla, který má 10 000.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Jo! Ahoj, dobré ráno. S kým mluvíme?
1: Míla Fujan.
2: Zdravíme vás, tady jsou Klára a Honza z Halo, tady Impulzovi.
3: Miloslave, máte 10 000 korun, gratulujeme.
1: Dobře.
2: Máte radost toho, že jste vyhrál Halo, tady Impulzovi?
1: To jo, to mám.
2: Tak to nás těší. Kamaráde, děkujeme za poslech rádia Impuls.
1: Já taky děkuju.
2: I za účast ve hře, posíláme na účet. Mějte se, naslyšenou.
1: Naschle.
0: Další minimálně desítka čeká na někoho z vás už zítra ráno u Impulzových.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ve 16:45 servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Asistance hlásí Kuba Tilšár. Kubo, hezké odpoledne.

0: tunelem Rázovka a tvoří se fronty. A silný provoz je stále zůstává na křížení D1 u Brna a bratislavské D2. Z Globásy stán z Kuba.
1: Kubu, díky. Vy, impulzáci, se můžete zapojit taky, pokud víte o dalších věcech, o kterých jsme třeba nemluvili. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s impulzem. Ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a MyStation.

0: Odpolední puls, minuta před 17. hodinou. Iva Horáková přináší zprávy. Máme tady první ztracenou radost. A o co jde, to se dozvíte od Ivy za chvilku. Další česká muzika bude pak, Reddy Kirken zítra mám a pojďme se podívat, co bude teda zítra. Ještě v noci v Čechách doznívání přeháněk a bouřek. Ve středu potom jasno až polojasno. Na západě a severozápadě sem tam přeháněky a bouřky. Teploty vysoko 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39, i na horách kolem 30.
1: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Plaga usiluje o zachování přípravných tříd. Lístky na koncert Ztraceného mají první výherkyni. Pražské nemocnice ošetřují kvůli vedru víc lidí. Zprávy v pět nese Iva Horáková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přípravné třídy by měly zůstat. Zachovat je chce na základních školách ministr školství Robert Plaga. Připraví proto změnu zákona, aby mohly pokračovat i po roce 2029. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 totiž počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Ta také zpřísňuje pravidla pro odklady povinné školní docházky. Podle Plagy pomáhají přípravné třídy dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo ve vzdělávacím systému. Máme prvního výherce Lupenu na koncert Marka Ztraceného. V pátek s Impulzovými na pražskou Letenskou pláň vyrazí paní Iva z Havířova s dcerou. Společně s Impulzovými a dalšími výherci zajdou na dobré jídlo a pak spolu vyrazí na obří koncert. Takovouhle měla Iva ráno v našem vysílání radost.
2: Jupi! Ivo, ahoj, dobré ráno!
3: Dobré ráno!
2: Ahoj! Tak jdete s náma?
4: No super, super,
2: co říkáte?
4: Do Prahy!
3: Jedu,
4: moc děkuju!
1: O lístky na koncert Marka Ztraceného s naší rádiovou rodinou, ale soutěžíme dál. Ještě zítra a pozítří poslouchejte Impulzovi ráno mezi 5 a 9. A na náš WhatsApp napište slovo koncert ve chvíli, kdy uslyšíte novou píseň Marka Ztraceného Obuj si mé boty. 20. z vás pak Impulzovi, tedy Klára s Honzou, zavolají přímo během vysílání a vezmou vás na páteční velkolepý koncert. Nemocnice v Praze mají kvůli vedru víc pacientů. Až o 15% navíc jich napočítali na Bulovce, v Motole, na Homolce nebo Všeobecné fakultní nemocnici. Současná vedra jsou riziková zejména pro seniory, malé děti, onkologické pacienty nebo pacienty s chronickými onemocněními. Lékaři nejčastěji ošetří pacienty s přehřátím, taky úpalem, úžehem nebo dehydratací. Teplotní rekordy pro dnešek překonaly všechny stanice v Česku. Poprvé v historii měření teplota na Moravě překročila 40 stupňů Celsia. Lidé se chodí chladit i do boskovských dolomitových jeskyní na Semilsku. Nápor je za současných tropických teplot podle vedoucího jeskyní Dušana Milky až nečekaný. Jde sice o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji s teplotou mezi 7 a 9 stupni. Turisté prý ale dosud nacházeli cestu spíše v době, když bylo venku nevlídno.
5: Když začne lejt, tak my máme návštěvnost prostě úžasnou, protože se nedá nikam chodit, že jo, tady na žádný vejlety a lidi jdou do jeskyní. To my víme. To jako je tady prostě narváno, ale teď je tady opravdu plno.
1: Do boskovských dolomitových jeskyní se v červenci přišlo ochladit na 14 000 lidí. To bylo v tomto letním měsíci nejvíc za poslední 4 roky. Nečekaný a nechtěný budíček zažili obyvatele bytového domu v Hlučíně. Kvůli požáru elektrokoloběžky jich hasiči museli 1:30 uprostřed noci evakuovat. Dva dospělí a jedno dítě museli navíc hasiči z bytu ve druhém patře dostat až pomocí výškové techniky. Předběžná škoda je 400 000 korun. Skončila lhůta pro podání kandidátních listin do obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti, kteří chtěli o místa na radnicích nebo v horní komoře parlamentu letos usilovat, museli nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. Celorepublikové komunální volby se uskuteční po 4 letech 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Utkáním Českých Budějovic s prvoligovým Táborem začnou zítra přípravné zápasy extraligových celků. Pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Zbývající 2 utkání v evropské soutěži se hrají až v říjnu.
6: Zprávy Rádia Impuls s Ivou Horákovou skončily 4 minuty po 17. hodině. S vámi i nadále Petr Brožík. V této hodině kromě jiného probereme i takovou impulzí dobrotivost vaší. V podstatě a teď česká muzika. Reddy Kerken, zítra mám tady je. Hezké odpoledne s námi.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls, úterý odpoledne, za chvíli čtvrt na šest. Další česká muzika bude od Marka Ztraceného. Léto 95, jak je bylo krásné, si připomeneme, to mi taky vlastně navozuje atmosféru těch osmnáctek. My se zítra po 15. hodině společně zanoříme zpátky do roku 1989. Ale teď sledujeme aktuální silnice. Stále máme nehodu na D5 a čerstvě se bouralo i na dálnici D4. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přesně ve čtvrt na šest Impuls přináší nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D5 na 44. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu stále částečně brání provozu hromadná nehoda. Zdržíte se tam ve více jak kilometrové koloně. A na D4 od Prahy na Příbram na 26. kilometru se taky bouralo. Kolona tady má rovněž přes kilometr. Na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu mezi kilometry 23 a 19. V opačném směru k letišti se zbrzdíte mezi vjezdem do Komořanského tunelu a Slivencem. A přímo v Praze stále vidíme kolonu na východní spojce a Novopatské mezi sjezdem na Běchovice a nájezdem na Kbelskou. Pevné nervy. Zapojte se taky, budeme rádi, když s námi dopravu budete vysílat. 605 222 007, to je číslo. A pak je tu i naše žlutá rádiová aplikace, kam to velice pohodlně můžete nahrát. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Plus přesně v 17:30, další muzika za chvilku a bude na téma, řekněme, letních hlásek, které se můžou protáhnout do podzima, do příštího roku a tak dále. Budou Eláni, Znova sama dotkni. No a taky dneska byli v akci naši radostní velvyslanci, konkrétně Michal Ransdorf, který se zajímal o takovou tu impulzáckou dobrotivost, řekněme, protože otázka zněla, co umíte udělat dobrého pro ty druhé. No a co umíte, to se dozvíme za chvilku tady na Impulzu.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv. Jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Pod Impuls za chvilku zase otevřeme Impulzovic krabičku, tam už číhá Jaroslav Hudka a jeho náměšť. Bude to co novidět, ale ještě musíme za vašimi radostmi.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
0: Nemusí to být velké věci, v maličkostech je většinou krása a i proto naši radostní velvyslanci vyráží za vámi to zjišťovat. Dneska to byl Michal Ransdorf, kterého zajímalo, co umíte udělat dobrého pro druhé. Teď jsme u té vaší dobrotivosti.
2: Jaký jste naposledy udělala dobrý skutek?
3: V rámci práce jsem vzala děti z nízkoprahového zařízení na výjezd, kde je naučíme různé dovednosti a rozvíjejí se.
2: Jaký jste naposledy udělal dobrý skutek?
4: Pracuju v obchodním řetězci, takže jsem poradil cestu nějakému zboží.
5: Když babička zakopla, tak jsem jí pomohl zvednout nahoru.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, který odpoledne, další muzika za chvilku. Miroš Birka, zažni, my sledujeme silnice. Nehoda se stala na D1 na 20. kilometru ve směru na Prahu, doprava 007. Je tady už za minutu a zítra v 9 zase budeme hrát pro milionové kolegy, které máte v práci, a bez pochyby je těch kolektivů celá řada. Tak buď vám to i v těch vedrech jde hezky od ruky a musíte se pochválit navzájem, anebo to lze pojmout i tak, že řeknete: kluci, holky, kolegové, když jsem na té dovolené, děkuju, že to za mě zvládáte taky a že uděláte kus té mojí práce, jakkoliv to můžete uchopit. Každé všední dopoledne v 9 Vlasta Korec hraje 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy, tak o nich dejte vědět, protože jsou zajisté skvělí, báječní a je jich spousta. www.impuls.cz, tam se můžete přihlásit, zaregistrovat, napište, komu bychom měli zahrát, proč, něco o vás, o té vaší partičce, pracovní firmě a tak dále. No a pak už jenom čekejte, až vám Vlasta zavolá. Takže milionoví kolegové, zase zítra po 9 tady na Impulzu.
1: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život.
2: Já jsem, Markéto, viděl na vlastní oči cenu za jednu papriku, jo, za jeden kus, za takovou tu tlustokožnou červenou, 33 korun. To je úlet.
3: Tak to se tam staví paprika velká jako hlava, ne? Ale ano, samozřejmě ono to celkem sedí o těch statistik.
1: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Je předně informace od našeho agenta kvůli čerstvé nehodě na D1. Tak kde a co tam je?
4: Trasa Brno-Praha, dálnice D1, čerstvá dopravní nehoda, 20,5 kilometr těsně za odbočkou na Benešov. Začíná se tam štosovat. Je tam zatrasenej levý jízdní pruh, takže opatrně, ať tam do toho nevletíte, a šťastnou cestu.
0: Díky za to info, šťastnou cestu taktéž, a další podrobnosti má Kuba Tilšár z Global Assistance. Kubo, hezké odpoledne.
5: Ahoj Petře, pěkné odpoledne. Na 26. kilometru dálnice D4 z Prahy na Příbram se projíždí stále s omezením po dopravní nehodě. Postojíte si dáma pár minut. V Praze zůstává ucpaná cesta od jižní spojky od Kačerova po Dobřížskou ulici k tunelu Brázovka. Přerušované kolony jsou pak od Lanového mostu na jižní spojce okolo Černého mostu ke Kbelské přes Novopatskou. Souvislé fronty čekejte také v centrální části města, a to na Vilznově ulici. A na cestě od Plzně na Písek u Životic narazil osobák do stromu. Projíždí se tam s omezením. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubovi díky, další informace přidejte vy. Volejte 605 222 007 a nebo je tady pro vaše vzkazy a postřehy ze silnic naše žlutá rádiová aplikace se 4A. Šťastnou cestou s Impulzem. Dneska ode mě všechno, loučí se Petr Brožík a přichází Vláďa Jaroš. Vítej, ahoj.
6: Ahoj, ahoj. Tak my večer ukončíme naší jízdu, jezdím s úsměvem. Dneska jsme opět rozdávali odměny na čerpacích stanicích OMV a potom taky

0: dýchat právě takovou tu a už všichni víme, jak to voní.
1: Já jsem naprosto sledoval tady ten radar, jak se blíží ty mraky, kapky a tak dále.
0: Už
1: nakonec už tady z toho byl jenom takový propagační déšť, pár kapek vysloveně. No, ale tak máš nafoukané vlasy, máš to zadarmo. Já třeba můžu mít stažený všechny okýnka a vůbec to neřeším. Jo, mé milimetrové vlasy vůbec nepoznají, že fouká.
0: Já teď jsem si všim, pravda. No tak já nevím, podle čeho. Jedině, že by si neslyšel potom třeba druhý den v rádiu, tak bychom to poznali.
1: Halo, halo, Láďo.
0: Jo, takže Petr Nilak je stažený okýnka, dobře. No tak takový bude večer na Impulzu.
1: Skvělý, pokračuje s vámi Vláďa Roš. Vyfoukaný večer.

0: Radio Impuls, tropické teploty všude kolem nás, hasiči odpoledne zasahovali a zasahují u několika rozsáhlých požárů, shrnutí ve zprávách s Lenkou v 6. A díváme se také na zítřejší počasí, další tropický den je před námi. Teploty půjdou opět ke 40 stupňům, je potřeba s tím počítat. Dodržujte pitné režimy.
1: Impulzovi, české prázdniny na Impulzu gradují.
2: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
3: Že to jde jako po drátkách, těšíme se, chodím tam každý den.
1: Stačí dávat ráno mezi 5. a 9. pozor, až bude hrát nová Marková písnička.
4: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít a snad...
2: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
1: A co dostanou výherci?
2: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
1: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na Pražskou Letnou.
4: Ty vole, ať už je pátek.
2: Pochopitelně, že účet platíme my.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Požár na Benešovsku už poliká chatky. Do ostrova se vrátí údajná Krylova inspirace. V Gaze pohřbili oběti roky starého útoku. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Kvůli požáru na Benešovsku je vyhlášený nejvyšší stupeň poplachu. Hasiči tam zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích. Jednoho hasiče museli kvůli přehrátí organismu ošetřit zdravotníci. Oheň se rozšířil i na okolní chatky. Na místo letěl vrtulník s bambivakem, který předtím pomáhal s hašením jiného požáru na Šumavě. Hasiči to uvedli na síti X. Odpoledne zasahovali hned u několika rozsáhlých požárů na několika místech republiky. Na velké většině našeho území platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požáru. Na Sokolovsku hoří skládka, na Klatovsku les a pole a tím výčet požárů nekončí. Jih a východ Moravy se potí v dalším superhorkém dni. Únava lidí, ale i zvířat se podle našeho zpravodaje Jana Čady každým dnem stupňuje.
7: Nejde dokonce jenom o únavu lidskou a zvířecí. Tropy vládnou pomalu 24 hodin denně i v noci. Poškození jsou daleko více náchylné i stavební materiály. To tu ještě nebylo. Lidem například křehnou a praskají obkladové tabule na terasách a u bazénů. Horko a vedro jsou původně velikými kamarády se suchem. To už je tady na Slovácku i na Horňácku nebývalé. Třeba v Suchově už kompletně vyschly potoky. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
6: Do ostrova na Karlovarsku se po desetiletích vrátila soška anděla. Byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděla s ulomeným křídlem dlouhá léta uchovávali u kastelána Červené lhoty Tomáše Horiny. Podle jeho vyprávění možná právě socha anděla z ostrova mohla inspirovat písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl. Oficiální návrat do kostela se odehraje 21. srpna, symbolicky v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V pásmu Gazy dnes proběhl hromadný pohřeb. Palestinci se rozloučili se 112 lidmi. Jejich pozůstatky se podařilo vyprostit z trosek obytného domu až skoro 3 roky po jejich smrti. Při izraelském náletu v listopadu 2023 zahynulo víc než 300 lidí. Většina těl zůstala pod sutinami pohřbená. O víkendu ale záchranáři našli zmíněné pozůstatky. Jak upozorňuje agentura AP, 40 těl patří dětem. Pětice českých koloběžkářek je na trati ženské Tour de France. Jedou vždy jeden den před oficiálním pelotonem profesionálních cyklistek. Celkem ujedou přes 1000 kilometrů v 9 náročných etapách. V 9 dnech na ně čeká extrémní převýšení téměř 19 000 metrů. Z Francie se nám z českého týmu amatérských koloběžkářek hlásí Markéta Štefanová.
8: Dneškem za sebou máme už 4 etapy, dokončujeme 5. krásnou, kopcovitou, neunavují nás rozhodně žádnýma rovinama, krásně se to jede, jsme tady v kopcích, pěkně to mají natrasované. Jedeme vždycky den před tím oficiálním pelotonem a už vlastně máme i fanoušky některé po cestě, je to tady velice příjemné, přátelské.
6: Tento český sportovní projekt nemá ve světové historii koloběhu obdoby. Čistě ženský tým se o zdolání jednoho ze 3 nejvýznamnějších etapových cyklistických závodů na koloběžkách pokouší poprvé.
0: Holky, dobře, smekáme a v tomhle vedru jenom elektrokoloběžka. A tak, holky mám ráda, teď jsou to jiné holky, ty zpívající, teď budeme žít českou muzikou a taky uzavřeme v této hodině dnešní výjezd našeho projektu Jezdím s úsměvem. Hezký večer s Impulzem.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend Michal Prokop a hity v krásných aranžích plných kytarových sol. Sobota v 8 večer. Víkendový

0: Nádherný úterní večer. Naladili jste si Radio Impuls, dobře jste udělali, za chvíli letní Karel Gott a taky třeba Robbie Williams nám zaspívá, takhle žijeme muzikou. A D1 na 20. kilometru, tam jsou problémy, je to ve směru od Brna. Podrobnosti přinese i z dalších koutů, doprava 007.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
8: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Dobrý večer, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1 20. kilometr ve směru od Brna na Prahu, tady bourala dvě osobní auta, čekejte tam zdržení a to ve víc jak 2-kilometrové koloně. Kvůli tomu se také do kolony dojíždí bohužel na trojce do Senohrab. Zdravíme naše agenty, dopravní nehoda D10.
9: Na 33. kilometru ve směru z Prahy na Mladou Boleslav také čerstvá nehoda. 3 aut, dobržďuje se tam na poslední chvíli, je mokrá silnice, ale zatím je to bez nějakých větších kolon.
0: Opatrně míříme na dálnici D4 od Prahy na Příbram, 26. kilometr. Tady se také stala nehoda, i tady bohužel čekejte zdržení. A v Praze ještě stále vidíme kolonu na východní spojce a Novopatské mezi sjezdem u D11 a nájezdem na Kbelskou. Máme vyřešeno, pojďte s námi opatrně, ať už prší nebo ne, hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci. To je jedna varianta, nebo 605 222 007 a hle Robbie Williams.

léto v plném proudu a velké parádě a proto tady ještě jsme také my, aby jsme to zkrášlili třeba v sobotu večer. Čeká nás další živák se čtyřmi Ačky. Michal Prokop to bude, který nás tady bude hostit svojí skvělou muzikou. Zapište si sobotu. Zapište si taky 20. večerní hodinu. A Radio Impuls. K tomu si můžete napsat Michal Prokop, ale to si asi budete pamatovat. Skupina Framus 5 u toho

0: Že si to budete zpívat, že jo? Já taky, moc se těšíme. Sobota v 8 hodin večer. Živák se 4 Ačky, tentokrát hlavní roli Michal Prokop.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Baví se dvě kámošky na kafi. Jedna říká, hele, prosím tě, jak ty děláš tomu svýmu chlapovi dobře? Ona přemýšlí a říká, občas jsem sticha.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: To bylo kus z 90. let, na které taky rádi vzpomínáme tady u nás na Impulzu. Za malou chvíli Impulzovic krabička, půjdeme ještě dál. Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka.
1: Jezdím s úsměvem.
0: A ještě společně dokončíme náš dnešní projekt. Petr Berka, můj kolega, vyjel dneska do jižních Čech. Petře, ahoj, zdravíme tě, jak to tam dopadlo?
2: Ahoj Vláďo, já dnes vyrazil s úsměvem a hlavně s projektem Jezdíme s úsměvem do Českých Budějovic na čerpačku OMV v ulici Dlouhá Louka. Jako první dorazil Pavel a přišel pěšky, udělal sotva pár kroků ke své odměně.
3: Tady je Petr, já zdravím, za tým Jezdíme s úsměvem a také Pavel, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste nepřijel, vy jste totiž tady popíjel kávu, takže jste to slyšel tady přímo ve čerpací stanici a jste tady první, takže velká gratulace.
4: Ano, to byla úplná náhoda, já jsem seděl u kávy a zrovna to vysílali v rádiu, takže jsem hned vyběhl a hned jsem vás našel.
3: Super, tak jo, já tady mám tenhle ten černý pytel s logem Rádia Impuls a mám tam veškeré odměny a jenom na vás, jakou tu odměnu si dneska vytáhnete. Já vás poprosím nekoukat, stáhněte a řekněte nám, co to je.
4: Dvakrát měcí program top vaš. Děkuji, skvělý, báječný, děkuji.
2: Tak já ještě na závěr zdravím všechny, kteří se za mnou zastavili a připomínám, že odměny jako tankování na rok zdarma nebo plná nádrž na náš účet a další budou ve hře zase zítra. Jen doporučím poslouchat od rána naše vysílání, ať vám neuteče žádná z nápověd, kde se uvidíme příště. To je vše, díky, že jezdíte s úsměvem, uvidíme se zítra.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

0: za malý moment jsem trošku španělská, pokud by vám to vedro nestačilo. Donese ještě hudebně Alvaro Soler, Sofia, ale taky hlavně žijeme českou muzikou. Iveta Bartošová, 2 roky prázdnin, což vlastně znamenalo vojnu. Nehoda částečně brání provozu D1 na 20. kilometru ve směru na Prahu. To je jedno z míst, kam se podíváme v dopravě 007 už za minutu a půl.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Aktuální nejrychlejší dopravní informace z celého Česka teď přidává Kuba Telšár z Globálu. Kubo, ahoj.
2: Ahoj Vláďo, pěkný večer. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor u Mirošovic na 20,5 kilometru, kde levý a střední pruh blokují dva osobáky po nehodě. Kolona tam má zhruba 3 kilometry. Bouralo se také na příjezdu do Brna z Prahy, konkrétně na 183. kilometru. Zdržení tam postupně narůstá. Na pražském okruhu se popojíždí pár minut na úrovni Ořecha mezi letištěm a D1. Předušované fronty zůstávají kvůli rekonstrukci Kbelské ulice v Praze, konkrétně na východě Prahy od Černého mostu přes Novopatskou ulici. A mezi Žadcem a Plzní na 27. u odbočky na Horní Břízu narazil osobák do stromu. Z Globá asistán, z Kuba.
1: Ještě se nám hlásí naši agenti

0: Za minutu 19. hodina, naladili jste si Radio Impuls, hezký večer. Farmáři na Plzeňsku mají velkou nouzi, o co přesně prozradí Lenka ve zprávách. Za malou chvíli sledujeme také zítřejší počasí. Dneska nám sem tam už sprchlo a schladilo to minimálně silnice a možná trošku nás. Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech. Při zvětšené oblačnosti občas opět nějaká ta přehánka, bouřka. Nejvyšší teploty okolo 37, Morava a Slezsko, tam bude 40.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Teplotní rekordy dnes sami trhají rekordy. Farmáři na Plzeňsku mají málo sena. Sparta zkusí zlomit smůlu proti Lyonu. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Teplotní rekordy padají jak hrušky. Polovina stanic, které fungují aspoň 30 let, dnes překonala nebo dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají 3/4 stanic a všechny stanice pro 4. srpen. Nejvíc naměřili v Plzni, Bolevci, kde bylo odpoledne 41,5 stupně. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech. Na Facebooku o tom informuje Český hydrometeorologický ústav. První 40 v historii měření dnes zažila Morava. Farmáři na Plzeňsku mají velkou nouzi o krmivo. Nedostatek sena je důsledkem sucha a veder. Pastviny jsou vyschlé, skot je na nich potřeba přikrmovat.
4: Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Rodinný statek Zlatá kráva u Nových Mitrovic nakupuje seno za trojnásobek běžné ceny, třeba i z Polska. Další zemědělci připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Při nehodě 3 osobních aut se dnes odpoledne na Jihlavsku zranilo 9 lidí. Informuje o tom mluvčí policie. Kvůli nehodě na silnici číslo 602 u odbočky na Opatov je zcela uzavřený úsek mezi Dušejovem a Vyskytnou. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Fotbalovou Spartu čeká už za hodinu boj o Ligu mistrů. V úvodním utkání třetího předkola soutěže se ji na pražské Letné čeká francouzský Lyon. Ten Sparta ještě nikdy neporazila. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale nejspíš kvůli zranění do duelu nezasáhne. Ke smutku lyonského brankáře Dominika Greifa.
5: Pavel je zklamaný, jako jsme my všetci zklamaní, protože taký hráč nám samozřejmě chýba. Pre ňoho samozrejme je to ešte špeciálnejšie, veľa ľudí mu sa malo prísť, takže rozhodne sa chcel vrátiť na známe trávniky. Bohužiaľ aj takýto je niekedy futbal.
3: Zápas Sparty s Lyonem má výkop ve 20 hodin, jeho vývoj budeme na Impulzu sledovat. Odveta se ve třetím největším francouzském městě odehraje příští úterý. Francie se snaží proklepnout si Rusko. Má podezření, že se Moskva pokusila šířit falešné zprávy o dvou politicích, kteří kandidují nebo budou pravděpodobně kandidovat ve francouzských prezidentských volbách. Informovala o tom dnes agentura AFP s odkazem na své bezpečnostní zdroje a na jednoho z dotčených politiků.
0: Na jižní Moravě se pohybujeme v rámci českých prázdnin Rádia Impuls. Tomáš Kabát dnes navštívil Pavlov na Břeclavsku. Je tam viniční dům, který propojuje zahraniční způsob stolování a české produkty. Jak to funguje, zjistíte za 35 minut. Teď kapela Krištof.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejzásadnější balada Aleše Brychty už za pár málo chvil. Budeme žít českou muzikou. Teď vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 začneme na 20. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Tady stále částečně brání provozu srážka dvou osobáků. Čekejte tam zdržení ve víc jak 3-kilometrové koloně. V opačném směru do Brna potom na 185. stojí porouchané nákladní auto. I tady čekejte zdržení v koloně. V Praze čekejte zdržení v Novopatském mezi sjezdem z D10 a nájezdem na zúženou k Belskou ulici. Uzavřená je po nehodě autobusu s motorkářem silnice na Česko-Krumlovsku. To je na silnici z Větřního na Rožmberk nad Vltavou, za Zátoní, za Nahořany a na Česko-Lipsku v Novém Boru v ulici Hřebenka. Odklízejí hasiči, padlý strom, silnice je tam neprůjezdná, úplně se vyhněte a dejte nám vědět, jak to jede u vás přes žlutou mobilní aplikaci. Jsme v tom společně s vámi, ať už svítí sluníčko nebo padají kapky deště. Šťastně dojeďte, kamkoliv potřebujete. Aleš Brychta, Dívka s perlami ve vlasech, bude za chviličku. Teď Taylor Swift.

0: Vrátili jsme vás hezky v čase. To je dobře, za chvíli v tom budeme pokračovat. I když dáme i současnou Anuka, Údolí včel, žít budeme českou muzikou. A dneska ráno hrálo tady Impulzovi a Miloslav získal 10 000 korun.
1: Ale to je Impulzovi.
2: Jo! Ahoj, dobré ráno. S kým mluvíme?
1: Nina Fujan.
2: Zdravíme vás, tady jsou Klára a Honza z Halo, tady Impulzovi.
3: Miloslave, máte 10 000 korun, gratulujeme.
1: Dobře.
2: Máte radost toho, že jste vyhrál v Halo, tady Impulzovi?
1: To jo, to mám.
2: Tak to nás těší. Kamaráde, děkujeme za poslech rádia Impuls.
1: Já taky děkuju.
2: I za účast ve hře, posíláme na účet. Mějte se, naslyšenou.
1: Naschle.
0: Ráno jsme to rychle poladili, 10 000 korun, heslo Halo, tady Impulzovi. A když si necháte dát bonusovou otázku, správně odpovíte a budete tudíž riskovat, tak to může být dvojnásobek, takových 20 000 v létě, ono, kdykoliv, to je jasná věc, hodí se vždycky. Tak se přihlašte do hry www.impuls.cz, ať zítra ráno nebo ty další rána můžeme telefonovat už třeba zrovna vám.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: nevyčítám, já půjdu tam a ty tam, kdo pak uhodne, kdo to zpívá. Za chviličku se odtajní všechno v Impulzovic krabičce.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: A my si tak mezi tím opět pocestujeme po naší jižní Moravě. Máme tam našeho reportéra Tomáše Kabáta. Ten zavítal dnes také do Pavlova na Břeclavsku. Je tam vnitřní dům, který propojuje zahraniční způsob stolování a české produkty. Zajímavé místo, proto tam Tomáš je. Tome, ahoj, dobrý večer.
2: Dobrý večer, já teďka sestupuju po schodech do sklípku v místě, které se jmenuje Marináda. A vedle sebe mám majitele Pepu. Dobrý den.
3: Dobrý den. Nacházíme se ve sklepě, který je z roku 1721, takže 300 let starý. Je památkově chráněný a je to vlastně první taková věc, která tady vznikla úplně na začátku a pak vznikla ta nástavba nad tím, což je lísovna, kde máme kavárnu v současné době.
2: A já vidím uprostřed tohoto prostoru je dlouhý stůl se svíčkami, ale po stranách vidím spoustu sklenic, zavařovaček. Co v nich je?
3: Tak my jsme se snažili k tomu sklepu přistoupit citlivě, takže jsme do něj moc nezasahovali. Původně tady teda byly sudy s vínem, ty jsme využili ten prostor na to, že tady teď skladujeme svoje produkty. Zavařujeme si meruňky, jsme na jižní Moravě, takže zejména meruňky, máme tady okurky, švestky, houby, v lužních lesích roste syrovec, žluto-oranžový, krásný choroš, který ho zpracováváme. Máme tady čatný, marmelády, různý paštiky.
2: U mikrofonu mám Pepu, majitele podniku, který se jmenuje Marináda. Co vy vlastně jste? Jste kavárna, restaurace? Jak byste to definoval?
3: To je dost častá otázka. Marináda je marináda. Marináda není ani kavárna, ani bistro a už určitě ne restaurace. My jsme vlastně směsice všeho toho, co jste vyjmenoval. Ráno umíme připravit snídaně, kávu a něco sladkého ke kávě. Odpoledne nebo pozdější odpoledne večer připravujeme tapas a víno, víkendy, soboty zejména, když je počasí, tak grillujeme.
2: Odkud přišel ten nápad na takovýhle podnik?
3: Ze světa. Hodně jsme cestovali nebo cestujeme, takže zejména nás inspirovali některé malé rodinné podniky ve světě, ať už je to Itálie, Řecko. Jejich pohostinnost, jejich velký stolí, kde prostřou a kde se sejdou kamarádi, rodina a kde se stoluje třeba dlouhý hodiny. Takový socializační model, který v Česku mě chyběl, takže jsem si říkal, že zkusíme udělat podnik, který bude malej, rodinej, bude mít atmosféru, bude mít kouzlo a nebude si na nic hrát.
2: Tolik Pepa, majitel podniku Marináda. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Děkuji a naslyšenou.
2: Z Pavlova se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pokračuje tropický večer, jestli máte ve svém autě zaplou klimatizaci, tak to necítíte, ale pak to zjistíte, znáte to, ty výstupy na benzínkách. Máme proto taky, abyste dobře dojeli, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobře jsme se propojili i s Kubou Tilšarem, tedy s Globálem. Kubo, vítáme tě.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Ahoj. Stále pozor na dálnici D1 z Brna na Prahu za Mirošovicemi na 20,5 kilometru, kde policisté došetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Nárazově tam počítejte s kolonou. A pár minut si postojíte kvůli odstavenému nákladňáku také v protisměru, konkrétně před Brnem na 185. kilometru. Kvůli zúžení vázne doprava v obou směrech u Komorovic na trase Pelhřimov-Humpolec. Pomalu pojedete po Novopatské ulici v Praze po dopravní omezení na Kbelské. A nákladňák skončil v příkopu mezi Mostem a Teplicemi u Želenic. Z Globá Sistán z Kuba.
1: Děkujeme za hlášení i od vás, kdykoliv se nám přihlaste, agenti, agentky, přes žlutou mobilní aplikaci. Zdravíme do celé republiky, přejeme šťastnou cestu a hudebně už za chvíli nabízíme Elány, a jestli máte rádi film Pán prstenů, tak teď si smlsnete také a přes muziku si připomenete ty filmové emoce. Šťastnou cestu.

0: Radio Impuls, dobrý večer. Za minutu bude 8:00. Na jezeře v Mostě probíhá pátrání policie. Podrobnosti ve zprávách už za malou chvíli s Lenkou. Sledujeme i zítřejší počasí. Bude jasno, polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti, tak se ojediněle vyskytnou přehánky, bouřky a teploty okolo 37 stupňů. Morava bude mít svých 40.
1: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu gradují.
2: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
3: Co to jde jako po drátkách, těšíme se, chodím tam každý den.
1: Stačí dávat ráno mezi 5:00 a 9:00 pozor, až bude hrát nová Markova písnička.
4: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
2: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
1: A co dostanou výherci?
2: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
1: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na pražskou Letnou.
2: Pochopitelně, že účet platíme my.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
6: Po bouřce probíhá pátrání na jezeře Most. Vedra posílají do nemocnic víc lidí. Slovenské studny jsou na suchu. Je 8:00, zprávy má Lenka Svobodová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Na jezeře Most pátrají policisté po dvou pohřešovaných lidech. Přes region se přehnala silná bouřka a lidé ve vodě měli potíže dostat se ke břehu. Agenturu ČTK o tom informovala mluvčí krajské policie. Policisté prohledávají břehy jezera a okolí. Na místě teď zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně poříčního oddělení policie. Nemocnice v Praze mají kvůli vedru víc pacientů. Až o 15% navíc jich napočítali na Bulovce, v Motole a na Homolce nebo ve Všeobecné fakultní nemocnici. Zvýšený počet pacientů přichází na urgentní příjem také do Ústřední vojenské nemocnice nebo do Thomayerovy nemocnice v Krči. Současná vedra jsou riziková zejména pro seniory, malé děti, onkologické pacienty nebo pacienty s chronickými onemocněními. Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Teplotní rekordy pro dnešek překonaly všechny stanice v Česku. Poprvé v historii měření teplota na Moravě překročila 40. U Hauswaldské kaple u šumavského Srní vzniká nová stříška. Ta zakryje ruiny staré budovy, do které kdysi vedl údajně léčivý pramen. Nový prvek má připomenout 20 let od obnovy areálu Hauswaldské kaple, kterou v 50. letech minulého století odstřelila Československá lidová armáda. Jak nápad se stříškou vznikl, popisuje Ondřej Uher ze spolku Karel Klostrman.
7: My jsme si jako říkali, že vlastně by bylo fajn tam něco udělat po těch 20 letech, ale nechtěli jsme do té zříceniny zasahovat. To nám přišlo, že to má svoje kouzlo, a tak jsme si říkali, že postavíme něco, co to jako překryje, ale zároveň nenarušíme tu historii a toho ducha toho místa.
6: Interiér vyzdobí vysoká skleněná socha Panny Marie Lurdské. Ta je patronkou tohoto poutního místa, kterému se říká Šumavské Lurdy. Požehnání stříšky i sochy u Hauswaldské kaple se uskuteční 15. srpna při tradiční pouti. Studny na Slovensku vysychají a Slováci ve velkém schánějí studnaře. Ti mají aktuálně plné ruce práce. Sucho totiž tomuto podnikání přeje. Několik etablovaných slovenských firm potvrdilo, že musí hloubit o desítky metrů hlouběji, aby se voda do studní vrátila.
8: Pokles hladiny podzemných vod pociťuje už aj největší zásobáreň pitné vody na Žitnom ostrove. V okolí Bratislavy jsou výraznější poklesy až okolo 1 metra. Studňarom se ozývají ľudia, ktorým kopané 6-metrové studne celkom vyschli. Do popredia idú vrtané studne. Kým kedysi vrty dosahovali 12 metrov, dnes je to až 20. V severnejších oblastiach stačili 40-metrové vrty, no dnes sa vrta až do hĺbky 120 metrov. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
5: Rádio Impuls. Radosť ze života.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hasiči dál zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. 4 zasahující museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři. 2 z nich převezli do benešovské nemocnice. Velitel původně vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu, později ho snížil na 3. ze 4 možných. Kolem 7. večer už na 2. stupeň. Někteří hasiči z místa tak postupně odjíždějí. Část hlídá místo požáru a hledá skrytá ohniska. Zasažených je i několik chatek. Příčina vzniku požáru a výše škody zatím nejsou určené. Do senátních voleb se letos přihlásilo na 155 kandidátů. Je to o 80 méně než minule. Hlavně kvůli dohodám opozičních uskupení na společných adeptech je to znovu méně než v předchozích volbách. Vyplývá to z informací ČTK z jednotlivých senátních obvodů a veřejně oznámených kandidatur. Lhůta pro nominace skončila dnes ve 4 odpoledne. Volby do senátu se budou konat 9. a 10. října společně s volbami do zastupitelstev obcí. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Orientaci na úřadech v České Lípě usnadňuje navigační systém na webu. Lidem pomáhá najít kancelář konkrétního úředního. Systém už rok funguje pro budovy nové úřadovny u synagogy. Teď ho město rozšířilo i pro komplex na náměstí TG Masaryka. Lidé tam totiž velmi často bloudili. Podle mluvčí českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové navigační systém lidé najdou na webu města v sekci telefonní seznam.
2: Tam stačí vyhledat jméno konkrétního pracovníka, za kterým se dotyčný chystá, a klik na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se pak mapka budovy úřadu a pohybující se panáček opatřený i mluveným komentářem pak člověka dovede až do konkrétní kanceláře.
1: Při vyhledávání a orientaci na webu České Lípy také pomáhá chatbot. Nový vzhled má i třeba rozklikávací rozpočet města, který je teď přehlednější a snáz se v něm vyhledává. Karlovarský kraj by chtěl mít audiovizuální centrum. Servis by v něm poskytovaly profese související s filmem od kreativců po manuálně zručné dělníky. Centrum by ruku v ruce s filmovým festivalem oslovovalo produkce k natáčení v kraji.
3: Cílem je moderní audiovizuální centrum, které propojí produkci, technologie, řemesla a vzdělávání. Vše je sice v zárodku, ale pokud budou peníze, mohl by Karlovarský kraj zabodovat. Filmaře sice láká už teď, ale kvalitní zázemí a servis 100% nabídnout neumí. Ve hře je proto vznik dvou ateliérů, haly pro dekorace, kostýmy a hlavně datové centrum s archívem pro postprodukci a vizuální efekty. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme většinou sluníčko i mraky, přehánky a bouřky se objeví nejvíc v Čechách a naměříme do 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude až 40. Ze zprávy to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle, od pondělí do neděle. Jindy

0: a krev.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V Horních Rakousech dnes zachránili 4letého chlapečka z Česka. Žena si v bazénu všimla dítěte, které nejevilo známky života. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Pak hocha převezli do nemocnice v Linci, kam ho doprovodil jeho otec. Rodiče vypověděli, že v nestřeženém okamžiku od nich synek bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek odešel a nejspíš spadl do bazénu, aniž by si toho někdo okamžitě všiml. Na Českokrumlovsku zemřel motorkář po čelní srážce s autobusem. Stalo se to v Nahořanech, místní části Větřní. Po nárazu začala obě vozidla hořet. Všech 7 cestujících a řidič z autobusu stihli včas uniknout a jsou bez zranění. Požár se po nárazu začal šířit i na přilehlý lesní porost. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu. Teď už se požár podařilo dostat pod kontrolu. Hasiči dál pracují na jeho úplné likvidaci. Centrum Tachova změní architektonická soutěž. Město ji vyhlašuje poprvé v historii. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního domu na náměstí Republiky.
5: Nový objekt s gastroprovozy, službami a hotelem nahradí schátralý dům potravin. Cílem radnice je, aby budova, která vznikne, citlivě propojila současné trendy s historickým charakterem městské památkové zóny. Součástí zadání je také obnova takzvaného seného trhu, tedy historického náměstíčka v předprostoru zámecké brány. Vítězný návrh má být vybrán na podzim. Stavět by se mělo začít v roce 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachov.
4: Lidé se chodí chladit i do boskovských dolomitových jeskyní na Semilsku. Nápor je za současných tropických teplot podle vedoucího jeskyní Dušana Milky až nečekaný. Jde sice o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji s teplotou mezi 7 až 9 stupni. Turisté prý ale dosud nacházeli cestu spíš v době, když bylo venku nevlídno.
6: Když začne lejt, tak my máme návštěvnost prostě úžasnou, protože se nedá nikam chodit, že jo, tady na žádný vejlety a lidi jdou do jeskyní. To my víme. To jako je tady prostě narváno, ale teď je tady opravdu plno.
4: Do boskovských dolomitových jeskyní se v červenci přišlo ochladit na 14 000 lidí. To bylo v tomto letním měsíci nejvíc za poslední 4 roky. A na závěr jeden bleskový sportovní bombónek. Fotbalisté Sparty doma zdolali jasného favorita. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů porazili Lyon 2-1. Mraky zítra postupně mohou přinést přeháňky nebo bouřky i silné. Naměříme kolem 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být i 40. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na mě nezapomeň a žij.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Fotbalisté Sparty vyzráli na favorita. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočka přišla do 69. minuty. Letenští zdolali Olympik v pohárech na 7. pokus poprvé a navázali na Slávii, která na něj našla recept v letní přípravě. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priského postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Hasiči dohašují požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Původně tam odpoledne velitel vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu. Před hodinou už platil jen první základní. Čtyři zasahující hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a dva z nich převezli do benešovské nemocnice. Na místě zůstali hasiči kvůli dohašování a dohlídce nad požářištěm. Zasažených je i několik chatek. Příčina vzniku požáru a výše škody zatím nejsou určené a pokračuje vyšetřování. I na Čapí populaci doléhá obrovské horko. Na Zlínsku se teď pletou bydliště. Na jednom hnízdě se naráz objevilo 7 mladých čápů.
2: Jde o hnízdo v Biskupicích nedaleko Luhačovic. Táta s mámou jen hleděli ze střechy nedaleké školy, koho pak, že to mají 3 jejich potomci na návštěvě. K domácím letošním opeřencům přibyli 4 návštěvníci. Nad tím zakroutil hlavou i místní věhlasný kroužkovač a otec všech ptáků Jiří Svěčka. Je dost dobře možné, že šlo o horkou fázi ptačí porady, kdy a jak se ještě v srpnu vydat na svou první životní dlouhou cestu na jih. Jan Čada, Radio Impuls, Biskupice.
1: Český tým koloběžkářek se pokouší o historický milník. Jako první ryze ženský tým chce zdolat ženskou Tour de France na koloběžkách. Mužské koloběžkové týmy už v minulosti 3 nejvýznamnější etapové cyklistické závody objeli.
3: Zdravím všechny impulzáky a impulzačky a zdravím z ženské Tour de France, kterou jedeme s holkama z Brna a Turnova na sportovních koloběžkách. Aktuálně jsme ve Francii, Švýcarsko už máme za sebou.
4: Do éteru se nám hlásí Markéta Štefano, jedna z pětice amatérských koloběžkářek, které teď bojují o světovou premiéru. Češky jezdí den před oficiálním pelotonem profesionálních cyklistek.
3: Trasy mají je velmi náročně natrasované, počasí je dost náročné, co se týče sluníčka a teploty, ale dneškem máme za sebou vlastně 4 etapy, dneškem končíme tu 5. Je to krásná trasa, velice zubatá, nahoru dolů. Musím ocenit teda, že nás neunavují žádnýma rovinama, že opravdu s jeden kopec jedem do dalšího.
4: České koloběžkářky celkem jedou přes 1000 kilometrů v 9 etapách. V 9 dnech na ně čeká extrémní převýšení téměř 19 000 metrů. Tak držíme holkám palce. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme většinou sluníčko i mraky, přehánky a bouřky se objeví nejvíc v Čechách a naměříme do 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude až 40. Ze zprávy to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudr sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuša, budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo jedí.

0: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu gradují.
1: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
2: Že to jde jako po drátkách, těšíme se, chodím tam každý den.
0: Stačí dávat ráno mezi 5. a 9. pozor, až bude hrát nová Markova písnička.
3: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
1: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
0: A co dostanou výherci?
1: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
0: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na pražskou Letnou.
1: Pochopitelně, že účet platíme my.
4: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
5: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Fotbalisté Sparty rozlouskli tvrdý oříšek. Pražané si poradili s favoritem. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Oddechnout si mohli po obratu v 69. minutě. Letenští Lyon udolali v evropských pohárech na 7. pokus poprvé. Navázali tak na městského rivala Slávii, která na francouzský tým vyzrála v letní přípravě. Odveta je v Lyonu na programu za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priského postoupí, narazí buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Bouřky na večer řádily i v Libereckém kraji. Vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Jen do 8 hodiny večer měli hasiči kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů. Popadané stromy zablokovaly v podvečer provoz v kraji nejen na některých místních silnicích, ale i na železničních tratích. Karlovarský kraj by chtěl mít audiovizuální centrum. Servis by v něm poskytovali profese související s filmem od kreativců po manuálně zručné dělníky. Centrum by ruku v ruce s filmovým festivalem oslovovalo produkce k natáčení v kraji.
7: Cílem je moderní audiovizuální centrum, které propojí produkci, technologie, řemesla a vzdělávání. Vše je sice v zárodku, ale pokud budou peníze, mohl by Karlovarský kraj zabodovat. Filmaře sice láká už teď, ale kvalitní zázemí a servis 100% nabídnout neumí. Ve hře je proto vznik dvou ateliérů, haly pro dekorace, kostýmy a hlavně datové centrum s archivem pro postprodukci a vizuální efekty. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: V Nýrsku na Šumavě pomalu skončí éra výkopů. Do finále jde investice za víc než 50 milionů do nové kanalizace, vodovodu a části veřejného osvětlení. Zlepšení by měly poznat obyvatelé. Podle starosty 5000ového města Miroslava Rubáše jde ale také o dodržování pravidel. Nýrsku dosud chyběla splašková kanalizace a za vypouštění septiků do dešťových svodů hrozily sankce.
8: Teďko odebíráme vzorky, tomu se říká volná kanalizační výpust a může být průšvih v tom, že ty vzorky třeba jeden čas nevyjdou. Takže proto vlastně my tam pozbíráme splaškové vody pod obcí a tlakově je budeme dopravovat do Nýrska na čističku.
6: Investici hradí Nýrsko ze svého. Kanalizace a voda budou hotové v říjnu, všechny ostatní stavby pak do konce roku. Ruský prezident Putin utahuje další smyčku. Podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon okamžitě vstoupil v platnost, uvedla to dnes ruská média. Norma je podle serveru Medúza namířená proti lidem, kteří odjeli z Ruska a které v nepřítomnosti odsoudili podle jakéhokoliv článku trestního zákona nebo podle politických paragrafů v ruské obdobě správního řízení. Mraky dnes postupně mohou přinést přeháňky nebo bouřky i silné. Naměříme kolem 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být i 40. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

vajíčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na 5 hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Fotbalisté Sparty vyzráli na favorita. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočka přišla do 69. minuty. Letenčtí Lyon zdolali v pohárech na 7. pokus poprvé a navázali na Slávii, která na něj našla recept v letní přípravě. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priského postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Jen krůček chyběl k tragédii na Blanensku. Ve Velkých Opatovicích večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Na webu to uvedl mluvčí jihomoravských hasičů. Podle předběžného odhadu způsobili plameny škodu za 2,5 milionu korun.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Česko od základu přepsalo teplotní rekordy. Nové maximum pro 4. srpen má všech 171 meteorologických stanic. Přitom polovina jich překonala své absolutní teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně. První 40 v historii měření zažili Morava a centrum Prahy. Nad 40 stupňů se nakonec teplota dostala na 12 místech. V nemocnicích kvůli vedrům přibývá pacientů. Platí výstraha před vysokou zátěží. Žijí teplem a také varování před požáry. Včera hasiči likvidovali hned několik velmi rozsáhlých. Do Čech dorazily také silné bouře, které vyvracely stromy a komplikovaly dopravu. Ve druhé polovině týdne teploty v Česku sice klesnou, stále se ale budou pohybovat kolem tropické třicítky. Dobrý konec měla hodně nešťastná nehoda v Horních Rakousech. Podařilo se tam zachránit 4letého chlapečka z Česka. Žena si v bazénu všimla dítěte, které nejevilo známky života. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Pak ho chlapa převezli do nemocnice v Linci, kam ho doprovodil jeho otec. Rodiče vypověděli, že v nestřeženém okamžiku od nich synek bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek odešel a nejspíš spadl do bazénu, aniž by si toho někdo okamžitě všiml. Centrum Tachova změní architektonická soutěž. Město ji vyhlašuje poprvé v historii. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního domu na náměstí Republiky.
2: Nový objekt s gastroprovozy, službami a hotelem nahradí schátralý dům potravin. Cílem radnice je, aby budova, která vznikne, citlivě propojila současné trendy s historickým charakterem městské památkové zóny. Součástí zadání je také obnova takzvaného seného trhu, tedy historického náměstíčka v předprostoru zámecké brány. Vítězný návrh má být vybrán na podzim. Stavět by se mělo začít v roce 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachov.
1: Orientaci na úřadech v České Lípě usnadňuje navigační systém na webu. Lidem pomáhá najít konkrétní kanceláře. Systém už rok funguje pro budovy nové úřadovny u synagogy. Teď ho město rozšířilo i pro komplex na náměstí TG Masaryka. Lidé tam totiž velmi často bloudili. Podle mluvčí Českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové navigační systém lidé najdou na webu města v sekci Telefonní seznam.
3: Tam stačí vyhledat jméno konkrétního pracovníka, za kterým se dotyčný chystá, a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se pak mapka budovy úřadu a pohybující se panáček opatřený i mluveným komentářem pak člověka dovede až do konkrétní kanceláře.
1: Při vyhledávání a orientaci na webu České Lípy také pomáhá chatbot. Nový vzhled má i třeba rozklikávací rozpočet města, který je teď přehlednější a snáz se v něm vyhledává. Sluníčko dnes mohou doplnit mraky, hlavně v Čechách i přeháňkové nebo bouřkové. Naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Fotbalisté Sparty rozlouskli tvrdý oříšek. Pražané si poradili s favoritem. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Oddechnout si mohli po obratu v 69. minutě. Letenští Lyon udolali v evropských pohárech na 7. pokus poprvé. Navázali tak na městského rivala Slávii, která na francouzský tým vyzrála v letní přípravě. Odveta je v Lyonu na programu za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Bouřky na večer řádily i v Libereckém kraji. Vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Jen do 8 hodiny večer měli hasiči kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů. Popadané stromy zablokovaly v podvečer provoz v kraji nejen na některých místních silnicích, ale i na železničních tratích. Karlovarský